Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: Krásné páteční ráno, je 6 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Vláda plánuje od roku 2028 navyšovat penze pracujícím důchodcům za každý rok, který odpracují navíc. Už nyní přitom mohou tito lidé čerpat slevu na sociálním pojištění, kde měsíčně uspoří v závislosti na výši mzdy i tisíce korun. Musí si oni ale zažádat. Fotovoltaické panely na českém trhu od konce loňského roku zdražily zhruba o třetinu. Do cen se promítlo zrušení čínské podpory vývozu, dražší suroviny, omezení výrobních kapacit i doprava. Náklady na celou domácí elektrárnu však o takovou část nevzrostou, protože solární moduly představují jen asi pětinu investice. A pojďme také na sport. Fotbalový Real Madrid dokončil očekávaný transfer, který se stává vůbec nejnákladnějším nákupem v klubových dějinách. Real Madrid přivedl křídelníka Jana Diomandého z německého Lipska. Celková hodnota celého transferu se po započtení všech smluvních bonusů může vyšplhat až na 140 milionů eur. V zápětí vedení Realu oznámilo, že s předstihem prodloužil kontrakt i s hvězdným Brazilcem Viniciem Juniorem až do roku 2030. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Sdílená kola budou v Roudnici nad Labem fungovat až do 12. října. Službu radnice prodloužila, protože kola lidé hojně využívají. Původně byly bicykly k dispozici na zkoušku na 3 měsíce. Kola si našla své uživatele a radnice se proto rozhodla projekt prodloužit. Prvních 15 minut jízdy je zdarma díky podpoře města. Za každých dalších 30 minut se platí 25 korun. K dispozici je zde až 50 kol na 18 stanovištích. Na severu Čech bude dnes jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno. Teploty 26 až 29, na horách do 25 stupňů Celsia.
8: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad. Čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
9: Ahoj, krásný dobrý ráno a krásný pátek konečně. Dneska je všechno jinak. S váma Jasmin a Filip. Ahoj, Filo.
6: Krásné ráno.
9: Michal s Davidem jsou fuč a tohle je naše premiéra, co takhle solo vlastně.
6: No tak tady užijeme v pátek. Trošku jsme si říkali David s Michalem pryč zrovna ve stejný termín. Náhoda? Nemyslím si,
9: ano. Přesně tak, užijeme si to a bereme vás sebou. Tohle je Rihanna. Ne, sorry, Rihab. Ina a Seš. Tak, moji báry, právě teďka na Hit Radio.
8: Hit Radio na

0: Yeah, Adam Levine, Jim Clancy Heroes a jejich Stereo Hearts. I takhle zní páteční Hit Radio 8 minutek po 6. hodině. Dneska mimochodem, když říkám pátek, tak to není jen tak obyčejný pátek, protože dneska je oficiálně den Marka Ztraceného. Večer se na Letenský pláni v Praze opravdu přepíšou dějiny české hudby. Tam, kde koncertoval třeba Michael Jackson nebo Rolling Stones, tak dneska vystoupí jako první český interpret právě Marek Ztracený. To je, myslím, fílo dobrý prvenství, ne?
1: No to je krásný prvenství, hlavně teda, co mně přijde opravdu úctyhodný, vyprodat prostě několikrát ten Eden a potom jít na tu Letenskou pláň a určitě musel ohledně toho být i stres, jestli přijde tolik lidí, protože to je obrovský prostranství, takže klobouk dolů za to, za tu odvahu a samozřejmě odměnou za to, že bude hrozně moc lidí. Já se teda přiznám, že já nejdu, ale jenom proto, že nemůžu, ale jinak se těším na nějaký videa z Instagramu, tam toho bude určitě hodně.
0: To podle mě bude Instagram úplně zaplavený. Opravdu nebude to žádná komorní akce. Je tam obrovský areál, tu techniku přivezlo přes stovku kamionů, očekává se přes 70 tisíc fanoušků, takže jsem zvědavá i na tu atmosféru, která podle mě i z těch videí na vás všechny půjde. Každopádně, kdo tam půjdete, tak si to moc užijte. On sám Marek říkal, že tam asi přespí v noci na dnešek, aby si tu atmosféru užil, což doufám, že neudělá, protože to by byl teda dobře rozlámaný. Nicméně opravdu, kdo tam vyrážíte, moc si to užijte a kdo jste tady teďka s náma, tak si dejte Dana Bartu On My Head právě teďka na Hit Radio 10 minutek po 6. hodině. Krásný ráno.

0: Papírek za Faithless na Hit Radio. 6 hodin 15 minut. A jejich New Religion. Pamatujete si, jak jsme se báli, že nám umělá inteligence vezme práci? Tak Elon Musk, ten už je o krok dál zase. On teďka říká, že jednou, nejde kdy, jednou, což může být brzo, může to být za dlouho, nevíme, bude mít v hlavě čipy, který nám dají skoro nadlidský schopnosti. Jo, že budeme něco jako bohové vlastně. Podle něj by totiž Neuralink neměla jednou jenom pomáhat lidem po úrazech nebo s ochrnutím, ale opravdu by mohla výrazně posílit schopnosti zdravých lidí pak už. Třeba paměť, učení, komunikaci s počítačem a kdo ví, třeba prej i něco víc.
1: Já jsem právě spojil tyhle dvě věci, jak jsi řekla, tenhle nápad a okamžitě jsem to dal do AI, kde jsem jako napsal, co můžou způsobit čipy v hlavě, ale jako hned první věc právě ta pozitivní je tlumení příznaků nemocí, což by tady mohlo být jako opravdu skvělý. A kdo ví, třeba jako se s tím vynalezne i teleport, prostě si řekneš, rozumíš, chci být doma, 3, 2, 1, a nebude se pak řešit, jestli bydlíš v Praze nebo 10 kilometrů za Prahu, protože ty se přemístíš hned.
0: To by bylo hodně cool. Já se přiznám, že jsem fakt rozpolcená, jo? Protože na jednu stranu je fakt úžasný tohleto, že to někomu vrátí zrak nebo možnost se hejbat. Na druhou stranu jako znáte lidi. A taky si říkám, jestli to není past, jo? Jestli to není takovej způsob, jak z nás udělat zaměstnance na 24 hodin denně, jo? Že nebudeš vlastně zapomínat na nic, žádná prokrastinace, jenom pojedeš na výkon. Já třeba jako ráda zapomínám ty věci, ty blbosti, jo? Nechci, aby mi to někdo měnil v té hlavě.
1: Já zapomínám furt, no. Hele, víš, co je nejhorší na tom, kdyby nám dal Elon Musk prostě čipy do hlavy?
0: Ano.
1: Že on tě může takzvaně vypnout, jo? Takže on se prostě usmyslí, vypne ty, co nepotřebuje, co nemá rád a má klid. Akcie půjdou nahoru zase.
0: To je fakt, tak díky, že jste s náma. Za chviličku nás čeká třeba tohle. Love Again, budou taky Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray, takže na tohle všechno si můžete počkat už za pár minutek na Hit Radio.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
4: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
5: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
6: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
5: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
7: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
8: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
9: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
10: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
9: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
11: Ústečtí fotbalisté od začátku nové sezony zase válí. Dva zápasy, dvě vítězství a první místo v tabulce. Přijďte si užít další domácí zápas na vlastní oči. FK Viagem Ústí nad Labem versus FK Arsenal Česká Lípa. V pátek 7. srpna od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Mediální partner Viagemu, Hit Radio Nord Music. Držíme domácím palce.
12: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert Vejce z podestýlky M.

0: a Bára Purkartová. K vážné nehodě došlo na Královéhradecku. Dávejte si pozor u obce Lužec nad Cidlinou. Kvůli zranění tam jeli i záchranné služky, tak tam počítejte s kratším zdržením.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: play Little Sims Burna Boy We Pray na Hit Radio. Minutku před půl sedmou. A Filip pro nás má ranní
1: update. Krásné ráno, pojďme se podívat, co je nového. Majiteli nejmenované jihokorejské michelinské restaurace hrozí vězení, protože její šéfkuchař hostům servíroval desert ozdobený mravenci. Konzumaci tohoto hmyzu místní zákony ale nepovolují. Jihokorejská prokuratura proto požaduje, aby majitel restaurace dostal rok vězení. Žena z amerického státu Colorado se kvůli svému dlouhému jménu dostala do nečekaných potíží, když změnila společnost poskytující zdravotní pojištění. Jméno se totiž ve formulářích musí různě zkracovat a pro pojišťovnu tak nejde prý o stejnou osobu, ale o dvě. Pojišťovna ji tedy odmítá platit plnění. No a na závěr smutný příběh, jako bych se viděl. Bankovky někdejší italské měny v nominální hodnotě 135 milionů lir, tedy asi 1,7 milionů korun, našel při rekonstrukci domu v sicilské Mesině 50-letý muž, který nemovitost teprve nedávno zakoupil. No ale představte si, šance na jejich výměnu za eura, která liry nahradila v roce 2002, má ale mizivou. Protože banka to odmítla s tím, že lhůta pro směnu vypršela v prosinci 2011, takže on má teď liry za 1,7 milionu korun a oni mu je nechtějí vyměnit v bance.
0: Tomu se říká pech, no, jakože nevím, co ten člověk provedl, že ho karma takhle trestá. Myslím si, že by to byl i náš případ, jo? Že umíme být takovýhle smolaři. Takže přejeme aspoň vám o něco šťastnější pátek. Snad tomu pomůže i Dr. Alban, It's My Life. Minutku po půl sedmí, takže krásný ráno z Hit Rádia.

0: 7 minut po půl sedmí, tohle byla Olga Lounová, jsem optimista na Hit Rádiu. Než vám řeknu svůj překvapující objev-neobjev, tak se zeptám, co teplého pijete, když je vám špatně? Fílo?
1: Většinou doma buď heřmánkový nebo mátový čaj.
0: Takže čaj necháme prostě. Mně přijde, že existují v dnešní době čaje úplně jako na všechno, jo? Když jdu třeba drogerii nebo lékárnou, tam máte čaj na spaní, na trávení, na nervy, na kašel, na detox, prostě na všechno. A když říkám na všechno, tak myslím fakt na všechno a možná jste to už někdo viděl v nějaký drogerce, ale já to viděla poprvé a úplně mě to sejmulo. Já jsem narazila na čaj s názvem Hladké pozadí.
1: Počkej, co to jako znamená, že to jako člověka pročistí nebo ti vypadají z toho jako... Víš co, ochlupení, jako vypiješ čaj a najednou jako...
0: Přijde mi to šílený, nevím, co si pod tím představit, říkám si, co bude jako dál, čaje na tchýni, čaje, nevím na co, fakt je to hrozný, zajímalo by mě, kdo tyhle názvy vymýšlí. Nicméně, asi sedí někde v marketingovém oddělení, někdo, kdo si řekne, tak čaj na chlupatou prdel, s ním moc tvrdě, dáme tam hladké pozadí. Tak si říkám, jestli jste vy někdy viděli nějaký divný název něčeho, co jinak je zcela normální, tak budu ráda, když nám to dáte vědět. Ty jsi neobjevil nějakou jako jinou podivnost třeba?
1: Ne, já tady čtu právě ten čaj, víš?
0: Jo, už máš?
1: Na co to je? A tam píšu jako, že to je bylinný čaj se svízelí, to nevím, co je, jo, ale který podporuje činnost lymfatického systému a kopřivou, která přispívá k vylučování vody z organismu, vitalitě a svěžímu vzhledu pokožky. No tak prostě jako to je, že budeš mi jako hladkou tu pokožku, oni mysleli, ale je to teda divný, no. Hele, já jsem narazil jako na takový ty čaje jako proti stresu a tak, ale mě by opravdu podle nějaký studie zajímalo, kolik toho musíš vypít,
0: no to
1: aby to teda na ten stres mělo nějaký vliv. Ale jak jsi říkala, tak ten marketing je potřeba, i ty tablety lidi berou, ale já tomu moc nevěřím.
0: Kolik toho musíte vypít na stres, to nevíme, ale víme, kolik musíte poslouchat hudby a my jí máme dost. Za chviličku Sunrise Avenue, taky Shakira, její Zoo a podíváme se i na dopravu, tak s náma zůstaňte.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Předprodej na koncerty spuštěn. Přijďte na Lenku Novou, Pacific, Terezu Maškovou, Vzpomínku na Marcias, Anetu Langerovou nebo Kristiana Šepka. Mrkněte na stránky, máme toho daleko víc.
4: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
5: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
6: Baru, ty jsi hlavička.
5: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
8: Jedna krátká zastávka, tisíce dobrých důvodů. V prodejnách Travel Free na vás čeká svět plný překvapení. Ikonické značky, unikátní sortiment a radosti, které jinde nenajdete. U nás vždy objevíte něco navíc. Travel Free, vyplatí se zastavit.
9: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
13: Attention!
14: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
13: Yes, sir! zakončit celý říjnový víkend ve Španělsku? Sla Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
14: La Tropical!
13: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
15: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Odstavená dodávka vás teď ráno může krátce zdržet na dálnici D8. Stojí na kilometru 18 ve směru od Prahy na Německo, tak tam určitě projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Krásný ráno z Hitrády a tohle byly Sunrise Avenue. S váma Jasmin a Filip. Dneska večer se na Letný přepíšou český koncertní dějiny. Na Marka Ztraceného na Letenskou pláň dorazí kolem 75 tisíc lidí. Chápete to? 75 tisíc, to je neskutečný číslo. Já mám pocit, že ten DAF se vždycky, a asi na všech velkých koncertech, rozdělí na dva úplně odlišný tábory a druhy. Jo? Že ta první parta, to jsou takový ty bojovníci, co stojí u těch zábran už od oběda nebo od snídaně klidně. Nepijou, nečůrají, chodí prostě na záchod a fakt tam jenom stojí, aby potom byli co nejdřív, nejblíž tomu interpretovi. No a pak jsme tam my ostatní, já se tam taky řadím, co stojí vzadu s nějakou klobásou, nějakým pivkem, čímkoliv a jsou v pohodě, jo?
1: Já teda taky si stoupnu raději dozadu, protože to davový šílenství nemám rád a hlavně bych si tady nikam nestoupnul. Já si myslím, že ty lidi tam klidně můžou stát už teď, to by vůbec nebylo jako vůbec nic divného. A co mě taky přijde ještě jako zajímavý na tomhle koncertu, já když my jsme se tady bavili, že tam byl kdysi Michael Jackson a Rolling Stones, ano. Myslím, že nikdo jiný tam ani nevystupoval. No a Michael Jackson, tak to právě bylo 7. září 1996, tehdy dokonce na ten koncert dorazilo přibližně 120 tisíc diváků, takže Mára samozřejmě klobouk dolů, ale ještě to může posunout třeba za rok, za dva, že by tam bylo přes 100 tisíc lidí.
0: No tak uvidíme, třeba se to podaří. Nicméně už těch 75, to je teda neskutečný číslo. Tak dáme si Marka live tady, live z Edenu. Stále věřím, já si myslím, že můžem. Tak pojďme na to a kdo se dneska chystáte, tak si to moc užijte.

чи думуть сладі. Чи то вчора, що сме били дітей,

než jak nás učili život vnímat. Není to špatné, je to jinak.

pár snů po čase zhaslo. No to jak život zrychlil z nuly na sto. Pak šlo to s námi od desíti k pěti. Dobrý je, že dá se snít i po třiceti. Možná jsem blázen, ale stále věřím na otevření vysněných dveří.

a pánové, tuhle písničku jsem složil proto, aby jsme roztancovali celý Eden. Jdete do toho s náma? Připravte se!

0: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bohemia Sekt v Bila klubu za 99,90 pouze v pátek a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Bila klubu za 74,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: Krásné páteční ráno, je 7 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Systém nouzového volání eCall by měl automaticky propojit záchranné složky s lidmi v nebezpečí, jenže statistiky tísňové linky 112 ukazují, že zhruba ve 4 případech z 5 jde o planý poplach. Smart funkci, kterou už mají všechna nová auta, některé chytré telefony a hodinky neumí lidé podle záchranářů často používat. Pokud se jim však operátoři tísňové linky nedovolají zpátky, musí záchranáři na místo vyrazit, což vede k tisícům planých výjezdů ročně. Dalším problémem pro jejich práci jsou obtěžující telefonáty. Policisté od začátku června evidují 236 případů řízení nemotorových vozidel pod vlivem alkoholu, o téměř 70 více než za stejné období v loňském roce. Většina přestupků se odehrává v centru měst a hrozí za ně pokuta až 20 000 korun. Nejvíce jich odhalili ve Středočeském kraji, třeba v hlavním městě zaznamenali naopak pouze 2. Fotbalista Vasil Kušej z Liberce dostal za vyloučení v ligovém utkání proti Teplicím trest na 2 soutěžní zápasy. Jeho spoluhráč Petr Hodouš na 1. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže. Sparta dostala za výtržnosti fanoušku v Brně pokutu 300 000 korun, domácí zbrojovka zaplatí 150 000. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Chomutovská knihovna postoupila do finálního výběru prestižní soutěže Knihovna roku, kterou vyhlašuje Ministerstvo kultury České republiky. Odborná regionální komise ocenila především dlouhodobou a systematickou práci knihovny v oblasti vzdělávání, kultury a komunitního života. Hodnotící komise navštíví Chomutovskou knihovnu 19. srpna. Vítěz soutěže bude vyhlášen 1. října v Praze a my držíme palce. Na Ústecku bude dnes většinou jasno nebo skoro jasno, odpoledne čekejte přechodně polojasno, teploty 26 až 29, na horách to bude 22 až 25 stupňů Celsia.
11: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku, hurá za skřítkem Wurzel Rudym!
12: Krásný dobrý ráno, krásný pátek. S váma dneska Jasmin a Filip. Filo, ahoj.
9: Krásné ráno.
12: Já se vás chci zeptat, pamatujete si, jak jste jako děti chtěli dělat úplně všechno, co dělali dospělí? U mě to bylo i včetně domácích prací. Dneska je to úplně jiný příběh. Ale víc za chviličku, teďka už Jay-Z, Linkin Park a jejich Numb.
7: Hit Radio North Music. Yeah.
13: Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: Jay-Z, Linkin Park a Hit Radio, 6 minutek po 7 hodině, krásný ráno. Já se vám musím svěřit, kdo máte malý děti, a nebo třeba malý sourozence, jako mám já, tak mě pochopíte. Já jsem včera hlídala 10letou ségru a byla naprosto úžasná, jo, až mě to překvapilo. Ona se chtěla zapojit úplně do všeho. Chtěla se mnou utírat stůl, chtěla mi pomoct v kuchyni, chtěla zametat. Prostě měla pocit, že jako největší radost na světě je dělat domácí práce. A ještě k tomu bez odmlouvání a bez odmítání mě asi půl hodiny drbala na zádech. Prostě takový jako můj malý otrok, ale dělala to s láskou. A mě to úplně připomnělo mě. Já, když mi bylo taky nějakých třeba 10 let, tak jsem dobrovolně žehlila, jakože mě to opravdu bavilo. My jsme doma měli takový to křeslo, co možná znáte všichni, takový to křeslo, kam hodíte prostě vypraný oblečení a je tam toho halda. A vždycky, když odešla máma do práce, tak já jsem to všechno vyžehlila, jo, a každý mě vždycky chválil to, že jako to nebylo vyžehlený dobře a mama to musela dělat znovu. To je věc druhá, ale strašně ráda jsem pomáhala. A zajímá mě, jestli to tak má každý dítě, nebo jsme jenom jako divná rodina.
1: Spíš jste divná rodina. Ale jako, já si myslím, že to možná bude tím, že to mají ženy hodně takhle s těma domácíma pracema. Nespomínám si, že já bych někdy chtěl uklízet, bohužel mi to vydrželo i doteď, což způsobuje největší rozpory v domácnosti, nevím jak u vás, že prostě jako půlku dnes byl doma, co jsi udělal dneska v domácnosti?
0: Jasně.
1: Jo, a já řeknu, vysál jsem, jenže tím vysávačem to trvá jako 5 minut, že jo? No takže já jsem asi měl, když jsem byl malej, že si budu moct jíst, co chci, teď mě to dohnalo, jsem tlustý jak prase.
0: Ježiš, ale kecej. No tak, jak je to u vás doma? Pomáhají vám děti rádi a s čím případně? Protože u nás opravdu, za mě to byla ta žehlička a zase, kdo teda zametání a utírání nádobí, to ona jako miluje a opravdu jí k tomu nemusí nikdo přemlouvat. Takže číslo k nám 777 937 777 a dejte vědět, co vaše děti, anebo jaký jste byli vy takhle za mladé, jo? Do té doby před náma třeba Alan Walker a právě teďka Sia na Hit Radio.

0: I ve 7:45 ladíte Hit Radio. S váma Jasmin, taky Filip a tohle byl Alan Walker. Já jsem vám tady říkala o tom, že u mě dneska spala 10letá ségra a překvapilo mě, jak strašně ráda pomáhá s věcma, jo? Že opravdu chtěla utírat práh a dělat nádobí a zametat a prostě vůbec jí to nevadí a dobrovolně pomáhala. Mně se to hrozně líbilo, protože jsem taková, mi došlo, byla taky, ráda jsem vždycky žehlila, pomáhala mamce a tak. Ono to pak možná zmizí v průběhu života, ale jako děti jsme to tak měli. A ptali jsme se s Fílou vás, jak to máte. Do toho Fílovi ale se ozvala mamka. Tak co ti napsala mamka?
1: No, mamka napsala mě tady na WhatsAppu. Já tady pomáhala mamince vždycky už odmala a to po mně nikdy nic nechtěla. Byla to radost ji ulevit. Tak to je jako hezký a myslím si, že to mamince teda vydrželo doteď, ale teď už ulevuje sama sobě, no. Ale tatínek hodně pomáhá u nás doma, to zas musím říct. Tak co nám psali posluchači?
0: Tak Luca třeba píše a ta trošku vyvrací to, co jsme se tady bavili o tom, že to možná dělá jenom ženy, že to takhle baví. Dobré ráno, syn mi rád pomáhá při pečení, toho opravdu baví. Já zas milovala péči o zvířata, ještě ráno před školou jsem běžela nakrmit králíky, jen když byli pak ježiši, na talíři a otec s bratrem si neodpustili. To je dobrá bobinka, tak to mi dost zhořklo, tak to chápu, měla jsem podobnou zkušenost. Tom píše, ahoj šampioni, možná jsem také divný, ale i mě v dětství bavilo uklízet a rád se mamince pomáhal. Míša. Ahojte, u nás jsme s bráchou taky rádi pomáhali, ale každý jen s tím, co ho bavilo. Brácha s mamkou rád vařil a já jsem s taťkou hrozně ráda opravovala kola, promazávala řetězy a štípala dřevo. Tam to bylo úplně prohozený, čověče.
1: To se může hodit, ale taková ale žena do domácnosti.
0: Další zpráva, dobré ráno, moje dvouletá dcera už pomáhá také. Dělá se mnou kávu, dává věci do pračky, ale co mě dostává nejvíc, je její péče o její malou 3měsíční sestřičku. Pomáhá přebalovat, krmit, to mě dostává. Ty bláho, tak dvouletá dcera, že pomáhá přebalovat, to je teda hodně hezký. Pak tady máme třeba hlasovku od Zuzky. Je, chviličku, zapnu a jdem na to.
2: Tak my jsme byli 3 ségry a každý pátek jsme museli gruntovat. Každý pátek. A mamka tam měla vždycky samý ty mističky, sloníky a to jsme museli vždycky vymejvat. Takže od té doby já doma nemám vůbec žádný ty serepetičky, nic, maximálně je 3 orchideje a tím to hasne. Tady z toho jsem se vyléčila a musím říct, že moje děti, dcera je taková, že tý se do ničeho nechce, ale syn, když řeknu, udělej myčku, udělej sušičku, tak normálně jde a uklidí to, ale dcera, to je dílo, to je dílo. Tak ahoj, Zuzka.
0: To je dílo. No tak Fílo, to musíme trošku tady převrátit, to, co jsme říkali. Jo, takže
1: no, to teda budeme muset.
0: Chlapi pomáhají víc teda, podle všeho.
1: No, tak já tam nespadám do té kategorie, bohužel. Takže, ale chlapi, držte tohleto prostě v dobrý rovině, to vám doma pomůže. A ženský, zamyslete se nad sebou, hlavně vy mladí.
0: Ne, bylo hezký slyšet, že nás to tak mělo víc a nebojte se, kdo ještě třeba nemáte děti nebo je máte hodně malý, tak moje ségra je generace alfa a ráda pomáhá, takže myslím si, že v téhle generaci to ještě taky bude. Teďka už Alvaro Soler, La Cintura, právě teďka na Hit Radio.

0: Karosler, La Cintura na Hit Radio. S váma Jasmin, Filip, za chvíli taky tohle. Ale Farben, Ilira, bude taky Robbie Williams. Na to si rozhodně počkejte. Bude taky doprava a samozřejmě soutěž Rychlá pětka o 7:30, takže s náma zůstaňte.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na ter-ry.cz.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog. A klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
11: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
12: Ústečtí fotbalisté od začátku nové sezony zase válí. 2 zápasy, 2 vítězství a první místo v tabulce. Přijďte si užít další domácí zápas na vlastní oči. FK Viagem Ústí nad Labem versus FK Arsenal Česká Lípa. V pátek 7. srpna od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Mediální partner Viagemu, Hit Radio Nord Music. Držíme domácím palce.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda se stala na Náchodsku v Jaroměři, opatrně v ulici na Valech. No a pozor taky na Litoměřicku ve Velemíně, kde taky došlo k nehodě. Havarovalo tam osobní auto.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Nord Music.

0: Robbie Williams, Supreme v éteru Hit Rádia a teďka už má pro nás Filip.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, jedno kalifornské knihkupectví obdrželo nečekaný balíček. Uvnitř byla kniha, kterou si někdo odnesl bez zaplacení před 40 lety. Neznámý odesílatel přiložil omluvný dopis a 100 korunový, respektive dolarový ekvivalent jako náhradu za způsobenou škodu. Majitelé přiznali, že podobný návrat ještě nezažili. Britka ve věku 97 let znovu překonala vlastní světový rekord. Připoutaná na křídle letadla absolvovala takzvaný wing walking, tedy akrobatickou disciplínu během letu. Dokázala, že ani vysoký věk nemusí být překážkou pro splnění odvážných snů. No a na závěr, australský řidič zažil pořádný šok, když otevřel přihrádku před spolujezdcem, místo dokladu na něj vykoukl velký had.
0: No tak to ne.
2: Na místo dorazil potom teda odchytář, který hada bezpečně odstranil. Ono, v Austrálii se to děje poměrně běžně, že jo? Jestli jste viděli kdysi na Discovery, tak tam byly tyhle ty lovci hadů, přišli do obýváku, krajta, jasně, tu máme prosím za sedačkou tamhle, jo. Přišel, dobrý, hotovo, $100, čau.
0: Já mám strašnou fobii z hadů od doby Harryho Pottera a toho baziliška tam, od té doby já je jako nezvládám, takže já bych do toho auta nesedla, zajímalo mě, jak se tam jako dostat. Nicméně, jestli vy v tom autě teďka jste, tak naopak nevystupujte. Protože za chviličku nás čeká soutěž Rychlá pětka. Celý tento týden hrajete o Hairbooster Herbarium od Thomas Arsov. Komplexní péči pro podporu růstu vlasů, jejich taky dlouhodobou kondici. A k tomu unisex parfum Sandalwood Violet Leather. Takže pokud chcete mít o něco hezčí pátek a vyhrát si tohleto všechno pro sebe, tak pište chci soutěžit právě teďka na 777 937 777. Teďka už Kemet, Be Mine na Hit Radio.

0: 7 hodin, 37 minut k tomu, vy posloucháte Hit Radio, tohle byl Kamret a my jdeme na rychlou pětku. Rychlá pětka. Celý tento týden hrajete o Herbooster Herbarium od Thomas Arsov, taky unisex parfém s vůní santalového dřeva, fialky a kůže. Připomínáme, že Thomas Arsov je jeden z vůbec nejznámějších českých kadeřníků, který z obyčejného stříhání vybudoval svoji vlastní kosmetickou značku a radí dneska tisícům lidí, jak mít zdravější vlasy. A o tohle si dneska zasoutěží Káťa. Káťo, ahoj!
1: Ahoj.
0: Ty teďka razíš do práce nebo kam frčíš?
1: Ano, do práce. Odložila jsem děti a frčím do práce.
0: Mm-hmm. A hodilo by se ti teda něco na vlasy, trošku to jako přikrášlit?
1: No, jak jste říkali, že by něco vyhrát pro sebe, tak si chci vyhrát něco pro sebe.
0: Jo, to je hezký. Tak držím moc palečky, ať to vyjde. A jdem na to, jsi připravená?
1: Ano.
0: Tak jo.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Jaký zvíře má na nose roh?
1: Nosorožec.
0: Je to tak.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
3: Jak se jmenuje kreslená Disney rybka, kterou hledal její tatínek?
1: Nemo.
0: Ano. No.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje dopravní prostředek, který jezdí po kolejích ve městě?
1: Tramvaj.
0: Je to tak.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
3: Jak se jmenuje nejznámější česká vánoční ryba?
1: O kapr.
3: Výborně. Tak jdeme tak? Na poslední otázku.
0: Poslední otázka, pátá. Záludná, Káťo.
3: To zní těžký.
0: Kolik je polovina z 80?
1: A polovina z 80 je 40, doufám teda.
0: Je to přesně tak! Káťo, je to tvoje, vyhráváš produkty od Thomas Arsov. Moc ti gratulujem.
1: Já moc děkuju a moc mě mrzí, že teda se mnou nejsou tady děti, protože ty vždycky chtějí soutěžit.
0: A kde jsi vyložila?
1: Na příměstském táboře.
0: Jo, takhle.
1: Kvůli bytí.
0: No tak pokud jim můžeš volat, i když jsou na táboře, tak jim to dej vědět, nebo jim to dáš vědět
1: potom.
0: Já jim
1: to pustím, já se to pak najdu na tom a pustím jim to.
0: Podcastech Hit Radia. OK, ano. Tak ale moc ti gratuluju, užij si výhru a zvládni to dneska v práci. Ahoj.
1: Děkuji moc krát, mějte se, ahoj.
3: Ahoj.
0: No další rychlá pětka, zase v pondělí.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
5: Už tam bude.
6: Nech toho.
5: Raději už tam bude.
6: Přestaň. Mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Fenomén Šance Liga je zpět.
9: Tady Michal Bílek z Teplic. Nová sezona je tady. A věřím, že u toho budete s námi.
8: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
10: Datart pořádá Maxi Výprodej.
11: Cože? Maxi Výprodej?
10: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
11: Tak to je další level.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
13: No jo, ale jen na rok.
14: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
12: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2 500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
16: Ústečáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
17: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
16: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
17: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
16: 6. až 15. srpna v Ústí, ulice Sociální péče nad nemocnicí.
17: www.cirkushumberto.com.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Bourá se na Královéhradecku, před novým Bidžovem, havarovalo tam osobní auto, na místě už je policie. A opatrně taky na Litoměřicku, kde se nehoda osobáku šetří u Velemína.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: 10 minut před 8 hodinou posloucháte Hit Radio a tohle byly Lost Frequencies, The Feeling. Pánové, až budete mít dneska pocit, že randění je v dnešní době občas peklo, tak já mám pro vás dobrou zprávu, jo. Ve srovnání s některýma samcema v přírodě jste vlastně vyhráli jackpot, a to opravdu, protože jako my lidi, ženy, co můžeme udělat špatného? Tak můžeme vás ghostovat, jasně, můžeme jako neodepsat, asi by se našly další věci, ale pořád to není tak hrozný, jako to je v přírodě, jo, protože, co jsem našla? Kudlanka. Jo, to zelený, vošklivý, dlouhý malý.
1: To se žere normálně, že jo?
0: To normálně se žere, ale po páření. Takže ona se jako udělá si hezky a pak prostě nazdar. Chobotnice, typnul bys, jestli co umí tato frajerka, Fílo?
1: Chobotnice, ta se omotá normálně kolem, ne prstu, ale kolem chapadel.
0: Ano, umí samce opravdu uškrtit, když jí moc obtěžuje, jo? Takže to je taky mrcha. Některý ryby, ty... Já už se fakt musím smát. Předstírají uspokojení a potom odplavou za někým lepším. Nějaký jiný pan ryba, jo?
1: Tak to už je podobný člověku, trošku ne.
0: A některý samice žab, ty radši předstírají smrt, než aby skončili s nápadníkem, který se jim nelíbí. Chápete to?
1: Tak ženský předstírají spánek nikdy, že jo, žáby to posunuli na další úroveň, rovnou jsou mrtví. To je dobrý.
0: Přijde mi to šílený, jakože, sorry, to, že vám my ženy neodpovíme na zprávu, to je vlastně podle mě úplně v pohodě ve srovnání tady s chobotnicí, kudlankou, žábou, rybou, jo?
1: No tak některý ženský taky můžou kousat, že jo, co si budeme povídat.
0: Buďme rádi za to, co máme a taky za to, co bude, protože právě teďka Black Eyed Peas na Hit Radio, mimochodem v týdnu, tady teďka jejich producent vystupoval v Praze se svojí vlastní kapelou Butterfunk Family. My se trošku známe přes přítele, takže jsem došla a je to teda velký šéf. Byla to neskutečná hudba, ale teďka už teda let's get it started!
2: Let's get it started in here!

0: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Klášterecký letňák opět jede naplno. Country večery, akce pro děti, rocková muzika, summer party, něco pro seniory. Všechno najdete na kultura.klášterec.cz.
3: Letní kino Klášterec nad Ohří.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: I'm Nicki Minaj.
8: Hey, this is John Legend.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
13: Krásný pátek je 8 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Při jízdě na paddleboardu na jezerech, rybnicích či moři by měli lidé podle záchranářů vždy používat bezpečnostní popruh, který je spojuje s plavidlem. Pokud ho nemají, při pádu do vody jim vítr nebo proud může prkno během chvíle odnést daleko mimo jejich dosah. Na důležitost používání tohoto bezpečnostního prvku upozornila vodní záchranná služba Červeného kříže i policie v souvislosti s neštěstím na jezeře Most. Při úterní bouřce tam jeden paddleboardista zemřel a po druhém policisté stále pátrají. Zpěvák a skladatel Marek Ztracený dnes vystoupí na Letenské pláni v Praze na dosud největším koncertu své kariéry. Pořadatelé očekávají návštěvu více než 70 tisíc lidí. Vystoupení doprovodí opatření proti očekávaným vysokým teplotám. Na místě budou rozprašovače vody, občerstvení a v záloze bude kropící hasičský vůz a také lékařská služba. A pojďme také na tenis. Jiří Lehečka si zahraje na tenisovém turnaji Masters Montrealu osmifinále. Postup slavil po vítězství 6-3 a 6-4 nad Belgičanem Alexanderem Bloxem, kterému nenabídl jediný breakball. Příštím soupeřem 12. hráče žebříčku bude světová 15. Španěl Rafael Chodar. To Nikola Bartuňková nestačila v Torontu na 8. nasazenou Američanku Amandu Anisimovou a po prohře 6-3, 0-6 a 4-6 skončila bohužel už ve třetím kole. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
14: Sdílená kola budou v Roudnici nad Labem fungovat až do 12. října. Službu radnice prodloužila, protože kola lidé hojně využívají. Původně byly bicykly k dispozici na zkoušku na 3 měsíce. Kola si našla své uživatele a radnice se proto rozhodla projekt prodloužit. Prvních 15 minut jízdy je zdarma díky podpoře města. Za každých dalších 30 minut se platí 25 korun. K dispozici je zde až 50 kol na 18 stanovištích. Na severu Čech bude dnes jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno. Teploty 26 až 29, na horách do 25 stupňů Celsia.
15: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
16: Krásný páteční ráno vám přeje Jasmin. Michal s Davidem jsou někde pryč ve stejný den, prej ne spolu, ale jako moc bych jim nevěřila, ale mě to nevadí, já tady mám Fílu, ahoj.
13: Krásné ráno, já je viděl, jsou spolu normálně.
16: Ať už ladíte kdekoliv, tak teďka přemýšlejte, jakou věc máte doma a nedokážete ji vyhodit, jo? Za chvíli vám povím proč a povím víc, ale teďka mě vyhání Eva Farná, Miraj a taky September Cry for You právě teďka na Hit Radio.

0: I 10 minut po 8 hodině posloucháte Hit Radio. Tohle byla Eva Farná, Miraj a s váma Jasmin a Filip. Každý z nás má doma, podle mě, nějakou věc, kterou jako nechce vyhodit, jo? Může to být plyšák z dětství, nějaký lístky z koncertu, to dělám třeba já, nebo i z kina, nevím proč, jo? Dopisy od dávných lásek. Co Fíla?
1: Já mám problém s oblečením, každý rok to třídím, nevyhodím to tričko, zase se ho nikdy vemu, za rok tam je stále na stejném místě. A potom teda ještě mám cedulky z akcí, kde jsem jako moderoval, tak nějakým způsobem si je prostě schovávám. Byly to i, já jsem dříve hrával jako virtuální fotbal, tak i ty turné, kde jsem hrál, mám třeba kartičky z roku 2004 a mám doma to plnou bednu, je to úplně k ničemu, sentimentální prostě kravina, ale u mě se u toho teda hadry a plus tyhle ty kartičky.
0: Tak takovouhle bednu sentimentálních kravin v uvozovkách možná máme všichni a někdo v ní taky možná má snubní prstýnek. Na internetu se teďka rozjela debata, co s ním vlastně potřeba rozvodu udělat, jo? Schovat, prodat, přetavit na novej šperk, vrátit ho nebo ho prostě zahodit. 15% lidí si údajně ten prsten nechává pro strýčka příhodu, jakožto finanční rezervu. Vlastně nevím, co bych s tím dělala, kdybych byla v takové situaci. Od toho tady mám Bás a Fílu. Fílo, co bys dělal ty?
1: Okamžitě bych to prodal. Co s takovým krámem?
0: Střelil bys to teda.
1: Já bych to prodal určitě. Možná bych se podíval na cenu toho kovu, jo, asi zlata kolikrát. Kolik to je? Já bych si počkal, až to vystřelí. Teď zlato je poměrně dole, já to sleduju zrovna.
0: No, já si říkám, že jako nejsem takový ten vyhazovač, že kdybych v té situaci byla, tak ho možná prostě někam přesně schovám, ale říkám si, že mít takovejhle prsten v šuplíku je něco jako ex, když ho vidíš na Instagramu, jo, že možná si člověk nějaký řekne někdy, tak nebylo to s ním vlastně jako dobrý, nemám to zkusit, jo, že ti to bude podle mě zbytečně připomínat. Tak jak to máte vy, kdo jste v té situaci už byli, kdo jste teda po rozvodu, pojďte nám to říct na 777-937-777, co jste s tím prstínkem snubním udělali a jestli v té situaci nejste, klidně nám taky dejte vědět svůj názor, co si tak jako myslíte, že byste udělali. Teďka Ed Sheeran, jeho Shivers na Hit Radio.

0: 8 hodin 20 minut k tomu, tohle byly Måneskin a jejich The Loneliest a vy posloucháte Hit Radio. Bavili jsme se tady s váma a s Fílou o tom, co dělat se snubním prstínkem, pakliže jste po rozchodu, jo? Takováhle debata je teďka na internetu, celkem to tam vře, tak nás zajímalo, co si o tom myslíte vy. Tak píše třeba Andrea, ahoj, naši dali snubáky po rozvodu mně, dceři, a já jsem si z nich udělala nový prstýnek. To mi přijde vlastně strašně hezký.
1: No, to si myslím, že jako ta nejlepší věc, co se dá udělat. Samozřejmě budou tam i jiný názory, tak si to pojďme poslechnout.
0: Rozinka, když jsem se rozvedla, bylo dceři 18 let a byl v té době v kurzu Pán prstenů. Pozbírala jsem doma zbytky zlata a svůj snubák a dala jí k 18 nám udělat v zlatnictví prsten Pána prstenů. I s tím originálním nápisem, co zlatník vyril podle knihy. Byl nádherný a dcera byla šťastná. Takže OK, to máme dvě dcery. Uvidíme, co na to třeba Matěj.
2: Čau, já nejsem úplně po rozvodu a doufám, že ani nějakou dobu nebudu, protože mám teďka chvíli po sňatku. Každopádně s tím, kolik mě ty prstýnky stály, tak vyhodit to, no to určitě bude na dražbu, ty vole. Nominální cena, nebo hodnota toho zlata tam bude vždycky, jo, toho kovu. Takže za mě osobně prodat. Prodej to, dokud můžeš. Dokud o to je zájem.
0: Prodej, dokud můžeš. Dobře, máme tady i ženský pohled.
3: Ahoj, milé.

0: je pomyslně spojovaný prstenem, skončí, tak ten prsten by asi taky jakoby neměl asi existovat potom, no. Ale každý k tomu asi přistupuje jinak. Krásný den všem.
1: Krásný den i tobě. Musím říct, že těhle zpráv přišlo strašně moc, jo, s tím, že vlastně, když už ty dva spolu nejsou, tak ten prsten by neměl existovat. A tenhle názor teda převahuje.
2: No, já si myslím, že to je jednoznačný, málo kdo si ho asi nechá, vlastně co s ním, a nebo teda, tady se mi líbil ten názor posluchačky, nechat to, vlastně prodat to a koupit si za to investiční slitek zlatej, takže máte kus kovu, který vám nepřipomíná to spackaný manželství a zároveň to pak můžete proměnit za penízky, a ty my máme rádi, že jo?
1: A to se vyplatí. Tak děkujeme za názory, kdo náhodou jste v této nepříjemné situaci, tak jste se možná mohli aspoň inspirovat. Za chviličku před náma Kato, John, Turn the Lights Off. Bude taky Toulou, Habits a samozřejmě se podíváme na silnice, ať víte, jak to jezdí.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
5: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
6: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
7: No jo, ale jen na rok.
8: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
6: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2 500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.
9: Skláři hostí Plzeň.
10: FK Teplice versus FC Viktoria Plzeň.
9: V sobotu 8. srpna od 17.00 v Teplické aréně na Spínadlech. Před utkáním začíná v 15 hodin velká fanzóna pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
11: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
3: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
4: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
3: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebívlice. Tu atmosféru musíte zažít.
4: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
3: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda se stala na Teplicku v obci Proboštov, kde se srazilo osobní auto se zvěří. Opatrně taky na Litoměřicku u Velemína, no a pozor u Nového Bydžova, kde je taky dopravní nehoda.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio North Music.

0: Posloucháte Hit Radio, přesně o 8:30, tohle byl Kato, John, Turn the Lights Off, a naopak zapněte světla na Filipa, který pro vás má...
1: Ranní update.
2: Tak už jsem trošku oslněn, ale na monitor stále vidím, pojďme na to. Jedno americké muzeum vzdalo hold zesnulému umělci opravdu netradičním způsobem. Podlahu pokrylo takovým množstvím arašídového másla, že by vystačilo na přibližně 15 000 sendvičů. Instalace má připomenout autorův osobitý styl a okamžitě vzbudila velký zájem návštěvníků. Falešné archeologické naleziště s pozůstatkem antického amfiteátru si vybudoval podnikavý Itál, který od nic netušících turistů léta vybíral vstupné ve výši až 40 eur, tedy zhruba 1000 koruny. Se svou atrakcí sice pronikla až do jednoho turistického průvodce, ale nakonec skončil ve vězení. No a jeden z největších pokladů herní historie našel nového majitele. Na aukčním portálu eBay se prodala vývojářská cartridge pro Nintendo DS obsahující vzácnou hru Poké Park Fishing Contest DS, která byla v roce 2005 dostupná jen několik měsíců v Japonsku. Přepočtu za ní nový majitel zaplatil přibližně 230 tisíc korun. To jsem čekal teda možná i víc, třeba milion nebo něco, ale čtvrt milionu za zaprášenou cartridge, to je krásný, ne?
0: Mně to přijde hustý, protože můj brácha sbírá Pokémon kartičky. Já jim teda vůbec nerozumím, ale on je vždycky úplně hotovej, když si nějakou koupí. Teďka zrovna jsem byla u toho, když říkal jeho přítelkyni, že si koupil novou. Jedna stála nějakých 5 000, tak mu vynadala, že za co to utrácí.
2: To je investiční, ale opravdu, když tomu no, rozumíš.
0: Tak budem tomu věřit, no asi jako jo. Teďka už Sixpence, None the Richer na Hit Radio 2 minutky po 8:30. There she goes. Tak krásně.

0: i 8 minut po půl devátý ladíte Hit Radio, kde dohrály hodiny jejich souhvězdí a my vám přejeme krásný ráno. Jestli už odpočíváte poslední minuty do víkendu a fakt se jako těšíte, až se sebou v práci zaklapnete dveře, ať ten pátek přečkáte a přežijete, tak pozor, co kdyby vás ta dnešní cesta domů nestála ani korunu, protože ono to jde. Po 12. hodině bude ve vysílání Jirka Pelnář a s ním soutěž Dokonalá desítka. A je to úplně jednoduchý, jo. Vy když zvednete telefon a zvládnete 10 otázek, které opravdu jsou easy, vůbec nemáte čeho bát, tak můžete vyhrát až 10 000 korun na pohonné hmoty. To je hodně dobrý, ne? Takže poslouchejte dál, mějte telefon určitě po ruce a třeba ta dnešní cesta bude naučit Hit Radio a spousta dalších samozřejmě.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Tohle je ten Elroq, co dostal auto roku.
7: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
6: Tak to bude drahota.
7: 6, 6, 5. 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
6: Za auto roku? Jako fakt?
7: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
8: Škoda Elroq. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Auto Nord. CZ.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
11: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
10: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
11: Chevrolet Corvette,
10: Camaro Bumblebee,
11: Ford Mustang GT,
10: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
11: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
10: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
11: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
12: Firma na zážitky.
13: CZ. U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro maliny 125 gramů za 34,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Billa klubu za 74,90. Billa, to dobré začíná u nás.

Bruno Mars, Green Aid v éteru Hit Rádia a my vám přejeme krásný pátek. Dneska je ten den. Dneska. Dneska večer bude pražská Letná patřit Marku Ztracenému. Dneska podle odhadů se čte 75 tisíc lidí. Wow, jo, čeká se tam jeden z největších hudebních večerů letošního roku. A já si říkám jako, jak to zvládnout, jo, vy, kdo se tam chystáte. Takový základní pravidla přežití, jaký by měly být. Tak za prvý domluvit si s partou přesný bod setkání u nějakého konkrétního sloupu, nebo telky, nebo čehokoliv, jo, protože signál tam nejspíš nebude, takže na SMSky nespoléhejte. Pak rozhodně voda. Pijte vodu dřív, než na vás přijde nějaký omdlívání. Ono počasí má být lepší než předchozí dny, ale samozřejmě bude tam fakt spousta lidí, takže rozhodně pijte, to horko bude i tak. A samozřejmě auto, to radši nechte doma, protože jinak byste se odtamtud nejspíš nezvládli vymotat. A to hlavní, užijte si to. Extrémně si to užijte, tančete, zpívejte. Vy, kdo tam nejdete, tak určitě, jak už jsme tady s Filipem říkali, bude toho plnej Instagram. Takže užívejte a dneska večer na Letný. Teďka už David Guetta, Kid Cudi, Memories na Hit Radio.

0: Girl Go Wild Eteru Hit Rádia. A to je dneska ode mě s Fílou všechno. Dneska jsme to zvládli v téhletý sestavě. Takže strašně moc děkujem, užijte si pátek, odpočiňte si o víkendu a my se budeme těšit zase v pondělí. Tebe děkuju, Fílo, za parťáctví dneska.
1: No, já děkuju taky a myslím, že Michal už nemusí chodit. Děkuju ti taky a přeju krásný víkend posluchačům.
0: Tak ahoj, krásný víkend.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozorné osmička na 20. kilometru ve směru na Ústí stojí porouchané auto. A ještě na výjezdu z mostu směrem na Louny bude probíhat údržba zeleně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-url.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
7: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
0: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Přestože extrémní vlna veder v Česku teprve skončila, další epizoda horkého počasí může dorazit brzy. Meteorologové předběžně varují, že už od neděle budou teploty na většině území opět stoupat na tropickou třicítku. Modely navíc naznačují, že vedra mohou přetrvat po většinu příštího týdne. Hygienici doporučují sprchu po koupání ve dvou koupalištích v Ústeckém kraji. Je to ve Velkém Šenově na Děčínsku. Ve vodě tam mohou být larvy motolic působící alergickou kožní reakci a osprchovat se máme také po koupání v nádrži Varvažov na Ústecku, kde je menší množství sinic. Zelené řasy a snížená průhlednost vody jsou v jezeře Chmelař na Litoměřicku. Horší vzhled vody je také na Nechranické přehradě v kempu u Hráze na Chomutovsku. Lidem tam ale zdravotní riziko nehrozí. Zpěvák a skladatel Marek Stracený dnes vystoupí na Letenské pláni v Praze na dosud největším koncertu své kariéry. Pořadatelé očekávají návštěvu více než 70 tisíc lidí. Vystoupení doprovodí opatření proti očekávaným vysokým teplotám. Na místě budou rozprašovače vody a občerstvení. No a fotbalisté Jablonce porazili v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy RFS Riga doma 2-0. Výrazně se tak přiblížili k postupu. Severočechy poslal v 18. minutě do vedení Čanturišvili a po pauze přidal pojistku Polidar. Odveta je na programu za týden na stadionu lídra lotyšské ligy.
8: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
0: Na severu Čech dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně i polojasno a teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Na horách do 23 stupňů, to už jde, Dane, co?
9: Jde to. Mám tady reklamaci jednou, včera jsem vyžadoval déšť Mirkově na mojí zahrádce. Nic jako kamaráde.
0: Já jsem mu přesunul na svoji zahrádku.
9: Nejde ti to.
1: Hit Radio Nord Music.
9: Robert to má za sebou, teď vám krásný dovolené přeje Dan Rakacký a dneska je pátek, to je zásadní informace. To ale nemusím říkat, to každý ví, když se podívá to do kalendáře, ale co je zásadního, dneska tady bude překvapení, protože by měla dorazit moje milá, milovaná kolegyně Lucie Schlegr, která má pro vás důležitou zprávu, tak buďte u toho a teď už má Smith a všem krásný pátek.

0: naprosto výjimečný song a naprosto výjimečná zpěvačka Dido, White Flag na Hit Rádu Nord Music. 9 hodin 11 minut, krásný dopoledne přeje Dan v pátek a dnešní pátek nebude ledáký pátek. Bude to den, kdy opět spojí svoje síly, alespoň na hodinku, Dan a Lucie a dá se dohromady opět dopolední show LSD. Opravdu, jako, chci říct jednu věc, že Lucie Schlegr si vzala na 2 měsíce volno, ale nějak to asi nevydržela. Přislíbila mi, že dneska dorazí kolem 10. a bude mít taky jednu velkou novinu. Pokud jste koukali ráno televizi, tak možná už to víte. Pokud jste neviděli v televizi, tak to ještě nevíte a vy se to dozvíte. A já musím říct, aniž bych cokoliv ještě prozradil, že jsem na svojí kolegyně Lucie Schlegr strašně pyšnej a hrdej, co dokázala. A vy se dozvíte, co se stalo. Pojďme si teď ještě připomenout, jaký to bylo těsně před prázdninami, když jsme tady měli jeden z našich posledních předprázdninových vstupů. My jsme tomu říkali uzavření první sezóny, tak pojďme si to připomenout. S vámi Dan Rakacký, Luzka Schlegr, to znamená, že posloucháte dopolední show LSD. Jenom připomínám, že dnes je to konečná první sezóny, protože Lucie jde na 2 měsíce pryč a pak se vrátí v září.
1: Ano, vracím se až v září a bude se mi pochopitelně stýskat. Mimochodem, dneska jsem jela do práce a bylo mi to trošku líto.
0: Ale prosím tě,
1: no, těším se na volno, no, ale jako jasný. Říkala, no. Mě je líto, že tě tady nechám, se přiznám. No, no nic. Každopádně,
0: Hele, nejhorší dvě slova v rádiu, jo, ti řeknu.
1: No nic.
0: A už, no nic a každopádně.
1: A každopádně.
0: Jako nejlepší.
1: Takže teď jsem mi řekla, a víš co, je nejvyšší čas vědět, že už mám mít to volno. No. To je nejvyšší čas, je prostě, abych odešla.
0: Co ti chci jako říct, řekneš něco a pak no nic, tak jsi to vůbec nemusela říkat,
1: no
0: že?
1: Nic, no prostě, je mi to líto, já jsem řekla, co jsem chtěla říct, kurník. Je ale mi líto, že tě tady nechám v červenci a v srpnu a že se vrátím až v září, tak mi je to líto. Na druhou stranu se strašně těším na to, že se vyspím, že nebudu ráno stávat v 6 a že ztratím, že získám naopak nějaký čas pro svoje děti, pro svoji rodinu.
0: No a Lucie to moc nevydržela, protože, jak jsem říkal, dneska kolem 10. by se měla ukázat. A jelikož jsme na startu víkendu a vím, že i Lucie tuhle písničku taky má ráda, tak si dáme tuhle tu víkendovou hymnu pro všechny, co rádi pařejí. Svaz českých bohémů a bohnouti právě teď.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň.

0: Tohle je prostě léto a to patří k dnešnímu dni. Folem Vadat, Changes na Hitrádu Nord Music. Za malou chvíli důležitá zpráva, další už pořadí číslo 2 dneska. Po 18 letech se vrací zpátky film Akta X. Proč, co se stalo, co, o co se jedná, to se dozvíte za chviličku a taky dáme Lady Gaga Abracadabra. To všechno za chvilku tady u nás na Hitrádu Nord Music. Krásný dopoledne všem.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hitrádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Milovníci kávy pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
8: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
7: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
9: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
10: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
11: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays, chipsy různé druhy za

0: se. Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto.
1: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
0: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
1: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
0: 6. až 15. srpna v Ústí, ulice Sociální péče nad nemocnicí.
1: www.cirkushumberto.com.
2: Ústečtí fotbalisté od začátku nové sezony zase válí. Dva zápasy, dvě vítězství a první místo v tabulce. Přijďte si užít další domácí zápas na vlastní oči. FK Viagem Ústí nad Labem versus FK Arsenal Česká Lípa. V pátek 7. srpna od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Mediální partner Viagemu, Hit Radio North Music. Držíme domácím palce.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Abracadabra a už je pryč. To byla Lady Gaga, Abracadabra na Hitrádu Not Music, 9.35, páteční dopoledne, a aby bylo parádní, vám všem přeje Dan. A možná se ještě vzpomenete na legendární dvojici Mulder a Scullyová a taky na ten slogan Pravda je tam někde venku. Ano, to jsou Akta X. Jako já jsem na tom ujížděl, miloval jsem jak seriál, tak i filmy, a teď velká zpráva, Akta X se vrací. Ale pozor, nejedná se o novinku, ale po 18 letech se vrátí film Akta X, chci uvěřit. To je film z roku 2008, ale bude nová verze. Vrátí se vystřižené násilí a tato verze dostane výrazně temnější až hororovou verzi. A proto má rating nepřístupnosti R. Já jsem se díval, co to znamená, tak je to, že pokud vám není ještě 18 let, tak u toho sledování, pokud jste dítě, musí být i rodič. Jo. To je R-ko. Tak takhle strašidelný to je. Teď, kdy to všechno bouchne, kdy to bude uvedeno, bude to brzy. Bude to už za týden, 14. srpna. To znamená příští pátek. Nová Akta X, chci uvěřit. Remakeová verze, strašidelná a hororová. Tak pomalu se začínám těšit, snad i vy. A budeme věřit, že opravdu to bude horor a možná už je konečně i najdou.

0: Máme další letní den a tohle byl House Here to See, který to pouze podtrhnul tu atmosféru. Posloucháte Hit Radio Nord Music. Dneska už 7. srpna je pátek a dnešní den bezesporu patří Marku Stracenýmu a jeho mega koncertu na Letenský pláni, kde se očekává až 70 tisíc lidí. Neuvěřitelný. Zatím tedy největší koncert Marka Stracenýho a my jsme u toho samozřejmě jako Hit Radio Nord Music a už příští hodinu se podíváme přímo na Letnou, jak to tam vypadá, tak zůstaňte s námi, protože když budete s námi, budete u toho i vy.
1: Paru, dekorativní kámen Volcano udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
2: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
1: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino. Balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
4: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná. Ale co možná neví, je to, že v Zelčín to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
5: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
4: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
5: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky, podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
4: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
5: Určitě. Zoopark Zelčín jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
4: Tedy vodáci, ahoj! Ze Zooparku Zelčín, zooparkzelčín.cz.
3: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
11: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio. Hit Radio Nord Music.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Výborný Avicii na Hitrádu Nord Music. Bude 10:03, to znamená, že už je tady Robert a jdeme se podívat na to, co se děje na silnicích.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, D8 na 20. kilometru ve směru na Ústí. Stojí tam poruchané auto. A ještě na trase Lovosice most za Lipčevsí bude v pravém pruhu probíhat sečení křovin. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
7: Skláři hostí Plzeň.
8: FK Teplice versus FC Viktoria Plzeň.
7: V sobotu 8. srpna od 17:00 v Teplické aréně na Stínadlech. Před utkáním začíná v 15 hodin velká fanzóna pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
9: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavní park plohn.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Dopravních nehod na českých silnicích oproti loňsku přibylo. Bouračky si vyžádaly už 221 životů. To je o 9 více než ve stejném období loni. Na vině je nejčastěji nepozornost řidičů a hlavně telefonování za volantem. Od začátku roku policisté zjistili bezmála 5000 přestupků. Každý třetí souvisel s tím, že se řidič za jízdy věnoval něčemu jinému. Sezóna burčáku je tady. Vinaři letos mohli začít hrozny sbírat o trochu dříve než loni. Stojí zatím počasí. Jaký má na plody vinérévy vliv, řekne prezident Svazu vinařů České republiky Martin Chlad.
12: Vliv počasí je samozřejmě dominantní, protože pokud by tomu počasí nepřálo a samozřejmě ta surovina nedozrávala, tak by se nemohlo začít sbírat, což v letošním roce maximálně trpíme nedostatkem vláhy, ale rozhodně ne nedostatkem sluníčka, tak opravdu už lidé mohou zavítat primárně teda na jižní Moravu na burčák.
1: Co se jeho ceny týká, dražší než loni by být neměl, bude ho ale méně. Nemocnice Kadaň vyzývá všechny dárce krve. Zásoby krevní skupiny 0 RH- jsou na kritické úrovni. Nedostatek se ale týká všech krevních skupin. Proto uvítají každého dárce, který může přijít pomoci. Transfuzní oddělení Kadaň má otevřeno úterý až čtvrtek od 6:30 do 8:30. Můžete ale darovat krev i v Žatci. Tam je otevřeno ve čtvrtek od 6:30 do 8:30. Na fotbalové Teplice jdou zítra opět do boje a čeká je atraktivní a silný soupeř Viktorka Plzeň. Vzhledem k očekávané vysoké návštěvě prosí klub všechny fanoušky, aby svůj příchod na stadion nenechávali až na poslední chvíli. Zároveň ale zve i na předzápasovou fanzónu. Výkop je na Stínadlech v 17 hodin.
2: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
1: Na severu Čech dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně i polojasno a teploty 26 až 29, na horách do 23 stupňů.
10: Hit Radio Nord Music.
0: Krásný dopoledne přeje Dana, protože je tady pátek a taky víkend, tak dám pozvánku na to, kam vyrazí. Buďte u toho vy, za chvíli teď Coldplay.

0: Tohle byla Taylor Swift na hitrádu Nord Music, 10 hodin a 12 minut. Všem přeju krásný dopoledne a teď jsem slíbil, že řeknu, kam vyrazit na víkend, protože tady je pátek a čeká nás víkend a děje se to hodně, ale náhlas mi na programu, přátelé, je to tady. Prostě musím to teď změnit úplně. A to je hezký v tom rádiu, že to je dílo okamžiku. Prostě chcete něco udělat a najednou je všechno jinak, protože v tuhle chvíli tady po měsíci vítám svoji milou kolegyni Luci Schläger. Ahoj!
1: Zkouška mikrofonu.
0: A on ty, jo, takhle, já ti zapnu
1: špatný. Zkouška mikrofonu, no, už to
0: vidíš to, hned, jak jsem to zkazil, jak jsi dlouho nebyla.
1: Raz, dva, tři.
0: Já zapnu jiný, protože nejsem zvyklý, že tam seš na té straně. Já zapnu Robertu, tak se omlouvám, tak ještě jednou, je tady Lucie Schläger, pojď.
1: Samozřejmě zdravím všechny posluchače Hit Radio Nord Music, tebe Danečku.
0: Ahoj.
1: Je to krásný, zase se zastavit se tady na chviličku.
0: Naskok.
1: Ne, naskok.
0: Já jsem si odskočila od plotny právě, no.
1: Dělám si legraci, samozřejmě jsem hrozně ráda, že jsem tady, fakt jsem se strašně na tebe těšila.
0: Chybilo ti to?
1: Chybil jsi mi ty. A chybilo mi rádio, pochopitelně. Yeah. Ale víte, co je tak hezký, když člověk si uvědomí, že má fakt jako skvělýho parťáka a že v té práci je strašně rád. Díky tomu kolektivu. A to je o to hezčí.
0: To je pěkný.
1: O to hezčí.
0: Ty jsi taky slíbila nějakou novinu, já už jsem to taky avizoval, že by
1: si chtěl... Já žádnou neslíbila, ty jsi slíbil.
0: Že by si chtěla něco říct takhle. Už to tajný není, bylo to ráno v telce, já to viděl na primě.
1: Já neviděla nic.
0: Byla reportáž. Ale chtěl bych, aby si to řekla ty sama.
1: Ale já nevím, co. Jo, takhle.
0: No to, co se ve tvém životě změnilo, já jsem řekl, že jsem na tebe hrozně pyšnej, že jsi se profesně posunula úplně někam jinam, tak bych chtěl, aby to zaznělo od tebe, abych to neříkal já, jako. Tak to řekni.
1: Je to, víš, jak se to říká, sebechvála smrdí.
0: Ne,
1: jako,
0: ale musíš
1: jo.
0: To říct.
1: Já to úplně nemám ráda se takhle. A hlavně nerada věci, jako nechci věci zakřiknout. Jsem v tom velmi opatrná, takže kdyby bylo na mě, tak mlčím, ale je pravda, že včera jsem byla, přátelé, na tiskové konferenci televize Prima a Prima Sport, nový televizní kanál, který vznikl.
0: Ano.
1: A protože včera tam byla spousta novinářů, a šlo to zkrátka ven, tak já vám to řeknu. Prostě se stanu televizní moderátorkou sportovních zpráv, sportovních televizních novin. Nevím, jako, myslím, že jsou v životě důležitější věci.
0: No ne, je to ale, paráda.
1: Ale samozřejmě je to fajn, je to příjemný, děkuju za důvěru televizi, bude to pro mě zase nová životní etapa, nová životní zkouška, nová role, takže... Je to hezký, že člověk začne vlastně kariéru po 40.
0: To je pěkný. No a každýho teď hned napadne, kdo to slyšel, jak to s tebou bude v rádiu. Teda končíš, jako, už nepřijdeš v září, nebo jak to bude? Řekni to.
1: No, mám teďka na promyšlenou pár dní, tak...
0: Jako televize, rádio.
1: Pochopitelně, že nekončím. Samozřejmě, že nekončím. Hele, mě opouštějí staré známé pro nové.
0: To se
1: moje
0: říká.
1: Oblíbená píseň.
0: Ano.
1: Taky bychom si ji mohli pustit.
0: Hm? To by se mohli, no.
1: To by se mohli.
0: Já akorát teď konce nespomenu,
1: teď
0: kdo to je.
1: Svěrák Uhlíř.
0: Jo, tohle. Člověče. Zde nemám teď. To musím
1: sehnat. Nebojte, tady jdem na další vstup, to si připomeneme.
0: Dobře, tak to si připomeneme.
1: Každopádně já neopouštím starý známý pro nový a jednou je člověk nahoře, jednou dole a myslím si, že všichni dospělí
0: pozor,
1: lidé víme.
0: Pozor, bouchnou dveře, jo, teďkon.
1: Nebouchnou.
0: Ne,
1: všichni dospělí lidé víme, že ty věci někdy se daří, někdy zase se padá v tom životě a ono to takhle krásně fungujou, ty křivky, takže teď momentálně neznamená to, že jsem se dostala na televizní obrazovku, že tam taky můžu, nemusím tam být celý život, že? I když ráda bych.
0: Taky pravda, hele,
1: do důchodu.
0: Třeba 2-3 stupy a řeknou, ne, tak to je marný.
1: Přesně, řeknu
0: to konec, to nejde.
1: Co jste to přitáhli z toho severu? Vraťte to tam zpátky.
0: No ale takhle, takže dobrá zpráva je ta, že v rádu nekončíš na Hit Radio Nord Music, v září se vrátíš v plný palbě, takže rozjedeme druhou sezonu naší dopolední show LSD, to je super zpráva. Budeš to stíhat vůbec? Máš to už nějak vymyšlený?
1: Jistě, budu. Není problém.
0: No tak to je paráda. Tak hele, já jdu hledat, neopouštěj staré známé pro nové
1: tak.
0: A my teď konce tady... Něco řekneme s Lucí, si připravím další vstup, protože sice jsem tě čekal, ale nemám to připravený.
1: Bude to freestyle, takže se připravte do 12 hodin.

0: Damiano David. Nebo to si chce říct, Lucie,
1: The first time po dlouhý době, Lucie Šlek, Dan Rakacký, vaše LSD. Zase aspoň na chviličku dneska do 12 hodiny tady s váma Lucka s Danem. Já jsem se přidala, já jsem takhle po cestě z Prahy směrem na sever a slyším toho Dana v tom rádiu, říkám si chudák, on je tam sám.
0: Jela si kolem.
1: Tak já prostě zajedu, manžel mě tady vykopnu. Ty mě musíš odvízt zase zpátky do Teplic.
0: Ale to už bylo domluvený ze včerejška. Mě psala, hodíš mě pak do Teplic? A říkám, samozřejmě, že tě hodím. Tebe, Lucinko, na kraj světa klidně až, jako jo, v pohodě.
1: Takže.
0: Hele, já tě do toho skočím teď, na náš WhatsApp dorazila zpráva od Zuzky, která píše, děkuji moc krát, vám oběma přeji krásný den, jsem moc ráda, že vás slyším po dlouhé době zase spolu. Jste skvělá dvojka. Zuzka píše. Takže vidíš to, že jsi potěšila nejenom mě, ale i posluchače.
1: No, já jsem moc ráda, moc se těším na září zase, až to rozjedeme spolu na plný pecky.
0: Tak, ale máš taky dobrý, jako že během dvou měsíců jednou si přijdu zavysílat a pak zase na měsíc zmizím.
1: A tak to jsme věděli,
0: ne,
1: že budu
0: to
1: mít
0: víme, ale
1: takhle
0: to
1: dlouhé volno.
0: Dneska už je 7. srpna, to znamená, že jako moc času ti nezbývá.
1: Mimochodem, ty máš taky dovolenou příští týden?
0: No, vzal jsem si, protože jsem ti začal trošku závidět a říkám, tak já taky zkusím ještě z toho léta něco vytřískat a na týden zmizím, ale to jsem ještě neříkal.
1: Zasloužíš si. Já doufám, že naši přátelé, naši posluchači si užili trošku té dovolené.
0: Tak je třeba čeká ještě.
1: Nebo i čeká, přesně tak, takže si ji užijte, odpočíňte si a hlavně vypněte tu hlavu, pokud to jenom trošku jde. Že on někdy ten týden je strašně málo, že jim se jsme týden dovolený. A to prostě než se rozkoukáš,
0: přesně,
1: než vlastně se jako zrelaxuješ, tak šup, a jdeš znovu zase do té práce.
0: A už zase tam. Tak a teď bych tě poprosil, aby jsi uvedla tu další písničku, kterou mám připravenou celé mimořádně. Je to úplně mimo playlist, vůbec tohle běžně nehrajeme samozřejmě, ale ty jsi dneska výjimka a vím, že si to můžeme dovolit.
1: Ano, my už jsme tady zmiňovali, že jsem včera byla na tiskové konferenci Prima Sport, nový televizní kanál, který vznikl, a že jsem byla oslovená televizní stanicí Prima, abych moderovala hlavní sportovní zprávy. Tuto nabídku jsem s pokorou přijala a dostala jsem spoustu dotazů i na své sociální sítě. Opravdu, od rána mi tam chodí, jestli budu pořád v rádiu, že doufají, že se nevzdám toho rádia. A upřímně vám řeknu, že to byla jedna z mých prvních věd, kterou jsem oznámila, když mi volala televize Prima, že neopustím toto rádio, že Hit Radio Nord Music je moje srdcovka, že díky tomu rádiu se člověk posunul a nikdy bychom neměli zapomenout, kde nám ta prdel narostla a tak to prostě platí, funguje.
0: Přesně, ano.
1: A neměli byste opouštět staré známé pro nové a já miluju písničku od Svěráka Uhlíře, neopouštěj staré známé a vlastně co k tomu dodat, prostě když máte rádi, tak a máte to v srdci, tak vás nic nepřesvědčí. Ani pozice, ani peníze, ani nevím cokoliv prostě. A tohle je moje srdeční záležitost a já chci poděkovat Hit Radio Nord Music za tenhle ten start, který mi umožnil, díky kterému já se třeba dneska posvám na tu televizi a chci jenom říct, že nikdy nezapomenu a jsem moc ráda, že jsem tady a budu tady s váma dál, pochopitelně.
0: A tady už je ta písnička, která říká naprosto vše.

0: Hledáte místo, kde vám v parních dnech bude dobře? No přece v Oplatce. Klimatizace, obědy, řemeslná zmrzlina, káva Verňáno, no prostě pohodička. Stavte se u nás.
1: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Raději už tam budem.
4: Přestaň. Štíhá mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Fenomén Šance Liga je zpět.
7: Tady Michal Bílek z Teplic. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
6: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
12: Ústečtí fotbalisté od začátku nové sezony zase válí. Dva zápasy, dvě vítězství a první místo v tabulce. Přijďte si užít další domácí zápas na vlastní oči. FK Viagem Ústí nad Labem versus FK Arsenal Česká Lípa. V pátek 7. srpna od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Mediální partner Viagemu, Hit Radio Nord Music. Držíme domácím palce.
13: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
14: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
13: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Alex Voren na Hitrádu Nord Music, kde posloucháte, a jsem rád, že to můžu říct, kompletní dopolední show LSD s vámi Dan Rakacký, Jutka Štegr. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Krásný pátek přejeme všem. Sluníčkový, my jsme taky sluníčkový. No a rovnou to roztančíme, protože když je pátek, tak by se mělo trošičku tančit a vyhodit si z kopítka.
0: No hlavně se chystá velká akce, a to největší letní rodinný festival Summer Mambo Festival, který proběhne klasicky ve vinařství Johan V. v Třebíjovicích. Já říkám klasicky, ale to vinařství je tím vyhlášený, hudba na Venicích, legendy v Třebíjovicích, takže teď to bude Summer Mambo Festival a ten program je fakt nabitej. Lucie už má tady, já to dělám jako v televizi, čtecí zařízení, a pojď mluvit.
1: No program je nabitej, ale nabitej nejenom pro dospěláky, ale taky pro děti pochopitelně. Čeká na ně dobrodružná stezka, skákací hrady, soutěže, profesionální animátoři, je vám pohlídají, když budete potřebovat si dát nějaký vínečko. Víš, to se také jako hodí tyhle ty animátoři.
0: No tak.
1: Chceš si dát nějaký, rozumíš?
0: Chceš mít klid od dětí chvíli?
1: Takhle, jsi ve vinařství, ne? No. Tak si chceš dát to víno. Tak určitě. Potřebuješ ty děti odlifrovat na chvilku.
0: Uklidíte bokem. No.
1: Tak, tak, takže nebojte se, budou tam i profíci, který vám děti pohlídají i během večerních koncertů.
0: Ale pozor, teď to přijde, protože vás čeká dál program pro ty dospěláky, ale můžou tam být i děti samozřejmě, to je jako se nevylučuje. Mambo Latino Show Vládi Hrona, ale pozor, pak to vypukne, dvě hlavní hvězdy 90. let. Od 7 večer to bude tento týpek. Lucie, ty víš, co to je, viď?
1: No jistě. Lou Bega.
0: Lou Bega.
1: Mambo number 5.
0: No a nebo jenom tahle jedna písnička, bude jich víc samozřejmě. A od 8 přijde další hvězda 90. polovina skupiny 24/7.
1: Miluju.
0: Znáš to? Stacy?
1: Miluju.
0: Viď? Co?
1: Počkej, počkej. To miluju. To je moje mácháč.
0: No a tohle to můžete zažít živě už. Kdy, Lucie? Řekni to. Máš to tam napsané.
1: V sobotu. 15. srpna. Samozřejmě den se zakončí velkou afterparty pod hvězdami. Doufám, že budou hvězdy, že nebude zataženo, když už to tady říkáme.
0: Myslím, že zataženo nebude už nikdy, když kouká na to nebe. Jako.
1: Start je ve 2 odpoledne a lístky si můžete kupovat na legendyvtřebíjovicích.cz.
0: A pozor, ještě dobrá zpráva. Pokud nechcete kupovat, tak my o ně budeme příští týden soutěžit.
1: Tak zůstaňte s náma.
0: Ano, ať vám to neuteče.
2: Summer Party vám přináší koncertní série Legendy v Třebíjovicích. 15. srpna Lou Bega a Stacy.

následující okamžik včera nebyl. Kruh se uzavírá. Marcel, promiň, že to trvalo tak dlouho.

0: takhle skvělá atmosféra, Marek Ztracený, moje milá, živě jsme se přenesli do Edenu. No. Já nevím, jak je to dlouho, co ten koncert byl v Edenu, rok, dva,
1: je to tři? Tak nějak,
0: tak
1: no.
0: Nějak? Každopádně, kdo jste byl, tak jste viděl, že to byla velká, velikánská show a kdo miluje Marka Ztraceného, tak dneska se rozhodně nestratí, protože dneska Marek Ztracený znova pokračuje a startuje svoji velkou show na Letný.
1: On vlastně zabalil všechny tři Edeny do jednoho a dal to na Letnou, protože ten počet fanoušků je totožný jako ty tři Edeny v podstatě. Bude tam kolem 70 tisíc lidí a my se na Letnou taky přeneseme živě v rámci našeho vysílání Hitráda Nord Music, protože víme to, že před Markem bude dneska zpívat Martina Pártlová, tak bude rozhovor s ní a taky se příští hodinu podíváme i na Marka samotného, který nám k tomu ještě něco řekne. Tak buďte s námi, protože my na té Letný budeme taky.
0: Přesně tak.
2: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
3: Vyberte si svou novou Yamahu právě teď. Získejte bonus na originální příslušenství až 50 000 korun k vybraným modelům motocyklů Yamaha. Navštivte naši motoarénu Yamaha Ústí nad Labem, Žižkova 67. Více na www.yamaha-unl.cz.
4: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
5: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
4: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
5: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký Žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
4: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
6: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
10: No jo, ale jen na rok.
11: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
9: Chytrá televize se 100 kanály s zpětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2 500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet.cz. Internet, který má šťávu.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hit Radio Nord Music.
13: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Luis Capaldi. Za chvíli Karli Jepsen. Teď ale 11. hodina, je tady Robert, pojďme se podívat, co se aktuálně děje na severočeských silnicích.
1: Zrychli to, prosím tě. Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor v Ústí nad Labem, v Hinajsově ulici. Dejte pozor na nehodu dvou osobních aut. V Lounech na Komenského náměstí u Byly se srazila dvě osobní auta. Silnice tam dokonce uzavřena. A ještě v Žadci v ulici Volinských Čechů bouralo osobní auto. I tam projíždějte hodně opatrně. No a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
0: Dotaz, koho u Byly?
2: CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz. Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
4: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Zpráva Krkonošského národního parku připomíná pravidla sběru borůvek. Lidé si je mohou nazbírat pro vlastní potřebu. Musí ale dodržovat pravidla ochrany přírody. Kde je sběr zakázaný, vysvětluje mluvčí parku Radek Drahný.
5: Je to vyloučené v klidových územích, která jsou při hřebenových partích hor. Klidová území jsou tím nejcennějším, co v horách máme. Tam turista může vstoupit pouze po turistické značené cestě. Nesmí vstupovat do volného terénu. Druhé omezení souvisí s tím, že není možné lesní plody sbírat způsobem, který ohrožuje přírodu, který ničí podrost.
4: Jde o různé česáčky, lidově označované jako hřebeny. Evropská unie mění od poloviny srpna pravidla pro obaly. Objeví se na nich nové štítky a symboly. Třeba hotely nebudou moci hostům poskytovat jednorázová plastová balení kosmetiky, například šampony. Důvodem je předcházení zbytečnému odpadu. Stejně jako jezera Most může být v bouřkách nebezpečná Barbora u Teplic nebo Milada u Ústí nad Labem. Podle záchranářů by neměli lidé čekat na první kapky deště, jakmile se ozve hrom nebo se začne rychle zatahovat a zesilovat vítr, je čas opustit vodu. Při jízdě na paddleboardu bychom podle záchranářů vždy měli používat bezpečnostní popruh. Při pádu do vody vám totiž vítr nebo proud může prknout během chvíle odnést daleko mimo dosah. No a Jiří Lehečka si zahraje na tenisovém turnaji Masters v Montrealu osmi finále. Postup slavil po vítězství 6-3, 6-4 nad Belgičanem Alexandrem Bloxem, kterému nenabídl jediný breakball.
6: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
4: Na severu Čech dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně i polojasno, teploty 26 až 29, na horách 20 až 23 stupňů Celsia.
7: Paráda.
4: Takový bude počasí a teď už předávám slovo naší televizní hvězde Luce Schlegr a bezejmenému neznámému.
7: No name, já se úplně...
8: Ale no tak.
4: Bezvýznamnému.
7: Ano, bezvýznamný úplně nic, já tady vlastně vůbec nejsem.
8: Ale jo. No tak.
4: Nicka, Dan Rakocký.
7: Nula, velká nula.
8: Tak kluci, nepoperte se tady.
7: A můžeme už pokračovat?
4: Jo, Roberte, už můžete.
7: Bylo to všechno.
4: Ne, ty ne, jenom Lucka.
7: Já nemůžu, jsi dobře, nula. Já jí to nechci.
4: Tak jo.
2: Hit Radio North Music.
8: Ale člověk jde jednou na televizi a to jsou, rozumíš ty, co se ti pak škrábají, veď, tím prstíčkem, to je ona, ta hvězdička, veď. No, ale neboj, Roberte, nemám za sebou ještě ani jedny kamerovky. Oni až zjistějí, že jsem neschopná, oni mě rychle vylejou.
7: Chcem krásný dopoledne, to je LSD, Lucka Schlegr, Dan Rakacký. No a za druhou chvíli se podíváme na to, jak si Lucie užívá prázdniny. Ne, co?
8: No můžem, klidně, pídě.

0: To byl on. Teddy Swims na hitrádu North Music. Za chvíli Shepard, Shakira, taky Lucenzo, Don Omar, Danze Kuduro, ale teď dopolední show LSD na hitrádu North Music, Dan Rakacký, Lucie Schläger. Dneska tady jenom jednou, jenom abyste nezapomněli, a pak zase měsíc nic.
1: Jenom takový připomenutí a pak se slyšíme v říjnu, teda v říjnu.
0: Ne, říjen, co to?
1: Září,
0: co to říkáš? Ve mně úplně teď hrklo.
1: Ne.
0: Tak září, dobře.
1: Slibovala jsem, takhle, já jsem odcházela v červnu, tak jsem si říkala, že mám celý červen, srpen volno. Já jsem tady Danovi slíbila, že přijde den D, hodina H, kdy se přijdu ukázat.
0: Je to tu.
1: A kdy se přijdeme společně ještě zavysílat. Takže dneska máme takový freestyle společný a moc nás to baví, ne?
0: No a já jsem
1: odpočatá, vyspínkaná, no, rozumíš, vyhajaná.
0: Já jsem unavený, protože makám za dva.
1: On je tady strhanej, chudák.
0: Strhanej, tady táhnu tu káru, ale já se taky odpočinu. Ale slíbil jsem to, že se podíváme na tvé dosavadní prázdniny, jak jsi to měla dovolený.
1: Chceš to probrat?
0: Co jsi prožila, ale rychle, máme málo času.
1: Nic, tak jako moře, Šumava bylo, no.
0: Já jsem spokojená.
1: Byla jsem moc spokojená. Takhle, nebyla jsem spokojená s cenama, přátelé.
0: No tak.
1: Pojďme si říct, že dovolená u moře, no ne, ale jako tradiční dovolená, kterou si třeba byl i zvyklý, i ten Egypt, jo, nebo to Turecko, kde jsme byli zvyklí, že máš nějaký třeba svůj oblíbený hotel, tak oproti loňskému roku ty ceny tak extrémně narostly, ale jako vodost, že jsem byla strašně naštvaná. Přiznám si, že jsem vůbec nevěděla, kam s dětmi vyrazit. A tak jsem se naštvala, že jsem nejela vůbec cestovní kanceláří, vzala jsem si zvlášť hotel, zvlášť letenku, a tak jsme si tam tak jako žili, vegetili, byli jsme na Menorce ve Španělsku, bylo to moc krásný. Menorka je malá, bez velkých davů turistů, takže to bylo opravdu takový klidný, hezký. Já mám ráda místa, kde se člověk cítí v bezpečí, což se v dnešní době trošku eliminujou.
0: No,
1: ty místa.
0: Musíš pečlivě vybírat.
1: Ano, člověk pečlivě vybírá. Takže to bylo jakoby strašně fajn. A takže jsem byla naštvaná na ceny. No a pak jsem jela na Šumavu, protože Šumava je klasika. Je, a
0: krása.
1: Musím říct, někdy není úplně nutné jezdit daleko, protože ta naše maličká země skýtá tolik krásných míst a Šumava je nádherná, takže já jsem na Šumavě vždycky trávala jako holka prázdniny u mojí tety, takže jsem ji navštívila a navštívili jsme spoustu těch míst, kde jsem byla jako malá holka, takže to bylo takový hezký.
0: Hele, teď něco, co zajímá každýho, co se nepovedlo třeba, nějaký průšvih, jestli tě napadá, jestli se něco takového stalo teda. Lucie
1: přemýšlím.
0: Asi ne, no, viď? Nic, všechno bylo v pohodě? Třeba, že jste zapomněli pasy, nebo
1: ne,
0: že třeba letadlo moc drncalo, nebo tak.
1: No tak pozor.
0: Tak pozor.
1: Tak pozor, přátelé. Už jsem tady nemusela být.
0: No a je to tady, já to věděl.
1: Při přistání na Menorce, my jsme měli teda velmi silný vítr, nevím, kde se to tam vzalo. Každopádně můj muž, který byl zvyklý lítat jako hokejista NHL různýma linkama, zažil spoustu turbulencí, dokonce vyprávěl, jak zažil pád, opravdu to letadlo padalo, pak se chytlo někde v půlce, zase se nastartovalo, že jo. To jsou šílený příběhy, co on zažil v letadlech. A já se letání bojím. A stalo se mi to, že jsem před pár lety, jsem mi nějak, nevím z čeho, jak jsme lítali, nevím, nějak jsem se přestala zkrátka bát a já jsem byla úplně šťastná, že i když to letadlo házelo, byl nějaký turbulence, já jsem se prostě nebála. A já jsem tak naštvaná na toho pilota, co přistával teď na té Menorce, protože asi do nás vítr bočí, nevím. A my jsme dosedávali na tu tramvaj, šli jsme regulérně do smyku, to letadlo.
0: Ne.
1: Opravdu. A já jsem si uvědomila, že to je vteřina, že byla jenom vteřina, která tě dělala mezi životem a smrtí. A musím říct, že můj muž, který je velmi klidný a zažil toho fakt hodně, tak si pak jako oddech a řekl, tak tohle bylo opravdu o kousek. Já říkám, Zlato, my jsme tady málem umřeli. Umíš to představit? A teď my jsme vystupovali z toho letadla a říkám té letušce. Říkte, prosím vás, panu pilotovi, že jsem velmi ráda, že to přistání nakonec zvládnul. A teď víš, jak oni musí být profesionální. A ona... A teď si viděl v těch očích, jak šlo vidět, že je úplně stejně v pr, jako já v pr. A bylo to fakt nepříjemný. A vlastně většinou to letadlo jde pak na bok, na křídlo, že tam je ta nádrž, bojí se, že jako většinou to nedopadá dobře. Takže fakt jsem ráda a jsem hrozně naštvaná, protože pak jsem se na cestě zpátky strašně zase bála.
0: Už se bojíš zase.
1: Zase se bojím, už kvůli se němu.
0: No, vidíš to.
1: Kvůli tak, němu.
0: Ale... Já, jsme rádi, že to dobře
1: takže
0: dopadlo.
1: Takže jo, dobře to dopadlo, dobře jsem tady živá, zdravá a hlavně se opatrujte.
0: Díky za to.

0: Půjdeme do zoo všichni. A tohle byla zoo Shakira. Shakira na Hitrádu Not Music. S vámi dopolední show LSD, Luzka Schelliger, Dan Rakacký. A my jsme slibovali, že se podíváme na Letnou, protože dneska velká akce, mega koncert Marek Ztracený. To dodržíme, za chvíli tam půjdeme, budeme mít přístup a když je řeč o Letný, to je vlastně Praha, tak ty máš
1: aktuální informace
0: zážitek z Prahy.
1: Já mám aktuální informace z Prahy, protože včera už jsme tady zmiňovali, byla tisková konference televize Prima, Primi Sport, kde jsem na ní byla, my jsme tam s manželem přespávali.
0: Musela být tam.
1: Já jsem tam musela být.
0: Jsi byla součástí.
1: Ano, budu moderovat sportovní zprávy a my jsme tam s manželem se rozhodli, že si je zabumbáme trošičku, jo. Že to oslavíme, jo. A že tam přespíme. A ráno jsme vyjížděli z Prahy třeba v 8 hodin 10 minut a je hrozně jako legrační sledovat, jak to město žije úplně jiným životem, než třeba my tady u nás v Ústeckém kraji.
0: Například?
1: Protože my jsme vyjeli od toho domu, kde jsme bydleli a teď jedeš regulárně jakoby na hlavní silnici a nikde ani noha. Projela úplně prázdná šalina, teda ta tramvaj, rozumíš, skoro poloprázdná, tam nikdo nebyl v té tramvaji.
0: Jo, Praha. A ulice, silnice, auta prázdno, jo.
1: Skoro ni, my jsme tam byli sami.
0: Nechce se mi věřit, jdete samá zácpa pořád.
1: Prostě to tam nežije. Po 8 ráno, oni, rozumíš, spinkají Pražáci. Pražáci prostě spinkají. Oni, rozumíš, o mě všechno od 10, 11.
0: Je pravda.
1: Oni jako vstávají a my už dávno máme polední pauzu tady u nás v Ústeckém kraji, rozumíš, ve fabrikách
0: a všude. To začíná 10, to vím, ano, jo, tak jestli tam takhle chodíval.
1: Tak já jsem se jako ráda uvěděla, říkám, tyjo, u nás takovýhle, u nás už mravenci dávno na ulicích, rozumíš, lidičky jak mraveniště a Praha prostě nic, tam se prostě hájá ještě v 80, přátelé.
0: No, to je
1: takže
0: Praha.
1: Takový majžou. Takže, ale věřím tomu, že asi na Marka Ztracenýho, že postupně to mraveniště se začne houstnout a že dneska na ty Letný to bude velký mazec.
0: No a za chvíli se na to už podíváme.
2: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
4: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dni plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
5: Ústečáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
6: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
5: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
6: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
5: 6. až 15. srpna v Ústí, ulice Sociální péče nad nemocnicí.
6: www.cirkushumberto.com.
7: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Tak věříme, že jste si podupali tou nožičkou, jako my tady na Hit Radio Music s váma LSD, Lucka s Danem a přejeme vám krásný pátek.
1: No a slíbili jsme to, v tuto chvíli míříme do Prahy.
2: Přepojujeme do Prahy na Letenskou pláň. Marka Stáčeného. Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
3: Je to tak krásné dopoledne, tady Jirka Pelnář, jsme na Letenské pláni, živě odsud vysíláme, a to z místa, kde se dneska uskuteční největší koncert v našich dějinách, který kdy uspořádal český interpret. A mým prvním hostem je dáma, která dnes na koncertě bude zpívat také. Ovšem ne jako ostatní publikum pod pódiem, ale na pódiu. Martina Pártlová.
4: Dobrý den, přátelé, dobrý den, děkuji.
3: Marti, my když se tady podíváme na Letenskou pláň, jak to vypadá, jsou tady postavený tribuny, je tady normálně celý stadion, jsou tady stožáry, máme tady nějakých 5 obrovitánských ledek a brutálně velký pódium. Co tě fascinuje nejvíc?
4: Hele, mě fascinovalo, když jsme sem přijížděli vlastně s Topíkem a se Stelinkou, když jsem stála to vikínko, jak je to všechno obrovský, tak se mi, měla jsem takovou jakoby husinu s trošku s panickým pláčem se do mě dal, protože představa, že budu zpívat na takovéhle obrovský akci. Takhle, stálo mi to pár vyhrůžných SMS-ek Markovi. Ano, tady se vyhrožování vyplatilo. Samozřejmě, přátelé, nedělá se to, jo, ale někdy prostě to přináší ovoce.
3: Je to pro tebe velmi výjimečný pocit, že tady dnes budeš moc být součástí vlastně historie, protože kdo ví, jestli tohle vůbec ještě někdy někdo z českých interpretů překoná?
4: No, tak já jsem to Márovi říkala, že samozřejmě, jestli si mě sem nevezme, tak že jako tě zaplatí. Ale no takhle, já jsem říkala, že bych tady mohla oslavit 70. A zpívat tady, když jdou holky ven, to bude jako docela vtipný. Takže 70. ohlašují už teď, budou na Letenské pláni, přátelé.
3: Je dost možný, že tohle je ten tvůj životní moment, který se bude opravdu jako odehrávat jenom jednou za život?
4: Já si myslím, že zcela určitě. Že to už jako nikdy v životě nezažiju.
3: A teď, když to vememe fakt jako na vážno, tak máš za sebou spoustu velkých akcí, ale dnes budeš tady na tom velikánském pódiu. Spousta lidí, tak si jako myslí, že vy jako profíci vlastně jako netrpíte nervozitou a že vlastně jako jsou to vaše písničky, tak texty si jako pamatujete. No. Byla i nějaká speciální příprava z té strany?
4: Ale, tak já tady třeba dneska mám premiéru Nepopej to, kterou si furt pletu, takže mám v plánu na začátku hned říct, ale teď zpívejte vy a bude to vyřešen. Ale jsme nervózní vždycky, ale po třetí písničce většinou ta nervozita opadá a když vidíme, že ty lidi jako reagují a že jsou happy a že ta energie se ti vrací, tak je to úplně pryč.
3: Ale ten hudební rybníček je občas zajímavý, tak přišly ti třeba nějaký jako SMSky typu, hele, proč ty?
4: Ne, naopak, bylo to. Ježíš Martinko, já jsem si vás strašně přála, to je prostě skvělý, vy jste prostě nejlepší, takže jenom takovýhle SMSky vychodí.
3: To je nádhera.
4: Od mojí mámy.
3: Tak to máme stejnou podporu, moje mamka je úplně stejná. Důležitá věc, dneska ty budeš začínat někdy po 18. hodině.
4: Aha, 18.45.
3: 18.45. Měl Marek nějaký speciální požadavek i na tvé vystoupení, měl nějaký speciální přání, mluvil ti do toho, já nevím, co máš mít na sobě, jaký má být ten setlist a tak podobně?
4: Ne, Marek je v tom submisivní a nic po mně nechtěl, je to v pohodě. Ne, mám to všechno naprosto pod svojí kontrolu. Přál si teda, abych zpívala Bolím, což bych zpívala samozřejmě tak jako hezky. Tak, protože to je písnička, kterou pro mě napsal.
3: Hezky.
4: Takže to zpívat budu. A...
3: Kdy vlastně jako začala ta vaše spolupráce?
4: Jako spolupráce, to nevím, ale naše přátelství podle mě už od roku 2010, jako velmi, velmi dávno jsme měli takový divoký večírky všichni. Takže tam někde jsme se poznali a on mi pak Marek vlastně jezdil moje benefice, který jsem pořádala v Českých Budějovicích. Jezdil tam za cesták jenom, takže toho si do dneška velmi, velmi vážím.
3: Wow.
4: A no a pak přišla písnička Bolím, pak vlastně jsem s ním vystupovala v Roxy, když měl svůj první koncert v Roxy, do Karne, jsem mě teda nevzal. Nevím proč, o tu taky ne.
3: Jedenu jsem vlastně špatně signál nebo něco taky
4: ne, ale všude jsem byla u toho jako host, jako jeho přítel a vždycky jsem to strašně prožívala. A dneska to zase obračím jako vždycky.
3: Byl na tebe pes, my jsme viděli, že jste si tady zaběhali taky. Fyzička dobrá.
4: Jako já bych mu to radši jako neříkala takhle před koncertem, že to je furt stejný. Jo, fyzička dobrá.
3: Každopádně, tohle bude i obrovský tvůj highlight do tvýho hudebního CVčka, o tom žádná, ale máš před sebou i ty sama svůj velkolepý koncert v O2 aréně.
4: Ano, my si dáme takový menší verzi Letenský pláně. Dáme si 20. listopadu O2 arénu. Mm-hmm. Kde máme v plánu udělat takový spíš jako velký mejdan bez nějakých úplně lítání a všeho možného. Myslím, že všechno, co už bylo ukázáno, se ukáže buď dneska, nebo to jasný. Ukázala Eva Vedenu. Takže já už tam můžu jenom přijít prostě zaspívat a vyjdu.
3: V tom případě závěrečná poslední otázka. Když ty dneska děláš předskokanku Markovi, tak v autučku on ti bude dělat předskokana?
4: No,
3: měl by.
4: No, když bude hodnej, tak jo.
3: Za cesták. Marti, ještě jednou moc děkujeme za prvé za to, že jsi si našla čas pro dnešní rozhovor, a za druhé gratulujeme za celou hudební scénu a za všechny tvoje faninky a fanoušky k tomuhle obrovskému úspěchu, protože zpívat na Letenské pláni na největším koncertu v dějinách, který tady opravdu kdy byl, ano. My si troufneme říct, kdy bude, jo, minimálně na dalších x let, tak to je opravdu wow, jo. Klobouk dolů.
4: Já chci samozřejmě poděkovat Markovi, máš to u mě, chci poděkovat vám a chci poděkovat, že jsem si spálil ty konksikt za posledních 10 minut, že budu večer moc hezká, děkuju.
3: Tolik Martina Pártlová, já se pro tuto chvíli loučím z Letenské pláně, opět se živě uslyšíme za hodinu a pozor, tady na stejném místě, kde teď sedí Martina Pártlová, bude sedět Marek Ztracený v exkluzivním rozhovoru. Máte se na co těšit.
2: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hit Radiem.

0: Hit Radio Nord Music s váma, vaše LSD dneska výjimečně.
1: No takhle v půlce prázdnin, tak
0: říká. Dali jsme si takový hezký jeden den.
1: Jsi jako vynořila, ukázala se, hele, jsem tady, ale zase ne.
0: Ještě žiju. Ještě
1: a budu tady až září.
0: Až září.
1: OK, ale já myslím, že to potěšilo nejednoho posluchače. Mě teda rozhodně, já nejsem posluchač, ale já jsem já jsem tak šťastný, že jsi přišla. A je taky šťastných spousta fanoušků Marka Ztraceného, protože dneska na letenský pláni, víš, já jsem toho tak plný, že to skoro ani neřeknu. Velká jeho show, velký megakoncert. Před mou chviličkou jsme tam byli živě, kdy mluvila Martina Pártlová, která bude v kurce začínat. No a teď už tam čeká přímo Marek Ztracený. Tak co připojíme?
0: Sám velký mistr, pojď.
1: Jdeme na letenskou pláň.
2: Přepojujeme do Prahy na letenskou pláň. Marka Ztraceného. Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
3: Ahoj, živě z letenský pláně se hlásí Jirka Plnář a vedle mě právě teď sedí muž, kolem kterého se točí kompletně celý show business. Marek Ztracený, zpěvák, který se rozhodl, že udělá něco, co tady doteď do roku 2026 ještě žádný jiný interpret neudělal. Česky. Máro, vítej.
4: Dobré ráno, nebo dopoledne, kolik máme hodin vlastně? Už 11, jo.
3: Ano.
4: Všechny vás tak zdravím a jak si říkal, tak mám pocit, že takhle, mě se hlavně točí hlava. Nevím, jestli se točí svět kolem mě, nebo show businessový, ale moje hlava se točí úplně a je to neuvěřitelné, všechny zdravím.
3: Když ty jsi se dneska ráno probudil, tak jsi se probudil s tím pocitem, jakože wow, je to tady, anebo OK, co jsem to tady udělal?
4: Takhle, já jsem se ráno probudil, já jsem moc nespal, se musím přiznat, že to bylo trošku takový vyhrocen tady, ale všechno jsme zvládli nastavit a já jsem se probudil úplně zlomený, oteklý a zrovna manželka, jakože bude hrozně vtipná a natáčela mě. A takže první video byl jsem úplně zmačkaný a druhý video, já jsem vyhodil něco do popelnice před barákem v trenkách a pak jsem se proto musel vrátit, protože jsem se splet, takže jsem tam hlavou v popelnici, jsem něco, já tam pak to video dám na Instagram, to bylo po druhý a teď jsem teda přijel, už jsem plný energie a zatím si to nepřipouštím, ale vypadá to, že všechno je připravený.
3: V těch trenkách bychom tady klidně mohli sedět, protože to jako ta výheň je jako brutální, ale je to vlastně dobře, tohle počasí za tebe skvělý.
4: Já myslím, že vlastně to dopadlo ještě dobře, protože bylo 37, co jsme tady všechno stavili a dneska já jsem totiž mýmu tátovi dával vědět nahoru do nebe, jestli by se jako postaralo počasí. Dal mi znamení, že všechno dobrý a dneska je 26 stupňů, což mi přijde a azuro, což mi přijde lepší teda než 40.
3: My tady možná, že to můžou slyšet naše posluchači, že probíhají různé zkoušky, ještě jsou tady různá videa, budou určitě nějaké překvapení. Nechci, aby si nám řekli, jaká překvapení to budou. Ale teď, když máš ještě tolik hodin do koncertu, tak mě zajímá, jestli teď si už nastavený jako Marek Ztracený zpěvák, anebo Marek Ztracený produkční a ještě koukáš, co, kde, jestli ty věže jsou v pořádku, kabely visí správně. Jak jsi teďko nastavený?
4: Všichni už přede mnou utíkají, se všimnu. Vždycky, když za někým dojde a řeknu ještě slovo třeba, hele, ještě mi napadlo, tak úplně vidím, jak ty kluci změní směr a někam odcházejí. A protože už nechtějí samozřejmě nic změnit. Teď jsme ještě měli jednu takovou projížděčku, udělám s náma rozhovor a potom už se půjdu připravovat a dám si trošku klídek a užiju si tu atmosféru, protože je to tady nádherný, s hezkým výhledem, samý dobrý lidi. Dneska ráno mi všichni píšou, kamarádi, fanoušci, je to pro mě velký den, opravdu to pro mě hodně znamená, že to se mnou všichni prožívají, moje kapela, moje rodina je tady, jste tady vy prostě a opravdu ten den si užívám, nejspíš to bude jednou za život a já jsem rád, že prostě všichni jsou to.
3: Až budeš takhle hezky vyklidněný, já si tě ještě stáhnu odpoledne zpátky na jeden rozhovor.
4: Dobře.
3: Chtěl bych vidět, jak moc v klidu teda jako budeš, protože úplně jako na rovinu, kolikrát jsi si třeba v hlavě už projel první minutu nebo těch prvních 10 vteřin toho koncertu?
4: Myslím, že za těch posledních 41 let to bylo 41 let. Už jako malý jsem o tom snil. A co se týče tady letenský pláně, když bych trošku zvážnil od prvního dne, každý den vždycky, když to je trošku těžší, když se ukázalo, že něco je mnohem složitější, než jsem si myslel, to mi tady Martina Pártová tady do toho trošku se opřela, se omlouvám. Tak vždycky si to představuju před spaním, když nemůžu usnout a pak nemůžu ještě znova tak usnout, protože je to prostě něco, co mě fakt vzrušuje.
3: Ale na rovinu, když tady koukám na ty tribuny, koukám tady na tu obrovitánskou stage, všechny ty letky, teď když se na to fakt jako podíváš střízlivýma očima, řekneš si, tohle je ten můj sen, tohle je ono. Jaký to je pocit? Pro kluka ze Šimavy.
4: No, vlastně vůbec nevím, zatím to ještě nemám zpracovaný, ale strašně se mi to líbí. Ale hlavně se mi líbí to, že jsem našel lidi, kteří se nechali strhnout a jsou tady prostě u toho se mnou, sám bych tady něco postavil. Respektive jsem spočítal, že kdybych to stavil sám, tak bych musel při 12-hodinových směnách to dělat 6 let v kuse. Takže jsem rád, že mám nějaký pomocníky a je to hezký, protože hlavně mě baví ta atmosféra. Když v tom Edenu třeba, ten byl nádherný, ten koncert byl dokonalý pro mě, ale předtím to sebou takový člověk, už byl trochu unavený, byli tři a tak.
3: Jasně.
4: A tohle, my jsme všichni v pohodě, smějeme se na sebe, říkáme si historky a tak, takže prostě je to krásný den a už teď se těším, až panouci přijdou a uvidím, co se mi sdílejí celý den, jak cestují, jak zrovna stávají, jak vyráží, co si berou na sebe a je to prostě bomba.
3: Jenom v rychlosti, jak moc si všem tady do toho kecal, co kdy má base?
4: No strašně, strašně, ale takhle, já to se umím potom říct, ale prostě sorry, tohle to se nevím, to je dobře, nebo tomu nerozumím a tak, ale je pravda, že mě to hlavně zajímá, víš, to není o tom, že dělám chytrýho, ale mě to strašně zajímá, takže mám to rád a tohle to je opravdu vždycky vrchol, tak jsem se otočil a podíval se na to. Prostě to, jsem úplně...
3: Za náma pořád ještě jezdí vysokozdvižní vozíky, že jo, jsou tady prostě, jsou tady jeřáby, pořád se ještě něco děje. A já jsem ti jenom chtěl říct, že pokud tady dneska opravdu bude těch 70 tisíc lidí, tak ty jsi založil reálně tady dneska 12. nejlidnatější město v celém Česku.
4: Fakt
3: tady, jo. Před tebou je Zlín, ale za tebou spousta tě jako Havířov.
4: A tak dále, fakt,
3: no jasně. Takže ztracené město tady dnes v hlavním městě jenom a jenom pro vás a my jsme rádi, že u toho s tebou můžeme být a za celý náš tým fakt ti gratuluji.
4: Fakt jsem radost, díky, že jste přišli.
3: Dámy a pánové, ještě jednou živě zdravíme z Letenské pláně. Tolik Marek Ztracený, kterého dnes ještě jednou živě uslyšíte v odpoledních hodinách a uvidíme, jestli bude tak vykliděný.
4: Já už tě neslyším, ale všechny zdravím.
3: Ahoj.
2: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hitrádiem.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
9: Tohle je ten Elrock, co dostal auto roku.
10: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
9: Tak to bude drahota.
10: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
9: Za auto roku? Jako fakt?
10: Fakt. 6655. Jen v Autonord.
11: Škoda Elrock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
12: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
13: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
12: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
13: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
12: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
13: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
14: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
15: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
14: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
15: Chevrolet Corvette,
14: Camaro Bumblebee,
15: Ford Mustang GT,
14: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
15: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
14: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
15: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
16: Firma na zážitky.
14: CZ.
2: Hit Radio Nord Music.
17: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Škoda, že nevidíte, co se tady děje ve studiu Hit Radio Music. Pokud znáte moc dobře tuhle písničku Erik Pritzkolo, my víte, že má krásný videoklip, kde se cvičí, jsou tam sexy oděné tanečnice, nebo takhle sexy. Oni mají ten cvičení úbor těsně na tělo, že jo?
1: Oni mají leginky a mají takové ty tangový bodička na to, že mají zařízlý ty tanka v těch zadečcích, prdelkách, ale krásně, protože oni mají figury, že jo?
0: A Lucie to tady teď dělala, já jsem koukal na to, cvičila, no, hele, ty jsi tam mohla klidně v tom květu hrát.
1: No já myslím, že nebyla taková hezká podívaná, ale... Snažila jsem se vžít do té role.
0: No, bylo to dobrý.
1: Tak jsem se zarychlila.
0: Tak možná trošku. Vás to taky takhle dostala v práci, jste cvičili. S vámi Hit Radio North Music, dopolední show LSD, Lucie s Danem a jdeme do finále, protože máme 11.55, za malou chvíli srdcovky, tak se musíme rozloučit.
1: Nechce se mi, přijela jsem dneska vlastně jenom takhle na...
0: Na
1: dvě hodinky, doslova na skok. A zase jsem si uvědomila, jak je to skvělý. Tak přátelé, já se ještě vezmu teda do konce srpna s dovolením dovolenou.
0: Opět, ano.
1: Opět. A samozřejmě budeme se těšit společně na vás už v září. Mimochodem v září je pro mě taky takový vachrlatý, protože mám prvňáčka. Takže Daničku, 1. září tady budeš zase sám.
0: A druhého taky si říkala.
1: Asi ještě. Jo, protože my máme takovou tu zvykací školu. První hodina, druhýho budou mít prvňáčci 2 hodiny.
0: Takhle víš, řeknu ti to jednoduše. Vydržel jsem 2 měsíce, tak ty 2 dny už mě nezabijou.
1: To seš hodný. Tohle je prostě životní milník, ta první třída.
0: Souhlasím.
1: To se nedá jako ošidit.
0: Hele, ale my předbíháme, ještě jsou pořád prázdniny, ještě na polovina.
1: Ano, nestrašme rodiče ani děti.
0: Neříkej září, jo, prosím.
1: I když možná některý rodiče už by rádi to září, aby ty prchanti se trošku zniš. Už mě doma taky pěkně štvou. Co si budem?
0: Lucie, já ti děkuju, že jsi si udělala dneska čas, teda, že jsi přišla. Nejenom mě to potěšilo, ale zřejmě i posluchače, některé, kteří napsali sem k nám do studia.
1: A třeba některé ne.
0: A taky některý třeba ne.
1: Těm ano, se omlouvám.
0: To se taky mohlo stát. Já si beru dovolenou příští týden, místo mě tady bude Káťa Sekalová, ano. Takže my se uslyšíme až za ten příští týden. No a my společně tak v tom září, jo?
1: Tak jo.
0: A ještě pozor, nezapomeňte. Počkej ještě nezapomeňte, že dneska Marek Ztracený letenská pláň, my u toho jsme živě, tak poslouchejte Hit Radio North Music taky, protože díky nám u toho budete živě i vy.
1: Přesně tak. Ty si Dane už je krásnou dovolenou.
0: Děkuju.
1: Pokud vás čeká, milí posluchači, tak si taky užijte, odpočíňte se a budeme se na vás těšit pak v plný palbě od září.
0: No a koukám, že máme ještě chvilku času, protože to už nemá co opouštět písničku, protože za malou chviličku pojedou srdcovky, tak pojďme to tak ještě jako dojet do konce úplně. My jsme ale všechno řekli.
1: Ne, neřekli jsme. Řekni nám, kam pojedeš, pojď.
0: Já ještě nevím. Tak mám to hrozně složitý, protože vybírám na poslední chvíli. Já to mám rád, jako. Víš, že nevíš.
1: Jako na poslední chvíli.
0: Na poslední chvíli a představ si to, že v tuhle chvíli ještě vůbec nevím, jestli někam poletím, nebo jestli zůstanu tady doma. Já mám jako v merku třeba Bulharsko, nebo taky Černou horu, a nebo prostě Španělsko, Portugalsko. Nevím, prostě nevím.
1: Španělsko je krásný, když teďka tam naběhlo spousta. Spousta Maročanů tam naběhla, tak opatrně do kterého místa jako by si jel, prosím tě, dávej na sebe hlavně velký pozor,
0: ano.
1: Protože ten svět je opravdu
0: tak a už musím končit.
1: A míň nebezpečný.
0: My se loučíme, mějte se krásně a buďte si tady na
1: pa, pa, pa, pa, pa.
0: Ahoj, pa, pa, pa, pa, pa.
2: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.
4: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte, v Ústí nad Labem, v Hinajsově ulici, je tam nehoda 2 osobních aut, bacha na ně, a ještě na trase z Chomutova na most za Jirkovem. A tam budou na krajnici probíhat práce údržby. Vaše dopravní info, to nám můžete zavolat na 800 900 952.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia nápoj v Bila klubu za 19,90 a zubní pastu Senzodin pro Namel Kids za 89,90. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Faťte plný tiket a jste ve hře.
10: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: On air.
2: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Do českých lékáren míří téměř 6 tisíc balení tamoxifenu, léku proti rakovině prsu. V naší republice chybí od loňska, když jeho výrobce přerušil dodávky. Od června není k dispozici ani jeho náhrada. V italských Alpách včera zemřela nezletilá Češka. Dívka narozená v roce 2013 byla s rodinou na túře. Během výpravy uklouzla a spadla ze skalního srázu z výšky zhruba 90 metrů. Letos v létě už na evropských horách zemřelo několik českých turistů či horolezců. Fotbalisté Jablonce v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy doma porazili RFS Riga 2-0. Výrazně se přiblížili k postupu. To fotbalisté Hradce Králové v úvodním zápase třetího předkola Evropské ligy doma podlehli favorizovanému Bešiktaši 0-1. A teď ještě něco z regionu.
4: Státní zástupce navrhl vězení bývalému místostarostovi Lovosic Miroslavu Závadovi za dva trestné činy. Souhrnný trest ve výši nejméně 4,5 roku má být za pokus o zabití a za podvod ve firmě, která spravuje majetek Ústeckého kraje. Škodu, která je vyšší než 5 milionů korun, má uhradit spolu s bývalou místostarostkou, která byla jeho milenkou.
9: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad. Čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
4: Na severu Čech dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně i polojasno a teploty 26 až 29, na horách do 23 stupňů Celsia.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: No je to tak, pátek, přátelé, 2 minutky po pravém poledni a tím pádem je to jasné. Srdcovky, Hit Radio a mám obrovskou radost, že je zase po delší době můžeme společně strávit, jo? Tenhle pořad totiž není jenom o písničkách. Je to hlavně o vašich vzpomínkách a vy určitě hned podle prvních tónů si vybavíte třeba nějakou situaci, kdy jste naposledy slyšeli tuhle píseň. A věřte, v některých případech to bude hodně, hodně dávno. Dneska si dáme Bon Jovi, Milli Vanilli, Inu, Corner Shop, ale taky Cher. A hlavně vy se můžete spolu podílet na tvorbě srdcovek, takže kdybyste měli nějaký vzpomínky, hudební tipy, šup sem s tím 777-937-777. Začneme jednou opravdu krásnou písní, o které spousta lidí ani netuší, že to vlastně původně není z repertoáru Cher. Walking in Memphis totiž nejdřív zpíval americký písničkář Mark Korn, no a právě Cher z ní v polovině 90. let udělala obrovský celosvětový hit. A to je dnešní první srdcovka. Walking in Memphis a Hit Radio.

0: Falcon in Memphis. Tak tohle je, přátelé, první dnešní srdcovka. Vy vysíláte se mnou na 777937777, kdybyste chtěli slyšet nějakou svoji srdcovku. Případně si vzpomínáte na chvíli, kdy jste třeba poslouchali Cher a Walking in Memphis. Budu rád za vaše zprávy, užívejte pátek a hlavně těch srdcovek pro vás mám přece daleko víc.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Tak jdeme na to. Slyšeli jste někdy o kapele Bon Jovi? Tam bych řekl, že celkem jo. Always, always. Víte, co je na tom zajímavý? John Bon Jovi ji původně napsal pro hollywoodský film. Jenže když ten film potom viděl, tak se mu teda ale jako vůbec nelíbil. Takže si tu skladbu nechal sám pro sebe a o rok později ji kapela vydala na výběru těch největších hitů a byla z toho vlastně jedna z těch absolutně nejúspěšnějších balad 90. let. No a to je jedna z těch srdcovek, které vám určitě rád zahraju, Bon Jovi, Always. A za chvíli si taky připomeneme i jednu, vlastně jeden z největších paradoxů hudební historie. Jo? Já bych řekl částečně i ostuda, ale ona je to ostuda, která byla oblíbená a zapsala se do historie. Jo? Protože skupina, která prodávala opravdu miliony desek celosvětově, získala Grammy a pak tu Grammy musela odevzdat. Jo? A nebylo to nic moc příjemného, ale když se řekne Milli Vanilli, tak si myslím, že asi budete vědět. Takže ze všeho nejdřív Bon Jovi a za pár minut Milli Vanilli. Srdcovky a Hit Radio.

0: Jako takhle, hudební průmysl byl plný různých skandálů, ale tohle byl jeden z nich. Fab a Rob. To byly tváře skupiny Milli Vanilli, ale většinu hitů ve skutečnosti vůbec nespívali. Když se to provalilo, tak dokonce museli vrátit i cenu Grammy, jo? Ale dodnes je to prostě jako poslouchatelný.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tohle byly vlastně osmdesátky, jeden z největších hitů 80. let. Jako dobře se to poslouchá, vlastně i vám, protože posíláte hlasovky.
3: Ahoj, já tě zdravím, prosím tě, Milli Vanilli tady, to je úplně bomba, to je super písnička od nich. Ale prosím tě, chtěl bych tě poprosit, jestli bys tam nemohl dát jako srdcovku Nazarety, něco od Nazaretu. Jako nejhlavnější nebo nejznámější je asi Love Hurt, ale tak záleží na každém, ale myslím si, že by to mělo úspěch tady ta písnička. Tak zatím, ahoj.
0: No tak dáme Nazarety už za chvíli, stačí jenom poslouchat Hit Radio a naše srdcovky. No ale my se teďkom přesuneme do roku 2008, do doby, kdy to vlastně není zas až tak dávno. To si možná pamatujete, co jste dělali. A v roce 2008 přišla do Evropy rumunská zpěvačka Ina. Tehdy ji znal málo kdo. Jo, ale ona si udělala dost velký jméno. Prakticky celá Evropa najednou zpívala Hot a následně jako co single to úspěch. Takže pojďme se hudebně přesunout do roku 2008 na taneční parkety a zazpomínat si na Inu a Hot.

Shop. A já věřím, že tu hlavní melodii si všichni pamatujete a že ji znáte. No, slavná se stala hlavně díky Fatboy Slimovi. Protože tohle je remix, který Fatboy Slim pro ně vlastně udělal a tak tu celou skladbu spopularizoval. Srdcovky Hit Rádia. No a jsme na konci.

0: Lenku Novou, Pacifik, Terezu Maškovou, Vzpomínku na Marsia s Anetu Langerovou nebo Kristiana Šepka. Mrkněte na stránky, máme toho daleko víc.
1: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
2: Maxi, kdo vybírá podlahu?
3: Ty.
2: A kdo jí položí?
3: Já.
2: Super, jedeme do Baumaxu.
4: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
2: Luxusní vzhled.
4: Snadná pokládka.
2: Akce platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
9: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
8: Tak to bude drahota.
9: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
8: Za auto roku? Jako fakt?
9: Fakt. 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
10: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
12: Ústečtí fotbalisté od začátku nové sezony zase válí. Dva zápasy, dvě vítězství a první místo v tabulce. Přijďte si užít další domácí zápas na vlastní oči. FK Viagem Ústí nad Labem versus FK Arsenal Česká Lípa. V pátek 7. srpna od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Mediální partner Viagemu, Hit Radio Nord Music. Držíme domácím palce.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: páteční odpoledne, Hit Radio s vámi, za pár minut třeba Rehab, ale protože dneska je ten den, dnes je ten den, který se zapíše tučným písmem do historie, tak my jsme s vámi přímo na Letenské pláně. Ano, ano, ano. Do té doby, než začne koncert Marka Ztraceného, tak vám budeme přinášet exkluzivní informace. A víte co? Žhavíme dráty a jdeme tam.
1: Přepojujeme do Prahy na Letenskou pláň. Pláň Marka Ztraceného. Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
2: A živě z Letenské pláně vás zdraví taky Jirka Pelnář a musím říct, že naprosto pravý čas, protože právě teď akorát začala zvuková zkouška Marka Ztraceného. Což znamená, že za první máte už takový malý předkoncert zadarmo a za druhý nevím, jestli my se uslyšíme s mým dalším hostem, který je tady v našem speciálním živém studiu. Můj host je pan Michal Šiška, což je obchodní zástupce a projektový manažer společnosti Highlight Touring SRO. Michale, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Michale, vy v pozici obchodního zástupce a projektového manažera stojíte za realizací těch nejnáročnějších projektů, který vaše společnost zajišťuje. Jaké projekty máte za sebou? Jenom tak, aby jsme věděli. Pochopte se.
3: Tak letošní sezóna začala velkým koncertem Evy Farnes. Aha. Vlastně první takový velký open air koncert, který jsme realizovali letos. Samozřejmě potom začala velká řada dalších klasických festivalových záležitostí, které děláme. Má Beach for Love, Kovorzov Ostrava, na Slovensku Pohoda Festival, Lety Troll v Mostu a o tom jsme přijížděli rovnou tady na realizaci koncertu Marka Ztraceného.
2: My se bavíme o tom technickém zajištění a dívám se tady na tu obrovitánskou stage, která je podle mě trošku jako nezvyklá, protože extrémně do šířky a vlastně není v porovnání asi s jinými pory, který jsem viděl, tak je pro mě jako velmi nevšední. Je to standard?
3: Samozřejmě není to standard, celá ta show je koncipovaná spíše na šířku, oproti tomu, na co jsou běžně diváci zvyklí, kde vlastně je spíš užší stage a diváci jsou víc dál od té stage. Tady je ten koncept spíš takový, že ty lidi jsou, diváci jsou blíže té stage a je to více na šířku, to znamená, samozřejmě s tím je spojené spoustu nějakých technických záležitostí, které jsme museli vyřešit, vymyslet ideální ozvučovací systém na celou tu šířku, proto je tady hodně delayových věží, aby jsme dosáhli krásného pokrytí celé té plochy, té šíře vlastně nějakých 80 metrů a 100 metrů tribun, to znamená, je tady 6 delay věží, 4 velké zvukové věže, které pokrývají vlastně prostor před stage plus nějaké další samozřejmě ještě výkryvky, tak aby všude ten zvuk byl dokonalý.
2: Jsou tady nějaké věci, které se předtím nedělaly? Něco, co se zkouší nově? Pilotuje?
3: Testujeme vlastně novou část ozvučovacího systému. Ozvučovací systém je L-Acoustics, samozřejmě jeden z nejšpičkovějších systémů, které se na ozvučování takových velkých eventů používá a my letos vlastně pilotujeme použití nových basových BDN CS1 od L-Acoustics, takže
2: to bude mít grády.
3: Bude to mít grády a vlastně na tomhle koncertě je aplikováno největší počet tady těchto BDM vlastně, co se týče českých takových eventů.
2: Wow. Jak dlouho se realizace koncertu Marka Ztraceného tady na Letenské pláni připravovala a co všechno předcházelo tomu, než na místo přijel první kamion?
3: Tak my tady dáváme osvětlení, ozvučení a LEDkové obrazovky. A samozřejmě veškeré dočasné struktury, na které my je zavěšujeme, se tady začaly instalovat mnohem dříve, než jsme přijeli my, ale my jsme tady vlastně přijeli minulou sobotu, jsme začali navážet kamiony s rigging materiálem, s LEDkovýma obrazovkama a světlama, takže vlastně nějakých 6 dnů jsme museli celou tuhle věc jakoby připravit. Ještě ke všemu v takových jako podmínkách počasí, kdy bylo opravdu velké horko a ten tým musel zdolat tady tuhle překážku. Takže vlastně jakoby, 6 dnů instalace a připravují toho materiálu na místě a samozřejmě jsou to měsíce příprav a řešení, které logistických, organizačních, všech návazností, aby jsme tady měli veškerou mechanizaci, kterou potřebujeme, aby jsme tady měli i adekvátní počet lidí, kteří to musí vybudovat, aby materiál přijížděl v časy, kdy je potřebujeme instalovat, takže to je logistický, organizační takový jakoby oříšek trošičku, který se nám povedlo celkem jakoby dobře zmanežovat a všechno klaplo podle plánu, který jsme bohužel museli jako vytvořit před 2 měsíci, aby se to vůbec dalo zrealizovat, takže tu vizi jsme museli mít už před 2 měsíci.
2: Wow, no je to 100% extrémně náročný koordinovat všechny lidi, navíc ještě v době, kdy padaly teplotní rekordy, bylo tady přes 41 stupňů Celsia. Úplně v krátkosti, když se na to podíváte se na vaší práci, jste na sebe pyšný? Teď? I v porovnání, když jsme zmínili Lady Troll, zmínili jsme Beast for Love, zmínili jsme Koleso v Ostrava. Když vidíte tohle, co se tady dneska postavilo?
3: Já jsem nejvíc pyšný na celý ten tým, který to vybudoval samozřejmě, a tohle z toho patří k velkým koncertům, které letos děláme, a samozřejmě jsme velice rádi u toho a jsme rádi, že se to povedlo krásně zrealizovat téměř jakoby bez nějakých jako větších komplikací. A těšíme se, aby ta show, hlavně, aby se líbila divákům a aby z toho měli skvělý a svůj pozitiv.
2: Michale, já vám moc děkuju. Ještě jednou tady mým dnešním hostem byl Michal Šiška, obchodní zástupce a projektový manažer Highlight Touring SRO. Michale, díky moc, držíme palce, vypadá to nádherně. Zdravíme ještě jednou živě z Letenské pláně. Mějte se krásně, za hodinu další rozhovor.
1: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hit Rádiem.

0: Pala Krištof, obchodník s deštěm. Dneska by to nemělo být nějak deštivé. Za to mám pro vás další velké hity. Než tady bude jedna hodina odpoledne, tak rozhodně připraven Miles Smith a jeho Nice to meet you, taky Lady Gaga a jedna filmová krásný duet s Bradleym Cooperem. No a když vydržíte, tak třeba i Martin Solveig, jo? Už za pár minutek.
1: Máte už plán na sobotu 8. srpna? Jestli ne, tak si do kalendáře zapište NN Night Run v Mostě. Čeká vás jedinečná večerní atmosféra, tratě 3, 5, 10 kilometrů, dětské závody a taky spousta energie. Ať už běháte pro radost, pro výkon nebo pro skvělý zážitek, potkáme se na startu. Doporučujeme.
2: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
3: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
4: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
6: Yes!
7: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Martin Solveig a jeho Hello. Vy posloucháte Hit Radio a já mám pro vás už za chvíli další velké hity. Pojďme ale na silnice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte v Oseku, v Rooseveltově ulici bude probíhat údržba vozovky a ještě na trase z Německa směrem na Chomutov před Novou Sí, tam bude také na Krajnici probíhat údržba vozovky. Vaše dopravní info, to nám můžete zavolat na 800 900 952.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
5: Ústečáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
6: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
5: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
6: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
5: 6. až 15. srpna v Ústí, ulice Sociální péče nad nemocnicí.
6: www.cirkushumberto.com.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Sezóna burčáku je tady, vinaři letos mohli začít hrozny sbírat o trochu dříve než loni, stojí zatím počasí, pokračuje prezident Svazu vinařů České republiky Martin Chlad.
10: Vliv počasí je samozřejmě dominantní, protože pokud by tomu počasí nepřálo a samozřejmě ta surovina nedozrávala, tak by se nemohlo začít sbírat, což v letošním roce maximálně trpíme nedostatkem vláhy, ale rozhodně ne nedostatkem sluníčka, tak opravdu už mohou zavítat primárně teda na Jižní Moravu na burčák.
9: Co se ceny burčáku týče, dražší než loni by být neměl, bude ho ale méně. Svůj nový absolutní teplotní rekord má z letoška 77% dlouhodobě měřících stanic v Česku. Maxima jsou ze dvou vln veder na konci června a z tohoto týdne. Někde se přepisovala opakovaně. A na závěr ještě, a teď ještě tenis, Nikola Bartuňková v Torontu ve třetím kole skončila. S Američankou Amandou Anisimovou prohrála 1-2 na sety. To Jiří Lehečka na turnaji Masters v Montrealu ve dvou setech porazil Belgičana Alexandra Blokse a postoupil do osmifinále. A teď ještě něco z regionu.
1: Ústecký kraj vyhlásil třetí ročník ceny Zlaté cimbuří, památka roku Ústeckého kraje. V kategorii obnova kulturní památky o pořadí finalistů rozhodne veřejnost prostřednictvím hlasování. Stačí vybrat projekt, který nejlépe ukazuje, jak může citlivá obnova vrátit historickým památkám její krásu. Hlasovat můžete až do konce srpna na webu Ústeckého kraje.
11: Dubová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
1: Na Ústecku dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně i polojasno a teploty 26 až 29, na horách tam to bude do 23 stupňů Celsia.
0: Jsem rád, že jste napřímu. Za pár minut hrajeme tady u nás na Hit Radio dokonalou desítku. Mám pro vás až 10 000 kaček. Hezký pátek, s vámi je Kuba Urban, právě teď taky Miraj a Tenkrát. A další velké hity budou pokračovat. Tak dobré odpoledne.

0: My jsme Hit Radio. Máme pro vás samozřejmě velké hity, třeba Of Monsters and Men. Už za chvíli jejich Little Talks a bude toho následovat ještě daleko víc. Ale, hele, když se podíváte do kalendáře, je to jasný, je tam napsaný pátek, jo? A pátek to znamená jediné, než vyrazíte na chalupu, na výlet, nebo prostě domů z práce, tak u nás si na tu cestu rovnou můžete vydělat.
1: Dokonalá desítka, 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Je to tak, dokonalá desítka, taky hrajeme s Orlenem. Orlen má přes léto absolutně epické letní slevy na čerpacích stanicích. Třeba efektu natankujete se slevou 1 korunu, a to přímo na litr, a potom třeba prémiovou vervu, klidně i se slevou 2 koruny na litr, jo. Slevy platí s Orlem apkou, a to každé pondělí, anebo když máte tank kartu Easy, kterou vřele doporučuju, tak vám to platí rovnou celé prázdniny. Takže epické letní slevy na Orlenu platí až do konce srpna a každý epický výlet teď v podstatě musí začít na Orlenu, to je jasná věc. Já mám pro vás k dispozici až 10 000 korun na benzín a letní občerstvení na cesty, jo? Je to jednoduchý, 10 otázek, 10 000, jo? Každá správná odpověď rovná se 1 000. Myslím si, že tam matematika nikdy nebyla jednodušší. Takže jdeme na to, přátelé, buďte připraveni a dneska to uděláme trochu jinak. 777-937-777, to je číslo, kam musíte napsat zprávu chci vyhrát, jo? A já potom jednomu z vás zavolám. Takže berte telefon, WhatsAppky, SMSky 777-937-777, tam napište chci vyhrát a na někoho z vás se usměje štěstí a za chvíli ho podrobíme jako důkladnému testu. 10 otázek a možnost vyhrát až 10 tisíc. Jste ready? Pojďte na to.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Tak teda přátelé, jako strhli jste nám tady telefonní ústředny, to je asi víc než jasný.
1: Dokonalá desítka, 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Tak jo, pojďme dělat zábavu, protože si myslím, že pátek patří výhrám, jo? A než vyrazíte na víkend, tak vám dáme šanci vydělat si na cestu, a to rovnou u nás v éteru, u nás na Hit Rádiu. Se mnou ve vysílání je Andrea. Andy, ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak, Andrea prozradila, že nepracuje, že to nemá zapotřebí. Ne, je na mateřský. Tak, kolik máte špuntů, Andry?
2: Jednoho staršího, tomu je 7. A teďko mám mladší 10měsíční.
0: No výtečně, to znamená, že jako hodně práce, že jo, asi okolo.
2: No, máme baráček, takže i na baráčku a tak.
0: Vždycky, jak máte baráček, tak je vždycky co dělat, jo? Mm-hmm. Zásadně je, jezdíte autem asi, že jo, hodně.
2: Ano, ano, ano.
0: No výtečně, takže benzínek by se hodil, že jo?
2: Určitě, letní
0: ano, letní občerstvení taky, to všechno můžeme zařídit teďkon. Připomínám princip, jo? Je to vlastně velmi, ale velmi jednoduchý. 10 jednoduchých otázek a za každou správnou odpověď vám dám 1000 korun na benzín a občerstvení od Orlenu, jo? Odpovědí od vás bude vždycky číslovka 1 až 10. A v rámci toho jednoho soutěžního kola, tak ta číslovka se nikdy nebude opakovat. Takže když na jednu otázku odpovíte jedničkou, tak už si ji nemusíte pamatovat, už ji nikdy nebudete potřebovat. Tedy alespoň v téhle hře, jo? A žádný číslo se nám tím pádem neopakuje. Máme před sebou 10 tisíc na tank kartu Easy od Orlenu. Takže připravená?
2: Můžeme jít na to.
0: Jo, ok, tak se vydechejte ještě, jako nebojte se. Není to maturita, jo? Je to jednodušší, nebojte se. Tak, jdeme na to. A první soutěžní otázka zní, kolik stran má běžná hrací kostka?
2: 6.
0: To je správně. Kolik kol má jízdní kolo?
2: 2.
0: To je správně. Kolik očí má běžně kyklop?
2: 1.
0: Ano, správně. Kolik měsíců trvá běžné lidské těhotenství?
2: 9.
0: Ano. Kolik prstů má člověk na jedné ruce?
2: 5.
0: Ano. Kolik mušketýrů je v názvu slavného románu Alexandra Dumase?
2: 3.
0: Naprosto správně. Kolik hráčů je během normální hrací hry na ledě za jedno mužstvo, když nepočítáme brankáře?
2: 4.
0: To je špatně. Moc se omlouvám, protože správná odpověď je 10. Ale Andy! Andy! Vždyť vy jste to zvládla úplně dokonale, ne? Vždyť vy máte krásných 6 000 korun na tank kartu Easy! To je dobrý,
2: super,
0: ne?
2: Super, zvládáte. Děkujeme,
0: vy jste
2: paráda.
0: Přece šikovná, teď vy jste šikovná. No tak krásný, takže moc a moc a moc a gratuluju, protože jste to zvládla úplně bezvadně. Jak se cítíte teďkon?
2: Furt se ještě tak trochu kvěl.
0: Jste trošku opocená, jo?
2: Jo.
0: Hele, ale 6 000 korun na občerstvení a na benzín, to je super.
2: Pecka,
0: jo,
2: pecka.
0: Takže moc a moc gratuluju. Děkuju, ještě mi určitě děkuju. Vydržte na telefonku. Jak to teďka, jak hodláte trávit víkend mimochodem?
2: No, víkend máme grilovačku oznámejch a hned po neděli právě se to bude hodit. Jedeme, jsme z Vysočiny, jedeme do Jeseníku na dovolenou, takže se tohle bude výborně
0: super,
2: hodit.
0: Super, super, naprosto skvěle. Tak moc pozdravuju, ještě mi zůstaňte na telefonku, užijte si to a mějte se fantasticky, jo?
2: Díky. Tak jo, mějte se.
0: Zatím, naschle. Důležitý je, že když jste to třeba nezvládli teďkon, tak nebojte se, až do konce prázdnin to pro vás máme připraveno každý pátek, tak dobře poslouchejte dokonalou desítku, protože ona se zase vrátí sem k nám na Hit Radio. A kdyby náhodou ne, hele, vždycky můžete vyhrávat na čerpacích stanicích Orlen, protože tam běží epický letní slevy vlastně až do konce prázdnin.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: S dobrou muzikou je to odpoledne přece jenom lepší. Tohle byly Simple Plan a jejich Untitled. No, za pár minut nás čeká třeba Adam Ďurica. To vám můžu slíbit, dáme si jeho mandolínu, stejně tak je v závěsu už připravená Dua Lipa. Ale pozor, my se živě propojíme přímo s Letnou, kde dneska vysíláme živě, a to z příprav koncertu Marka Ztraceného. Další podrobné čerstvé informace a jednoho hvězdného hosta vám můžu slíbit už za chvíli.
1: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambularu a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Fenomén Šance Liga je zpět.
9: Tady Michal Bílek z Teplic. Nová sezóna je tady a věřím, že u toho budete s námi.
8: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
10: Ústečáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
11: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
10: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
11: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
10: 6. až 15. srpna v Ústí, ulice Sociální péče nad nemocnicí.
11: www.cirkushumberto.com.
12: Ústečtí fotbalisté od začátku nové sezony zase válí. Dva zápasy, dvě vítězství a první místo v tabulce. Přijďte si užít další domácí zápas na vlastní oči. FK Viagem Ústí nad Labem versus FK Arsenal Česká Lípa. V pátek 7. srpna od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Mediální partner Viagemu, Hit Radio Nord Music. Držíme domácím palce.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Zásadní den pro českou hudební historii, to je dnešní pátek 7. srpna, protože Letenská pláň uvidí nevídané. My u toho nesmíme chybět a tak se zase ptáme, jak to vypadá na Letné.
1: Přepojujeme do Prahy na Letenskou pláň. Pláň Marka Stracného. Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
2: A živě z Letenské pláně vás opět zdraví Jirka Plnář a v tuto chvíli můj další vzácný host, za mě osobně největší osobnost celého dnešního megakoncertu, Richard Genzer.
3: Tak to děkuju moc, dobrý den, ahoj. Mega osobnost dnešního koncertu je Michel Mára. Já bych to jako za něj dal, ale neznám všechny texty.
2: No, v rámci toho programu tak rozhodně. Já jako musím říct, že za ty roky, co sleduju a spolupracujeme s Markem, tak si nedokážu představit, že vy byste někde chyběl, nebo ty bys.
3: No my jsme jako kamarádi. Já jsem s ním dělal ty tury, vlastně dělal jasně. Jsem tam na tu písničku, tak se to, že jsem takovej vůl, tak jsem předtím učil lidi choreografii, tak oni to asi všichni vědí, co mají rádi Máru. A oni pak večer se mnou tancovali, což bylo strašně fajn, ale tady dneska nejsem. Tady si to opravdu vychotnám a budu jako divák a budu se dívat, jak budou pracovat.
2: Výborně, já jsem myslel, že bude ještě nějaký překvápko, že tě uvidíme na pódiu. Nelákalo by tě takováhle velká
3: stage? Určitě. Já bych tam šel hned. Já jsem opravdu uchyl a mě to baví. Když jsme dělali s Márou na Slávy, tak tam bylo 30 tisíc lidí, že jo, třikrát, já to úplně miluju. Neznám teda všechny osobně, ale opravdu jsem uchyl a miluju.
2: Kdy začala vaše spolupráce s Márou? Jak jste se potkali?
3: My jsme se potkali tak, že jsme se neznali. Protože my jsme mu kdysi s Michalem Sukánkem předávali na Zlatým Slavíkovi talent roku.
2: Ano.
3: To měl jednu písničku. Ztrácí se z mojí paměti. Měl jednu písničku a dostal talenta roku. No a od té doby prostě tak jsme mu to předali a tak se dá říct, že jsem od začátku jeho kariéry, že kdybych mu to přidal a šák na něj, to je já smolnej, takže by to takhle neměl. Ale jako musím říct, že
2: je
3: frajer.
2: Je pravda, že vy se znáte už teda extrémně dlouhou dobu. Znáš ho velmi dobře. A tak jaký Mára je? Takhle, když třeba, já nevím, je přísnej?
3: Mára je přísnej na sebe.
2: Okay.
3: Mára je potom přísnej na všecky. Když se přísnej na sebe, může to být přísnej na všecky. Protože já bych přísnej na nikoho nemůžu, že nejsem na sebe. Ale Mára, co si řekl, tak to vždycky on udělal a pustil se do toho. Udělal letní turné, pak řekl, že udělá Eden, pak že udělá Letnou. Já se jenom bojím, aby neřekl, že udělá koncert na Měsíci. Protože bychom museli zavolat Maskovi, aby nám půjčil rakety, protože nevím, jak bychom se tam dostali. Takže takhle on to má. No.
2: Takhle, je pravda, že Maskova raketa tam nějaký dva dny zpátky nabourala do Měsíce, udělala 17-metrový kráter, takže teoreticky prostor tam je.
3: No, jestli nejsou domluvený, jestli už mu tam Musk nestaví amfiteátr.
2: To je pravda. Když se tady podíváš na Letenskou pláň a za ty roky, co znáš toho Marka a vidíš, co tady dneska dokázal, tak teď úplně trošku navážno. Jaký to je pocit?
3: Je to pocit, takhle, já mu to samozřejmě závidím, protože jsem Čech, to je jedna věc, jo.
2: Amen.
3: Takže já mu to závidím. Teď, jak jsme tady před tím koncertem, tak zatím je tady teda více mobilních toalet než lidí. Ale když se na to podívám, tak je to samozřejmě krásný, já jsem rád, že tady budu jeden z nich. Já jsem tady byl kdysi na Michael Jacksonovi, jo, tady byl, takže to je vlastně, no, takže jsem na něm byl. A takže tady to je druhá vlastně obrovská událost tady na Letní a jak to musím říct, že to je i pro mě, jako v mém životě, když je mi 60, tak je to opravdu velká událost pro mě.
2: Já předpokládám, že budeš v backstage. Jak se Mára o tebe stará v backstage? Catering dobrý, všechno v pohodě?
3: Já jsem tady byl už před třema dněma, kde jsme se s Márou potkali tady v Davicích na snídani. A říkal, přijď se podívat. Tak jsem se přišel podívat. A říká, co si dáš pítí? Já říkám, no to já bych se dal čečil pivo v tomhle vedru. A on říká, tady vzadu není žádný alkohol, tady se nesmí pít. Takže jsem říkal,
2: to je prázdná backstage.
3: Úplně, no jasně, takže tam jsou jenom narvaný. Samozřejmě ty koncertu asi něco bude. Ale byly narvaný lednice jenom neperlivýma vodama.
2: No a obecně, když Mára s váma dělá teď jako i s tebou samozřejmě, ale s dalším týmem, jak se k vám teda jako chová? Stará se o vás dobře? Už jsme se bavili o tom, že je extrémně přísnej, ale můžete i vy mít svůj názor, třeba?
3: Jako můžu, my to máme s Márou, takže my se vidíme na snídaní, tady v Davicích jsme se jako hodně viděli, protože je to tady kousek. Takže my jsme to měli rozdělený tak, že dvakrát platím já, jednu hor. tak víte, co je to přesně uměle, je to legenda, nemůžete proti tomu nic, ale jako já si myslím, že se stará o všechny dobře. On je usměvavý, jako je naštvaný někdy, ale spíš jako když někdo nepracuje, když se mu nedaří, ale jinak je to jako usměvavý kluk, jako no, tak bodeď by ne, no.
2: Já
3: uměl to, co on, tak se taky směju. Škoda.
2: Jaký má přístup k fanouškům a k fanenkám?
3: No to je taky zvláštní, musím musím říct, protože to, co já znám, co já mám tu zkušenost, kdy jsme jezdili ty letní, tak on se opravdu s každým, je to něco jako god, no. On se s každým vyfotí, s každým se podepíše a je tam ještě prostě hodinu a půl po koncertu a tady nevím, jak bude dlouho, tady jestli se začne podepisovat v pátek, tak jestli se podepíše všem, tak se dostane domů, myslím, koncem září.
2: Já už teď chápu, proč se scházíte až na snídani.
3: No,
2: nikdo na něj jako nechce po koncertě čekat.
3: No. Takže takhle to má, no. A on to vždycky měl připravený všechno, měl tam fotostěnu svoji a lidi tam chodili a se všimla se to, ale já jsem rád, že u toho budu.
2: Dneska se tady reálně píše historie českého showbiznesu, o tom žádná. Co potom?
3: Já nevím, co se vymyslí potom. Já vůbec nevím. Tam už snad, nevím.
2: Je ten měsíc možná.
3: Vůbec možná ten měsíc, anebo že by, já opravdu nevím, nebo že si ty písničky své naučil v maďarštině a udělal to v Budapešti. Ale víte co, ono něco napadne. Ono opravdu něco napadne.
2: Poslední dotaz, kdyby to udělal na měsíci, ty tam poletíš taky za ním?
3: Já bych, počkejte, já mám závratě, takže já bych si musel říct Kinedril a vyrazil bych určitě.
2: Moc děkuju za to, děkuju. Že jste si našel čas, nebo že jsi si našel čas, když jsme si potykali. Mým hostem tady v rámci živého vysílání přímo exkluzivně z Letenské pláně na Hitrádiu byl pan Richard Genzer.
3: Tak se nezlob, že jsem takovej vůl.
1: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hitrádiem.

0: Se dá dneska označit za klasiku, tohle je Gigi D'Agostino Another Way, po 2:45, posloucháte odpoledne u nás na Hit Radio. Další velké hity tady budou za chvíli, Sabrina Carpenter a její Espresso. Prosím vás, dneska je Mezinárodní den piva, jo? Nezapomeňte na to, to je oslavný den v podstatě, takže Mezinárodní den piva dneska. A já myslím, že vy víte, jak to oslavit, jo? Tak, jenomže dneska je ten důvod, proč si zajít do hospůdky. Hit Radio s vámi a další velké hity za okamžik.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
2: Jedna krátká zastávka, tisíce dobrých důvodů. V prodejnách Travel Free na vás čeká svět plný překvapení. Ikonické značky, unikátní sortiment a radosti, které jinde nenajdete. U nás vždy objevíte něco navíc. Travel Free, vyplatí se zastavit.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Později už tam budem.
5: Přestaň. Štěl mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavnípark@plon.cz.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
9: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
11: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
10: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
11: Chevrolet Corvette,
10: Camaro Bumblebee,
11: Ford Mustang GT,
10: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
11: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
10: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
11: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
2: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hrajeme Leony a přidáme třeba Rudimental anebo taky Linkiny, o kterých bude řeč u nás na Hit Radio, a to i po 14. hodině. Takže dobré odpoledne, samozřejmě velké hity pokračují a my taky víme, co se děje na silnicích.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na trase z Prahy směrem na Vary. Na průjezdu Černčicemi bude na krajinci probíhat údržba vozovky. Počítejte s omezením. A ještě v Ústí nad Labem v Lužické ulici probíhají stavební práce, silnice uzavřena. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
10: Hi, it's me, Rita Ora.
11: I'm Macklemore.
10: I'm Dua Lipa.
12: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
15: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Při jízdě na pedalboardu by lidé měli vždy používat bezpečnostní popruh, který je spojuje s plavidlem. Když ho člověk nemá, při pádu do vody mu vítr nebo proud může prkno během chvíle odnést daleko mimo dosah. Na důležitost bezpečnostního prvku policisté a záchranáři upozorňují v souvislosti s neštěstím na jezeře Most, kde při úterní bouřce jeden pedalboardista zemřel, po druhém se stále pátrá. Policie obvinila 5 lidí v souvislosti s veřejnou soutěží Správy železnic, a to ze zjednání výhody při zadání zakázky. Podle webu Seznam zprávy a odkryto.cz je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. U něj policie loni našla desítky milionů v hotovosti. Ochránci přírody chtějí zachránit další vzácnou rostlinu. Připravili speciální plán, který má zvýšit její šanci na přežití. Více prozradí mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
16: Vzácná rostlinka hvězdnice alpská, která je památkou na poslední dobu ledovou, nyní dostane speciální péči. Ta má zabránit jejímu vymizení z české přírody. Počítá se s vyřezáváním náletových dřevin, pročištěním skalních štěrbin, kde mladé rostlinky klíčí, i s pravidelným prosvětlováním lokalit.
15: Hvězdnice alpská roste už jen na 3 posledních místech v severních Čechách. A teď ještě něco z regionu.
1: Oblíbené dětské hřiště v Mládežnické ulici v Litoměřicích, známé jako Rákosníčkovo, prochází v těchto dnech rekonstrukcí. Jeho životnost byla totiž 10 let a po uplynutí této doby u hřiště nebylo v dobrém stavu. Budou zde instalovány nové herní prvky, dopadové plochy i oplocení. Hřiště má být hotové v polovině srpna a má mít také nový název.
17: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
1: Na severu Čech dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, odpoledně přechodně i polojasno a teploty 26 až 29, na horách do 23 stupňů Celsia.
0: Tak jo, dobré odpoledne, to páteční i po 14. hodině. S vámi je stále na Hit Radio Kuba Urban a teď taky Shakira. Pozor, tohle je vzpomínka na rok 2010, na fotbalovou hymnu. Shakira celkem umí fotbalové hymny, takže si dáme Waka Waka a za pár minut Rudimental anebo Linkin Park. A samozřejmě se opět spojíme s Letnou.

Martinez Machine. Tohle jsou Linkini, vy posloucháte Hit Radio. Dáme si Neila Diamonda za chvíli, anebo taky Eda Sheerana. No a když už jsme u těch Linkin Park, nový dokument se chystá. Kapela oznámila, že celovečerní snímek, který se jmenuje Unsheltered, tak vstoupí do kin po celém světě a to, přátelé, bude to brzo 30. září. Vlastně ten film by měl mapovat ten návrat kapely vlastně po smrti Chestera a taky vznik nové éry, a to v čele se zpěvačkou Emily Armstrong. Je to pravda, trošku znovu zrození Linkin Park, protože oni se obávali těch reakcí a nakonec jako musím říct, že jsou možná ještě v lepší formě a sestavě, než bývali dřív, jo. Dokument prý nabídne dosud nezveřejněné záběry přímo ze studia, zákulisí a taky koncertu, no a současně vyjde také doprovodný živý soundtrack. Takže 30. září, jestli milujete Linkin Park, u tohohle byste rozhodně neměli chybět. Další skvělá muzika, nemenoval jsem Demi Lovato a její Let It Go, tak to je tady právě teď. Let it go.

0: s Edem Sheeranem. Hit Radio dneska odpoledne a taky s Enrique Iglesiasem, Evou Farnou a hlavně taky Markem Ztraceným. No jasně, živě se propojíme s Letenskou plání zase za chvíli, krátce po půl třetí. Já mám pro vás pár zásadních jako informací, které byste jako měli vědět, jestli se tam dneska chystáte. Protože na Letenské pláni se dá platit jenom bezhotovostně, jo? Takže v areálu zaplatíte kartou, mobilem, chytrými hodinkami úplně bez problému. Doporučujeme určitě přibalit si, prosím vás, opalovací krém. Svítí tam teda jako sluníčko celkem dost. Pokrývka hlavy se určitě bude hodit. Pláštěnku si myslím, že dneska ani potřebovat nebudete, ale láhev s vodou do půl litru si myslím, že bude úplně ideální. No a v Praze je prý ideální také používat MHD. V okolí Letné nebude možné zaparkovat, ale doprava bude posílená, dokonce speciální tramvajová linka číslo 44 a posíleno by mělo být i metro. No a co se týká té 44, tak je to mimořádná tramvaj, která by měla jezdit každých 5 minut. Počítáte se s tím, že dorazí opravdu tisíce fanoušků, takže velké množství lidí na jednom místě, počítejte s tím a hlavně v areálu bude dostatek vody, rozprašovače i zdravotnická služba. O tom už jste z našeho vysílání slyšeli. Hlavně si to dneska pořádně užijte a bude to skvělý. Takže s Letnou se spojíme zase za 10 minutek.
1: Klášterecký letňák opět jede naplno. Country večery, akce pro děti, rocková muzika, summer party, něco pro seniory. Všechno najdete na kultura.klášterec.cz.
2: Letní kino Klášterec nad Ohří.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
6: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz.

0: závazek, žádné háčky, férové služby. CCinternet.cz. Internet, který má šťávu. Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
3: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo. I noční jezdecká show Kůň pátý element.
2: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.

Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio, když se probudíte do slunečného rána.

0: Jo, Eva u nás na Hitrádiu, tak stále dobré odpoledne, za pár minut třeba s Jennifer Lopez a Pitbullem, ale přátelé, já jsem to avizoval, no tak nemeškejme a pojďme směr Letná.
1: Přepojujeme do Prahy na Letenskou pláň. Pláň Marka Stračného. Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
2: A živě z Letenské pláně vás opět zdraví Jirka Plnář a také můj další vzácný host. A to je, prosím vás, pěkně dáma, která tady má všechno úplně na starosti. Je to pravá ruka Marka Ztraceného, jeho produkční, mimo jiné, Simona Krajčí. Simčo, ahoj.
3: Ahoj.
2: Jaké to je tady dneska takhle stát po roce a půl dlouhých příprav? A říct si, konečně je tady den D.
3: Já se strašně těším, až se brány otevřou. Jsme skoro na chystaní, máme dostatek vody, máme dostatek piva, slunce, pane bože, svítí, ale nesvítí zase tolik, jako bylo před několika dny, takže nám to trošku ta příroda přeje, takže je teplo, ale není vedro a už se hrozně těším, až to vypukne.
2: Tady se budou otevírat brány v půl páté a míří sem několik desítek tisíc lidí. Jak jste připravený? Máme nějaký rady pro všechny, kdo sem teď míří a už nás teď poslouchají v autě, kde mají zaparkovat, kudy se mají přijet a tak dále?
3: No, hlavně řeknu, těšte se.
2: Ano.
3: Šťastnou cestu k nám a nechte prosím auta na odstavných parkovištěch Černák, Zličín, prostě Letňany. Máme posílený metro, jak prostě červenou, tak zelenou a pojďte k nám pěšky, udělejte si krásnou procházku, jsme na Letenské pláni, jsme v centru města i na Náměstí Republiky, vás když tak přiveze trošku blíž.
2: Ty jsi zmínila vodu, že je tady dostatek pitné vody. Ano. Já jsem koukal, že vy máte natažený hadice, dokonce i tady na ty nášlapy, kde jsou ty velikánský věže s reprobednama. To je běžný?
3: No tak jsou tam dvě věci. Jedna je zadržet, jakože drží tu díly, věž, aby nespadla. A druhá věc, máme natažený hydrant, protože očekáváme, že nadšení fanoušci nám budou stát u nášlapu. A potřebujeme je zavodnit, totiž tam budou normálně záchranáři a zdravotníci a budou podávat pití.
2: Ježiš, to je skvělý, to je fantastický. Já koukám, že jako co se týká jídla a pití, tak to jste opravdu nepodcenili. Víme cca, kolik je tady stánků?
3: No já vím, že tady bude odbavovat skoro 600 lidí, takže...
2: Wow.
3: Těžko říct, kolik je tady přesně stánku. Nemám to úplně čas počítaný, ale 600 lidí to bude tady obsluhovat.
2: Jo. My tady stojíme teď momentálně na jedné z tribun a já se dívám, že tady několik desítek lidí, kteří mají hadr v rukách a utírají všechny ty sedačky. Proč?
3: Protože se tady práší, protože krásně trošku sprchlo, protože tam jsou šmouhy a musíme udělat hezké prostředí.
2: Jasně, to znamená, že do detailu je všechno takhle jako připravený.
3: Snažíme se.
2: Neuvěřitelný. Kolik ty máš dneska zmeškaných hovorů?
3: No zmeškaných, řekla bych vyřešený.
2: Ano.
3: Asi 60, možná 70.
2: To je mazec, to je mazec. Já vím, že ty jsi dáma, která, když prostě řekne, konat se to nebude, tak se to prostě konat nebude dneska. Zároveň, kolik lidí ty tady dneska...
3: Nerozhoduju o tom jenom já samozřejmě.
2: Jo, jasně. A kolik lidí ty tady ovládáš dneska?
3: Já bych to otočila, spíš, že neovládám, ale za který neseme s Markem zodpovědnost. Mm-hmm. A těch určitě je více jak tisíc dneska tady.
2: Wow.
3: Už je 1500 třeba.
2: Neuvěřitelný, neuvěřitelný. Rok a půl trvaly přípravy. Teď ty poslední dny spíš?
3: Spím.
2: Hezky.
3: Trošku méně, tvrdě, protože je tady krásné slunce už několik dní, ale hrozně si to užívám, protože to je magické místo. Když se prostě jde večer z kanceláře, tak se člověk kouká na Svatovickou katedrálu, krásně nasvícenou a
2: jasně.
3: Je to tady boží.
2: Jasně, a tady na Letenské pláni kolik trávíš času teď poslední dny?
3: No tak asi 20 hodin denně. Ale neměl by to Marek slyšet.
2: Jasně. S Markem budeme teprve dělat rozhovor, takže slibuju, že mu to určitě neřeknu. Když se takhle podíváš teď momentálně na to, co tady vidíme, je to vlastně stejná otázka, jako jsem měl na Marka. Jsi pyšná teď momentálně na to,
3: já
2: co jste dokázali?
3: Dojata.
2: O, jasně.
3: A já jsem byla hrozně dojata, když předevčírem začali hrát reprovedny. To je takový můj moment, že hrajeme, svítíme a že se to brzo stane. No, tak jsem trošku byla uplakaná.
2: Za pár hodin budeme plakat štěstím, protože za pár hodin to dojetí bude obrovitánský a vlastně z vás spadne obrovitánský kámen ze srdce, jak se říká. A pak se to všechno začne sklízet. Jak dlouho to bude trvat?
3: Týden.
2: Týden?
3: Týden budeme uklízet. Nebo deinstalovat, nejen uklízet. To by znělo jako, že by po nás měl nepořádek, ale my budeme deinstalovat tu krásu.
2: No a pak?
3: A pak budeme vymýšlet, co dá se příště.
2: Rok a půl jste vymýšleli tuhletu obrovitánskou akci a my se těšíme, co přinesete dál. Děkujeme. Mým hostem v rámci živého rozhovoru odsaď z Letenské pláně, kde se koná největší koncert v dějinách českého umělce, který kdy vůbec něco podobného tady udělal v celé České republice, koncert Marka Ztraceného, byla jeho pravá ruka produční Simona Krejči. Ještě jednou děkuju.
3: Děkuju a těšíme se na vás.
1: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hitrádiem. Zajlou, já tu se

0: Damiano David, Hit Radio s vámi a s Miley Cyrus za pár minutek. Nebo taky Disturbed, to vám budeme hrát až do té 15. hodiny. No a pak už na vás čeká vaše odpolední show. To znamená, že dobře poslouchejte, užívejte a hlavně pátek, jo? Pátek. Je několik důvodů k radosti, ať už pátek, začínající dovolená, Mezinárodní den piva, koncert Marka Ztraceného. Hele, na ten dnešní 7. srpen toho připadlo víc než dost. Vyberte si některou z těchto činností a rovnou to můžete oslavit, jo? Zvládněte víkend, nejlépe samozřejmě, ať se vám nic nestane, jo? A sejdeme si zase na Hit Radio. Kuba Urban se s vámi loučí a zdar, zas někdy.
1: DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Máte už plán na sobotu 8. srpna? Jestli ne, tak si do kalendáře zapište NN Night Run v Mostě. Čeká vás jedinečná večerní atmosféra, tratě 3, 5, 10 kilometrů, dětské závody a taky spousta energie. Ať už běháte pro radost, pro výkon nebo pro skvělý zážitek, potkáme se na startu. Doporučujeme.

0: Žik. Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme hezké odpoledne všem řidičům. Dejte pozor u Ústí nad Labem na příjezdu do Všebořic od Chlumce. Máme tady aktuálně nehodu dvou osobních aut, projedete jedním pruhem a s omezením provozu počítejte taky v Chomutově v Edisonově ulici na úrovni nemocnice. Tady havarovalo osobní auto s trolejbusem. Tak pevný nervy a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
3: Skláři hostí Plzeň.
4: FK Teplice versus FC Viktoria Plzeň.
3: V sobotu 8. srpna od 17.00 v Teplické aréně na Stínadlech. Před utkáním začíná v 15 hodin velká fanzóna pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
5: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
6: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
8: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. V jihovýchodních Čechách díky nedávným srážkám pominulo riziko požárů a na jihu Moravy se snížilo z vysokého na nízký. Na většině území Česka ale nebezpečí vzniku a šíření požárů kvůli přetrvávajícímu suchu dál hrozí. Není vyloučeno, že se situace s novým týdnem zase změní. V Karlových Varech přibude 83 nových zahrádek. Ty vzniknou na Zlatém kopečku v ideální lokalitě pro zahradničení i odpočinek. Obyvatelé si tam mohou kus půdy koupit nebo pronajmout. Více dodá mluvčí města Hana Kyselá.
9: Z celkového počtu je 45 zahrad určeno k pronájmu a 38 zahrad bude nabídnuto k prodeji. O pronájem i koupy mohou žádat fyzické osoby s trvalým pobytem v Karlových Varech. Každý žadatel může získat pouze jednu zahrádku a pokud se o některou zahrádku přihlásí více zájemců, rozhodne výběrové řízení.
8: Žádosti je možné podávat do 31. srpna a to pouze osobně přes podatelnu magistrátu města. Saúdská Arábie, Turecko a Pákistán dnes v saúdském hlavním městě Riádu podepsali obranou dohodu. Píše to agentura Reuters. Dohoda by měla prohloubit spolupráci mezi těmito třemi regionálními mocnostmi v době rostoucích obav o bezpečnost v regionu. No a Jiří Lehečka si zahraje na tenisovém turnaji Masters v Montrealu osmifinále. Postup slavil po vítězství 6-3 a 6-4 nad Belgičanem Alexanderem Bloxem, kterému nenabídl jediný breakball. Příštím soupeřem 12. hráče žebříčku bude světová 15. Španěl Rafael Chodar.
10: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
11: Tam je ale krásně. Čím to je, že tam je tak krásně? Je to tím, že je tam krásně, anebo že je pátek?
12: Je to tím, že je pátek.
11: Přátelé, na severu Čech svítí sluníčko, obloha jasná nebo polojasná a příjemných 24 až 29 stupňů Celsia. Mimochodem, stejně krásná bude i sobota, no a v neděli už se zase začnou vracet tropy a v neděli se nám teplota může vyšplhat až na 33 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Nord Music.
0: Olá! Je to tady, páteční, 15. hodina je fuč, takže padla, kamarádi. A s vámi taky samozřejmě odpolední show na Hit Radio Nord Music. Hezký pátek přeje Káťa Haplová.
11: A Kamil Bílský. Zdravíme všechny, co nás sladějí a poslouchají Hit Radio Nord Music i vás, co už jste na cestě na Letnou za Markem Ztraceným. Vy nás sice už neslyšíte, ale taky vás zdravíme.

0: po práci na pohodu Imagine Dragons. Bad Liar s vámi padla na Hit Radio North Music. Káťa a Kamila, přejeme krásný páteční odpoledne.
1: A přátelé, hned na úvod, otázka za milion. Kým jiným si myslíte, že bychom měli dnešní odpolední show odstartovat, než... Ano,
0: je to on.
1: Markem Ztraceným.
0: Je to on, protože Marek Ztracený, ten nám dneska ukáže, začet toho Loke, začet toho Marek, a hlavně Marek Ztracený dneska nastaví úplně novou laťku, co se týká koncertování, opener akcí a prostě co se týká vůbec hudebního showbiznesu u nás v malém českém rybníčku.
1: Je to tak. Sportovní komentátoři by řekli, přepište dějiny. A to se opravdu dneska stane. Ať si o tom, kdo chce, co chce, myslí, ano, byli tady Stouni, ano, byl tady Michael Jackson, ale aby český zpěvák dokázal povýšit tu koncertní laťku až na Letnou a udělal tam takovouhle monster solo akci, na kterou dorazí 10 000 fanoušků, to tady prostě ještě nikdy nebylo a Bůh ví, jestli to někdo v budoucnu překoná.
0: Jestli vůbec, přesně tak. A my jsme u toho samozřejmě s vámi a hlavně taky s Markem Ztraceným, takže už od rána vás Hit Radio North Music pravidelně informuje o tom, jak to aktuálně na tý Letný vypadá. Včera jsme rozdali tady v odpolední show padla taky poslední lístky. Dneska už pro vás opravdu žádný nemáme. Už jsme se vysosali ze všech kapes, takže fakt jako už nic nemáme, ale máme perličky.
1: Je to tak, protože vlastně nic jiného pár hodin před koncertem už nám nezbývá, než vyndat ty zákulisní perličky a hodit je do placu vám, co jste ještě nevyrazili na Letnou. Zkrátka dobře, co s náma zůstáváte na severu Čech, ale stejně byste o tom koncertu chtěli vědět všechno.
0: Takže co se tam dneska odehraje, o čem třeba ještě český showbiznis a fanoušci Marka Ztraceného neví?
1: Přátelé, uskuteční se tam jedno velké překvapení. A to sice, že na té obří Letný, kde budou 10 000 fanoušků, se z ničeho nic Marek Ztracený i se svým pijánem vznesou do nebe.
0: Wow.
1: A kdyby jenom vznesou, oni tam budou lítat.
0: Že on bude hrát na piano a bude se vznášet nad lidma.
1: Za mě teda neuvěřitelný zážitek, jak teda pro Marka, tak pro ty lidi, ale upřímně tohle mu nezávidím.
0: Co tam
1: já se bojím vejšek.
0: No právě.
1: A představa, že lítám nad Letnou, já bych nezabrnkal nic prostě.
0: Ale možná něco jednoduchého.
1: No 100% se nepustí do velkých akcí. Jako počítejte s tím, že během týdle show, během tohohle efektu, bude fakt jako něco, co dá každý.
0: Marek už trénuje.
1: Ale Eliška taky dobrá, jako. A teď si představte, jak Marek letí. A s ním to piano. A všude zní Eliška.
0: A Dav šílí.
1: Pojďme prozradit i další zákulisní perlu. Říká, že předskokanem týhle show bude Martina Pártlová a od 8 už to bude patřit jenom Markovi Ztracenému. Ale...
0: Marek Ztracený je Fikaný, bych ho přejmenovala na Marek Fikaný, protože jeho koncerty jsou vždycky zvláštní tím a jsou i známý tím, že on do poslední chvíle opravdu tají ty svoje hosty. Takže i dneska večer tam určitě nějaká řada hostů a proběhne a zaspívá s ním.
1: Takhle nebudem chodit kolem horký kaše. Byla viděna Marta Jandová.
0: Aha.
1: A my víme, že Marek Ztracený a Marta Jandová mají společný hit. Káva a sex.
0: Nejlepší název.
1: Tenhle hit možná zazní dneska na Letný.
0: Ale od nás to nemáte, jo?
1: No a asi poslední perla do třetice, kterou bychom v tuhle chvíli mohli vytáhnout, je perla, kterou už vlastně prásknul sám Marek. A to sice, že tahle velkolepá show měla mít i velkolepý zakončení, ale Marek si to tak dlouho rozmýšlel, až se nakonec rozhodl, že nebude nikoho omezovat ani obtěžovat, že si uvědomuje, že tam bydlejí lidi,
0: jasně,
1: že tam bydlejí zvířata, a tak se závěrečný ohňostroj ruší. Nebuďte smutný, i tak to bude stát za to, přátelé. Bude to největší, co Česká republika zatím zažila, a v 15:30 se znovu s Letnou spojíme.
0: Tady je Marek Ztracený, oboj si mé boty.
2: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy, nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám.
3: ztroskota, víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: dopoledne do MHDčka. Offenbach, Norma Jean Martin, Overdrive na Hit Radio North Music. Páteční padla 22 minut po 15. hodině. Tak jako hůř jsem ten čas říct nemohl.
1: Wow, tomu říkám kvíz, děkujeme. Tenhle hit byl hlavně ale pro všechny rybáře, přátelé, protože je páteční odpoledne a co jinýho dělají rybáři v pátek odpoledne, než zbalej saky paky a vyrážej k řece, kde budou až do nedělního večera, protože dneska, když se projdete kolem řeky, tak tam už normálně vidíte obří stany, v nich jsou normálně celý rodiny, manželky se celý víkend opalujou, pánové mají nahozeno, už u toho ani neseděj, protože ono jim to dneska hlídá elektronika, ano. A užívají si takhle celý víkend.
0: A pak jenom slyšíš přesně, jak jim bere. A slyšíš jenom to cinkání.
1: Ano, takže si to jdeš vylovit a zase si jdeš lehnout. Tak takhle se dneska rybaří, přátelé. Dokonce jsme měli ještě před chvilkou kapra u nás v mrazáku v rádiu, ale už se pro něj zastavil zprávař Robert Gajdarovič, takže u Gajdarovičů jsou tenhle víkend Vánoce, kapr se salátem a všem ostatním, který teprve na rybolov jedou, tak ať berou.
2: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
3: Baru, ty jsi hlavička.
2: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
6: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
5: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
7: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
8: Zábavu vám přináší Strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
9: Ústečtí fotbalisté od začátku nové sezony zase válí. Dva zápasy, dvě vítězství a první místo v tabulce. Přijďte si užít další domácí zápas na vlastní oči. FK Viagem Ústí nad Labem versus FK Arsenal Česká Lípa. V pátek 7. srpna od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Mediální partner Viagemu, Hit Radio North Music. Držíme domácím palce.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Páteční odpoledne vám na severu Čech dělají krásné Káťa s Kamilem, ale hlavně Hit Radio Nord Music a s náma v 15:30 v odpolední show padla taky Coldplay.
1: No a jak jsme slibovali, kamarádi, přepojujeme tradičně zpátky na pražskou Letnou, kde nás už čeká náš kolega Jirka Pelnář.
2: Přepojujeme do Prahy na Letenskou pláň.

0: vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
1: A živě z Letenské pláně vás opět zdraví Jirka Pelnář a vedle mě je můj další host a je to, pozor, šéf záchranky a konkrétně také i majitel soukromé sanity Jakub Hubálek. Kubo, dobrý den.
2: Zdravím, dobrý den.
1: Dneska tady bude 60 až 70 tisíc lidí. To je 60 až 70 tisíc potenciálních pacientů. Tak jak vy jste připraveni?
2: Dobrý názor, takhle s názorem z rádia, my to vnímáme, že jich doufám bude mít. No, samozřejmě jsme připraveni, konkrétně pro nás to není nikterak, bych to řekl, překvapivé, protože koncert Marka Strceného už děláme po několikáté a zabýváme se i více jakoby koncerty, takže tenhle ten počet lidí pro nás není tak, aby nás zaskočil, si dovolím říct, ale jinak jako bude tady celkem přes 70 zdravotníků na 4 stanovištích, jsme plně připraveni, je tady 7 plně vybavených sanitních vozidel i z lékaři, takže dle mého názoru jsme na tom pracovali dlouho a jsme připraveni dobře a správně.
1: A jste připraveni úplně na všechno? Jo, protože často to vidíme na koncertech Marka Straceného, že děvčata omdlévají, většinou v těch prvních řadách, tak upřímně řečeno, jak dlouho trvá, než se tam dostanete vlastně jako do té první dvě řady?
2: Souhlasím, že zrovna typ koncertu Marka patří mezi ty, kde více zabýváme tím dámským publikem.
1: Ano.
2: To je pravda. Ale jsme připraveni konkrétně vlastně na každé straně pódia, my tomu říkáme stage left, stage right, jsou připravena zdravotnická stanoviště, kam zdravotníci, kteří jsou přítomní v oboru na šlapek, to znamená hned pod pódiem a zatím ty případné omdlelé dámy i pány přesuneme na stanoviště, kde se o ně zdravotníci postarají a případně hned za stage stojí plně vybavené sanitní vozy, čímž odpovídám na vaši první otázku, jestli jsme na všechno připraveni. Ano, jsou tady vozy odkladné péče, takzvaně, co znamená, že jsou to vozy jako záchranné služby, které mají veškeré potřebné vybavení.
1: To znamená, že defibrilátor nechybí, prostě úplně všechno.
2: Kdyby ano, samozřejmě. Byť je to soukromý subjekt, tak ty vozy musí být podle legislativy vybaveny stejně jako vozy záchranné služby, to znamená ty žluté, co známe.
1: My, když jsme se dívali na sociální sítě, tak jsme viděli, že se míří i dámy, které jsou v očekávání, tak kdyby tady náhodou došlo k tomu, že by tady bylo o jednoho fanouška nebo faninku najednou navíc, tak i na to jste připravený.
2: Ano, může vyznít vtipně, když řekneme, že jsme připraveni na vše, ale povinnou výbavou sanitních vozidel je porodnická sada, takže ano, jsme připraveni i na to, že by nás bylo jednoho víc, samozřejmě radši bychom to stihli do specializovaného zařízení.
1: No hlavně by neměl vstupenku koupenou, takže...
2: Ano, ano, pravda.
1: Co se nejčastěji stává z vašeho pohledu právě na takovýhle koncertech?
2: Tak celkově na těch koncertech je to samozřejmě jakýsi kolapsový stav, kdy ty lidi omdlívají. Dneska je to kohort očekáváno, protože to počasí samozřejmě je dost teplé. Je sice míň stupňů, než bylo v minulých dnech, ale jsme venku na výhni a ten podkladový materiál opravdu velmi teplý, takže nejvíc očekáváme tu dehydrataci, protože většina těch návštěvníků už si nechce jít stopnout na tu frontu na vodu, stojí na tom svém místě, aby viděli nejlépe na toho svého miláčka a pak někdy skončí u nás, takže samozřejmě nejčastěji kolapsy, dehydratace a tak dále. Ale snažíme se všechny vyřešit tak, aby jsme jim dali hroznový cukr glukopor, když není potřeba nic zásadní sílu a jdou zpátky si koncert užít, aby jsme je nemuseli mít na zdravotnických stanovištích.
1: Co se týká té pitné vody, je tady nějaká novinka, je tady něco výjimečného na Letenské pláni?
2: Ano, správně jste to odhalil. Na většině koncertech si musíme vodu dovážet z vodních zdrojů, z cisterén a tak dále. Tady se nám s produkcí díky domluvě dopředu podařilo dohodnout, že vlastně je pitná voda v hadicích rozvedená přímo do nášlapů, takže na 4 místech máme tekoucí vodu, kterou je možné rovnou zásobovat ty nášlapy, kelímky, roznášet ty vody, máme na takový speciální roznašeče, takže odpadá těžké tahání barelů s vodou, kdy ta voda je zahřátá a tak dále. Tohle musím říct, že konkrétně v tomhle areálu je velký pomocník a dalo by si říct, že to je i takovým průkopnická novinka.
1: A v krátkosti úplně na závěr, teď jsme na Letenské pláni, kde se píše česká hudební historie. Je to pro vás poprvé, co se tady na Letenské pláni v rámci nějaké akce?
2: I pro mě je to deželí konkrétně, i když nejsem tak starý, kolem 50, tak jsem tady zažil jako první pracovně koncert Michael Jacksona, který i Marek hodněkrát zmiňoval. To jsem tady teda byl ještě za kolegy hasiče a posléze s firmou jsme tady dělali ten taky několikrát zmiňovaný legendární koncert Rolling Stones a ten už jsme teda zabezpečovali s naší firmou.
1: To znamená, že pro vás je to dneska hat-trick, tak já vám budu držet palce. Hlavní je, ať je všechno v klidu a ve zdraví.
2: Taky se to budeme přát, ale jsme připraveni na všechno. Děkuju.
1: Mým hostem byl pan Jakub Hubálek, šéf záchranky a majitel soukromé sanity SOSAN. Díky moc.
2: Děkuji.
0: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hitrádiem.

0: Ladíte Hit Radio Nord Music. A tohle je novinka letošního roku, Temper City a Self Aware. A co nás všechny teda strašně zaujalo, tak tahle kapela přišla na to, jak udělat z obyčejný písničky opravdový hit.
1: A jak to udělali?
0: Úplně jednoduše, nebo jednoduše, teď už se to zdá jednoduchý. Oni, než vydali tuhle písničku, tak začali na sociálních sítích vždycky zveřejňovat jenom části té skladby. Vždycky jenom kousek a potom další kousek. A normálně lidi se toho strašně chytli na těch sociálních sítích, začali to mezi sebou sdílet, začali k tomu používat videa a tak. A vlastně až ve chvíli, kdy vyšel tenhle, nebo tahle píseň jako opravdu vyšla, jakože je
1: komplet
0: v jednom prostě kuse, tak už jí celý internet znal.
1: Ty, to je fikaný.
0: Takhle se normálně v dnešní době dělají hity.
1: Takže přes sociální sítě.
0: Ano, po kouskách nejdřív, dáš jim trošku ochutnat a potom to vydáš jako novinku, prostě komplet jeden hit a oni ti normálně utrhnou ruce.
1: To je chytrý, to je chytrý. A přátelé, protože my nejsme žádní neandertálci a jdeme s dobou, tak my pro vás máme stejnou fintu. Za chvilku pro vás máme totiž hit, který zní třeba takhle. Stop! Ale zní třeba taky takhle. Stop! A nejvíc se vám líbí tohle. Jo! A teď už je to slavný.
0: Teď už to znáte opravdu úplně všichni, no a kdo si to chce dát opravdu komplet od začátku do konce, tak ten si počká za chvilku na Hit Radio Nord Music.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice, tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice, vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Sapril, přední český výrobce obalů, nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
8: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Hit Radio Nord Music.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Přesně takhle voněl začátek milénia. Tenkrát.
1: Před lety, 25 skoro.
0: Avril Lavigne, Skaterboy a hit Radio North Music. Krásný odpoledne, přepadla.
2: Přátelé, už příští týden je to tady. Už příští týden jdeme na to. Zkrátka dobře, už příští týden začínáme soutěžit o Summer Mambo Festival.
0: A strašně se na tuhle akci těšíme. 15. srpna ve vinařství Johan ve Třebívlicích. Tam si společně užijeme celý odpoledne. 8 hodin zábavy od 14 až do 22 Summer Mambo Festival.
2: Samozřejmě, že největším tahákem jsou ty největší hvězdy tohohle festivalu, to znamená Lou Bega a Stacy, ale to není zdaleka všechno, co tam za těch 8 hodin zažijeme.
0: Bude spousta zábavy, comedy show s Peťou Švancarou, Mambo Latino show s Vláďou Hronem. Taky se vám postaráme o vaše dětičky, protože tam bude rodinná pikniková zóna a dětský svět. Takže tady animátoři pohlídají, zabavějí a vy se můžete už potom nerušeně bavit.
2: Přátelé, to je návrat do 90. To je retro jako blázen. Tohle se prostě vyplatí znovu zažít a připomenout, a to komplet celá rodina. Takže jestli nevíte, kam pro lístky, je to jednoduchý. www.legendyvtřebívlicích.cz. Tam jsou jedna klasický vstupenky, ale pozor, jsou tam taky výhodný rodinný 2 plus 2, a nebo dokonce party vstupenky. Mm-hmm. Kdybyste třeba chtěli zapařit 4 kamarádi, 4 pařmeni, 4 mambo tanečníci, tak se vyplatí koupit právě party vstupenku.
0: No a nebo můžete taky zkusit štěstí, a přesně jak jsme říkali před chvilkou, od příštího týdne začínáme soutěžit o tyhle vstupenky, taky v odpolední show Padla na Hit Radio North Music.
2: Tak užívejte sobotu a neděli a v pondělí v Padla jdeme na to.
3: Soutěž vám přináší koncertní série Legendy v Třebívlicích. 15. srpna Lou Bega a Stacy. Summer Mambo Festival.

0: See You Again. Posloucháte Hit Radio Nord Music, přejeme hezké odpoledne. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech, no a uvidíme, jestli mají hezké odpoledne taky řidiči. No, dejte pozor na D8, 39. kilometr ve směru na Lovosice. U Litoměřic tady blokuje provoz nepojízdný osobní auto a pozor, kolona má v místě asi 2 kilometry. U Ústí nad Labem na příjezdu do Všebořic od Chlumce máme stále nehodu dvou osobních aut, tady projedete jedním pruhem a já vám přeju šťastnou cestu. Hlavně bezpečný dojezd do cíle. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
9: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
11: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Policisté z organizovaného zločinu obvinili 5 lidí ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky vypsané Správou železnic. Informovali o tom Seznam Zprávy. Podle nich je mezi obviněnými i bývalý generální ředitel Jiří Svoboda. Zásobníky plynu v Evropské unii jsou nejméně naplněné za posledních skoro 20 let. Pokud konflikt na Blízkém východě neustane, hrozí zdražování plynu i českým domácnostem. Co dělat, poradí ekonom Lukáš Kovanda.
12: Lidé by měli situaci bedlivě sledovat a pokud se rozhodují, zda třeba fixovat či nefixovat, tak může být prozíravé nyní tedy si zafixovat tu cenu, dokud ještě nedochází k navýšení cen vlivem kritické situace na trhu.
11: Důležité je tedy sledovat vývoj na světovém trhu, aby se lidé vyvarovali zbytečným přeplatkům. Maroko je připraveno spolupracovat se Španělskem a dalšími evropskými zeměmi při identifikaci nezletilých migrantů bez doprovodu za účelem jejich návratu. Podle Madridu proniklo minulý týden ilegálně z Maroka do španělské Seuty v severní Africe 72 tisíc lidí. Mezi nimiž je i řada nezletilých. No a dnešní předehrávka mezi Zbrojovkou Brno a Libercem otevře program třetího kola první fotbalové ligy. Jihomoravský nováček soutěže chce udržet neporazitelnost v sezóně a po Spartě a Plzni obrat o body i dalšího adepta na účast v pohárech. Slovan se pokusí odčinit domácí prohru s Teplicemi.
13: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibernstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
14: Takhle by mohlo vypadat celý léto. Na severu Čech svítí sluníčko, máme někde jasnou, někde polojasnou oblohu a na teploměrech příjemných 24 až 29 stupňů Celsia. Mimochodem, takhle parádně se povede i sobota, no a v neděli už zase počítejte s tím, že se vrátí tropy, může být až 33 stupňů Celsia.
10: Hit Radio Nord Music.
0: Nejdůležitější ovšem je, že bude volníčko, kamarádi. Krásný páteční odpoledne, 5 minut po 16:00 máme už snad všichni na severu Čech padla. My teda zatím ještě ne.
14: To nevadí, ale jedeme dál s váma Kamil Bílský.
0: Káťa Haplová.
14: A představte si, že právě tenhle víkend se na severu Čech koná velká sportovní sláva. El Dubito.

0: Ray Dalton, Blood Running s vámi a odpolední show padla na Hit Radio Nord Music. Krásný pátek přeje Káťa a Kamil.
1: A k tomu naprosto neuvěřitelná sportovní informace od nás ze severu Čech. Káťa mi totiž před chvilkou prozradila věc, kterou jsem absolutně netušil, a to sice, že se tady u nás na severu koná slavný El Dubito.
0: Já jsem to totiž sama taky netušila a to jsem z Dubí, ale sleduju samozřejmě na Instagramu naše fotbalová mužstva z Dubí a tam to na mě vyskočilo, říkám si, to mi něco říká El Dubito, to je, jak máme El Nordico.
1: To je basketbalový derby, ano. Ústí Děčín.
0: A ještě nějaký L?
1: No já si myslím, že tohle je hlavně podle El Clasico, ne?
0: El Clasico, to
1: ano, slavný, celosvětově slavný El Clasico, tedy fotbal, ve kterém si to prostě sobě rozdá Real Madrid a Barcelona. Mm-hmm. Tak podle toho jste pojmenovali fotbal v Dubí, jo?
0: Tak my máme, ano, my máme taky derby, dubské derby, jmenuje se to El Dubí, to je to strašně vtipný. A je to prostě první FC Dubí a SKčko proti SKčku tuhle neděli. Tak vás srdečně zveme, protože tohle se asi jen tak jako nevidí.
1: Ne, jako, je to vlastně originální. Proč si nevzít vzor z El Clasica, Barca versus Real, a proč prostě v Dubí taky neudělat El místo Clasica Dubí to? Jako? Proč ne? Jediný, co mě zaráží, vy máte v Dubí dva fotbalový týmy?
0: Máme.
1: Prostě kolik to má obyvatel Dubí?
0: Kolem 8000.
1: A proč neuděláte jeden dobrý tým?
0: Ale nech to.
1: Ne, já to nechápu, máme... proč má jedna obec dva fotbalový týmy, tím pádem rivaly, tím pádem hrajou proti sobě, tím pádem si přetahují hráče, tím pádem tam není taková ta celková síla, se kterou by třeba mohli porážet úplně jiný soupeře.
0: Protože místo toho, aby jsme měli jeden dobrý tým, tak my máme prostě dva dobrý týmy, rozumíš? To je furt víc než jeden. Ale já si myslím, že to je historicky, protože Dubí je složený z několika částí městských, a to je třeba Pozorka, Bystřice, a to jsou právě tady ty dvě konkrétní, které mají prostě svůj fotbalový manšaft.
1: Dobrá, nebudu vám do toho kecat.
0: El Dubito.
1: Přátelé, jestli chcete být u něčeho fenomenálního, fakt téměř světového, tak tuhle neděli od 17:30 odpoledne El Dubito, neboli fotbalový derby, ve kterém si to rozdají SK Dubí a první FC Dubí.
0: Přesně tak.
1: Jestli se teda nepletu. Je to krásný. Já bych to zavedl všude, třeba i v Hrobu. Nemají náhodou v Hrobu dva fotbalový týmy? Víš? El Hrobito.
0: To je to...
1: Jo? Nebo v Pičíně, kdyby měli.
0: Ale a

0: G, Krištof, Dominik a Ladja a Hit Radio North Music. Páteční padla, 16 hodin, 21 minut.
1: Hezký. Ale jestli se nepletu, Richard Krajčo a kapela Krištof na posledním českém slavíkovi nebodovali a na bedně nebyli. Je to tak?
0: To se ptáš ty pravý.
1: Ani ve zpěvácích, ani v kapele. No. Takže Richarde, promiň. Ale teď musí stranou, protože my pro vás máme zlatýho slavíka, Vaška Nojda Bártu.
0: A živě na Hněvíně, už příští čtvrtek 13. srpna a vy u toho můžete být taky, díky nám, díky Hit Radio North Music, protože stále ještě soutěžíme o vstupenky na tenhle živý koncert na našem Instagramu Hit Radio podtržítko North Music.
1: Za mě to bude fantastický zážitek na severu Čech, na Hněvíně, se zlatým slavíkem, ale skutečně do konce soutěže zbývá pár desítek minut. Takže jestli to ještě chcete zkusit, fofrem na náš Instagram Hitradio podtržítko North Music a my držíme palce.
0: Poslední šance. No a za chviličku už se zase spojíme živě s naší Letnou a s Markem Ztraceným a s Jirkou Pilnářem, s naším kolegou. Tak zůstaňte s námi.
2: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
3: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
2: Kouzelné prostředí vinařství Johan V. Třebívlice. Tu atmosféru musíte zažít.
3: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
2: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Ústečtí fotbalisté od začátku nové sezony zase válí. Dva zápasy, dvě vítězství a první místo v tabulce. Přijďte si užít další domácí zápas na vlastní oči. FK Viagem Ústí nad Labem versus FK Arsenal Česká Lípa. V pátek 7. srpna od 18 hodin na Ústeckém městském stadionu. Mediální partner Viagemu, Hit Radio North Music. Držíme domácím palce.
7: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dosti baru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
3: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Minutu po půl pátý posloucháte páteční Hit Radio Nord Music, kapela Linkin Park a Lost, což znamená ztracený.
1: Je to možný.
0: Překladu, je tohle možný.
1: Takhle, že to vyšlo.
0: Úplně
1: neuvěřitelný.
0: Na minutu přesně to vyšlo.
1: Co si budeme povídat, zhruba za 2 hodiny to všechno vypukne. Za 2 hodiny nej koncert, jaká Česká republika kdy zažila. Zkrátka dobře, Marek ztracený na Letný. A my tam naposledy dneska přepojujeme a právě pár hodin před začátkem téhle show máme hlavní hvězdu u mikrofonu.
2: Přepojujeme do Prahy na Letenskou pláň. Pláň Marka Ztraceného. Vítejte na největším koncertě v dějinách Česka.
3: Je tady poslední.

0: poslední živý vstup z Letenské pláně, kde dneska se odehraje něco, co tady ještě nikdy nebylo. Marek Ztracený na Letenské pláni a mým posledním hostem je právě Marek Ztracený. Máro, ještě jednou ahoj.
1: Ještě jednou všechny zdravím.
0: Když jsme spolu mluvili naposled, tak si říkal, že touhle dobou už budeš vyčilovaný a v pohodě. Máš za sebou zvukovou zkoušku. Teď už vlastně jenom čekáš na ten den den na hodinu H.
1: Ano.
0: Tak se vyčilovaný, jsi v pohodě.
1: Vlastně jo, až jsem z toho překvapený. Teď tady stojíme spolu v šatě, všichni se smějou, pojídají tady dortíky a popijeme kafe a až jsem takový překvapený, jak jsme všichni v klidu, tak doufám, že za chvilku se všechno už změní a naběhneme tam, už jsem vyhlížel první lidi. Mm-hmm. Když jsme měli zkoušku, tak jsme hráli písničky, některý už nahlas a když jsme skončili, tak už za branama tleskali, tak to vypadá, že jsou všichni dobře naladění, takže nám to dodává takhle energie a jsme připraveni na všechno.
0: No teď je půl pátý, cca, to znamená, že už se otevřelo, už sem proudí davy lidí. Jaký to je pocit, když ty teď si tady, a je to tak, my děkujeme za to, že si nás vzal vlastně do samotného srdce, teď momentálně celý Letenský pláně a to je k tobě do šatny. A teď víme, že teď už sem ty lidi jdou. Padá to na tebe?
1: No, vlastně mám spíš radost, to je jako když čekáš na návštěvu, všechno uvaříš, připravíš, rozumíš víno, skleničky a najednou konečně někdo přijde. Takže já už jsem tam obhlížel, všichni je právě dobrý náladě, za chvilku to budu zrovna zkontrolovat. Mám tady v šatně za sebou televizi, kde vidím, jak lidi přicházejí a kolik jich je, protože to jsem měl už tenkrát v Edenu a hrozně se mi to líbilo, takový malý kino tady mám domácí. Takže prostě rád bych řekl něco, co by to vypadalo, jsem nervózní, aby to bylo dramatický, mohl jsem potom pustit nějakou hudbu, ale nic takového se neděje, takže pustě jenom spokojenou pozitivní muziku, protože všechno je dobrý.
0: A kdyby najednou mezi těma všema lidma, co jsem teď proudí, šel Marek Ztracený jako kluk ze Šumavy kdysi dávno a šel by najednou na tuhle akci. Poznal by si ho sobě?
1: Tyba, to je hodně filozofická otázka tohle, ale...
0: je horko, to dělá to sluníčko.
1: No těžko říct, každopádně, kdybych já tady přišel třeba ve 14 letech nebo tak, tak by mě to dobře jako, tak zdravě jako naštvalo a šel bych pak domů a šel bych hrát na piano třeba 7 hodin a skládat písničky a tak, tak doufám, že tady nějaký mladý Marek Ztracený bude a že se mu to bude líbit a že to třeba nakopne.
0: Ty jsi tady na svém největším koncertě v tvý kariéře, dosavadním největším koncertě, bavil jsem se s Geňou, ten už říkal něco o koncertě na měsíci, ale on ví víc prostě.
1: S Geňou chodíme každý den na snídani a ten má samý dobrý nápady.
0: Mimochodem, víme, proč je to snídaně. Protože říkal, že na tebe nikdo nechce čekat po koncertě, protože se podepisuješ všem fanouškům a faninkám, dokud jako neodejdou, takže to nemá smysl na tebe čekat. Tak vzpomeneš si třeba na tvůj jeden z těch prvních opravdu malých koncertů? Když tady teď takhle stojí.
1: Pomenu si možná na každý z nich. Vzpomínám si, když jsem hrál tenkrát asi ve 12 letech v aule, v Železné rudě, na piano. Tenkrát jsem poprvé zpíval svoji písničku, šel jsem z kůží na trh a do dneška si ten pocit pamatuju. A pak si pamatuju ty menší koncerty na návěsu od traktoru, pak si pamatuju, když nás někdo pozval jako před kapelu a jak se to všechno tak jako krok za krokem sunulo. Musím říct, že dneska, jak jsem tady chvilku seděl, koukal na to, tak jsem si to všechno přemítal a je to moc hezký pocit.
0: Ty jsi za tu tvoji kariéru potkal strašně moc. Strašně moc lidí. Je někdo, komu by si rád dal vstupenku zdarma, kdo ti pomohl na té cestě?
1: Všichni tady budou. Já jsem si dal docela záležet na tom, aby jsme pozvali každýho, kdo tam má nějaký podpis na tom a že těch lidí bylo spoustu, ale samozřejmě nejvíc nebo první vstupenku, komu by jsem dal, by byla moje maminka, která dneska přijede, nebo už je tady dokonce, včera nás tady byla špehovat a samozřejmě bych ji poslal nahoru tátovi, protože ten by tady už chodil podle mě dneska celý den a hledal společný známý s beňákama a byl by pyšnej, takže až mám musí kůži, já mám radost z toho, že zařídil to počasí, jak jste se dohodli a je to prostě skvělý, tady zpět je spoustu přátel, dáme vyklidněný, večilovaný, možná je půl trošku zervozy za chvilku.
0: Jo, vypadá to, jsou hodně všichni, jako v klidu.
1: Jo, já jim dám,
0: neměl by třeba ladit kytary nebo něco takového. My tady teď spolu stojíme vlastně jako na té pomyslné 8000, na tom pomyslném vrcholu tvojí kariéry. Když se podíváš na tu cestu z tvýho pohledu, jaká to je?
1: Krátká. Jakože takhle, já vím, že byla dlouhá, protože jasně. Dneska je to vlastně, myslím, že 18 a půl roku, ale přišlo mi to, jak kdyby to bylo prostě rok, nebo něco takového. A jak vlastně furt něco vymýšlím a ještě ani neskončí vlastně tenhle ten koncert a já už vím, kam míříme příští rok a vlastně vím, kam míříme další rok. Je to hezký, to mě baví, to mě motivuje a zároveň prostě nemáš čas si to trochu užít. Takže jasně. Kdybych si mohl něco poradit před pár lety, tak si řeknu nespěchej, ale jinak jsem zapomněl otázku, jak jsem se tady dostal.
0: Jenom jaká to cesta byla, ale tak já možná
1: nahoru dolů. Cesta nahoru dolů, jako na Šumavě. Taková jako na Šumavě. Musíš z kopce, pak do kopce, rozumíš, pak trochu prší nějaký bahno, jsem tam vlci, medvědi, no asi zpátky.
0: Hele, a co je těžší, dostat se nahoru, anebo nahoře se zastavit a užít si to a uvědomit si, že vlastně jako wow. tohle je jako ono.
1: Je těžký zůstat nahoře, nebo takhle, stát tam, jakože prostě je hrozně hezký, když se všichni pláci po zádech a mají radost, že jdeš tím směrem a tak dále, a když potom najednou tam seš, tak spoustu lidí vlastně už to tak nevnímá překvapivě a já, pro mě to je furt stejný pocit, já vůbec neberu nic jako hotovou věc, no. Že něco je prostě jako, že už se to stalo, ale prostě někdy mám pocit, že už to lidi tolik nepřekvapuje, ale pro mě je to, jak kdybych poprvé hrál někde svůj koncert.
0: Co budeš dělat zítra?
1: No tak uvidíme, tak moje kapela tady vyhrožuje velkým mejdanem, protože je to tak, že my vždycky máme 3 koncerty, že jo, nebo 2, nebo 4 a tak a po sobě a dneska je jeden, je velký, tak vlastně budu docela chillej, takže jsme připravený na všechno. Tak jsem mě ptala manželka, jestli má jít domů, říkal Marcel, asi budeš muset jít domů, vypadá to, že kapela dneska mě bude potřebovat večer, ale já vždycky dělám machry a ramena a potom skončí koncert, já se tady zamyslím a většinou do půlnoci spím, takže tak.
0: Kdo tě ale 100% bude potřebovat, tak to jsou tý fanoušci a faninky. Teď nás třeba poslouchají v autě a míří na Letenskou pláň, kde se bude psát historie českého showbiznisu a já si trochu tvrdit, že i toho světového. Co bys jim vzkázal?
1: Přeháníš to. Ale tak zní to hezky. Každopádně vzkázal bych jim, že tady na ně čekáme s otevřenou náručí, že je všechno připravený, že jediný, co chybí tomuhle večeru, jsou oni. A že prostě se mají na co těšit a doufám, že jim cesta bude utíkat a ubíhat a doufám, že jim teď zahrajete nějakou písničku, abyste jim to zkrátili.
0: Děkujeme moc. Mým exkluzivním hostem byl muž, kolem kterého se to tady dnes všechno točí a my jsme strašně rádi, že u toho můžeme být součástí jako Hit Radio. Marek Stracen.
1: Díky, že jste přišli.
2: Užijte si největší koncert v českých dějinách s Hit Radiem.

0: jdeme vstříc víkendu s tímhle hitem v zádech a sluníčkem taky. Kygo, Zach Abel a Nile Rodgers for Life na Hit Radio North Music. Takhle vypadá pátek u nás v odpolední show padla.
1: Pátek! To zní krásně. Jaký byl týden? Poved se, nebo nepoved? Přátelé, jestli to stálo za prd, tak nebuďte smutní, protože my pro vás máme teďka největšího dosavadního smolaře roku 2026 a znáte to, cizí neštěstí vždycky potěší.
0: Vždycky potěší, jsem s tím.
1: Představte si, že jeden Ital našel starý peníze a oni mu je nechtějí vyměnit za nový.
0: To je smolář.
1: To je pech, ne? Vem si, že nějaký Ital si prostě koupí nějaký barák, teď si říká, tak já si ho teda předělám k obrazu svýmu a jak to tam začne rekonstruovat, tak z ničeho nic najde v tom domě peníze. Mm-hmm. Konkrétně italský liry, kterých bylo v přepočtu skoro 2 miliony korun. Tak s tím běžel do banky, jestli by mu to nevyměnili za eura, který teď v Itálii platí. A tam mu řekli, jo pane, to máte smůlu. Liry už od roku 2002 neplatí a výměna byla možná jenom do roku 2011.
0: Ach, chudá.
1: Takže on má teďka 2 miliony korun, ale vlastně vůbec neplatí.
0: No počkej, vlastně ve finále, ale 2 miliony lir, to je tak na kopeček z mrzky, ne?
1: Ne, v přepočtu je to 2 miliony korun. Samozřejmě těch lir bylo asi 135 milionů.
0: Jo.
1: Ale v přepočtu na český jsou to 2 miliony korun českých. To má teďka doma, má to tam vyskládaný do komínků, ale nemají absolutně žádnou hodnotu. No není to pech.
0: To je pech teda.
1: A že se vám teď ulevilo? Že ten týden nakonec stál za to?
2: Připravte se, do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto.
3: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
2: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
3: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
2: 6. až 15. srpna v Ústí, ulice Sociální péče nad nemocnicí.
3: www.cirkushumberto.com.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
6: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
7: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
6: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
8: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
9: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
10: Už tam budem?
11: Nech toho.
10: Raději už tam budem.
11: Přestaň.
12: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Fenomén Šance Liga je zpět.
13: Tady Michal Bílek z Teplic. Nová sezona je tady. A věřím, že u toho budete s námi.
12: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
14: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
15: Co třeba na delfíny?
14: Do zoo?
15: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
14: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
15: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
16: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
17: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být.
11: právě takové je westernové městečko Boskovice.
18: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio. Hit Radio North Music.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.
20: Hit Radio. Jsem s Marcelou a Martou.

0: Express, který nás na Hit Radio Nord Music doprovodil do 17. hodiny. Hezký odpoledne. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči stále pozor na D8, 39. kilometr ve směru na Lovosice. Provoz tady blokuje nepojízdný osobní auto a kolona má v místě zhruba 2 kilometry, tak s tím počítejte. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900
1: 952. Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Go-

0: Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
5: On air.
2: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
6: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Přestože extrémní vlna veder v Česku teprve skončila, další epizoda horkého počasí může dorazit brzy. Meteorologové předběžně varují, že už od neděle budou teploty na většině území opět stoupat nad tropickou třicítku. Modely navíc naznačují, že vedra mohou přetrvat po většinu příštího týdne. Města hledají nové možnosti parkování. V Jablonci nad Nisou pomůže změna dopravního režimu. Jak přesně vysvětluje mluvčí radnice Jana Fričová.
7: Změna dopravního režimu odstraní kolizní místa v křižovatce ulic na Čihadle Nástrojářská a zlepší rozhledové podmínky. Očekáváme, že se tak sníží počet dopravních nehod. A bonusem celé změny je i to, že se tu zvýší počet parkovacích míst o 10.
6: Součástí je i jedno parkovací místo pro handicapované. V bratislavské rafinérii Slovnaft hoří, slovenskou metropolí se šíří hustý černý dým. Slovenský zpravodajský server Deník N napsal, že budovami v okolí areálu otřásl výbuch. Příčina požáru je zatím neznámá. No a lídr světového žebříčku moderních pětibojařů Matěj Lukeš o medaile na mistrovství Evropy v Istanbulu usilovat nebudem. Ze semifinále odstoupil po šermu. V náročných podmínkách nechtěl ohrozit přípravu nebo případnou účast na blížícím se světovém šampionátu.
8: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
9: Užívejte to normální český léto, jak to jenom jde, protože jak už jste slyšeli i ve zprávách, v neděli jsou zpátky tropy. Konkrétně dneska jasno nebo polojasno a na teploměrech 24 až 29. Tu samou parádu si budeme užívat i v sobotu a pozor, v neděli už se zase budeme potit, protože se teplota vyšplhá až na 33 stupňů Celsia.
5: Hit Radio Nord Music.
10: Tak vstříc tomu víkendu, ať bude krásně, nebo budou padat trakaře, hlavně, že bude volníčko. 5 minut po 5, s vámi odpolední show padla na Hit Radio Nord Music, Káťa Haplová.
9: A Kamil Bílský. Předpokládáme, že vám už padla dávno, takže u vás už se vytahují grily, tam už se připravuje masíčko, síreček. Tak my ještě hodinku a přijdem. My přijdem.

0: Gota Kimbra, Somebody That I Used To Know a páteční padla na Hit Radio North Music. Káťa a Kamil, hezký odpoledne.
1: Přátelé, jestli chcete vědět, co udělá americký prezident, musíte mu zaplatit.
0: Co to zase je?
1: To je novej fígl, který si na nás vymyslel Donald Trump. Mm-hmm. Já nepřestávám žasnout a kroutit hlavou nad tím, jak tenhle chlap umí vydělávat peníze.
0: Ty, tak to mi řekni teda. Jako o tom, že Amerika je země neomezených možností, ano, to víme.
1: Ale až takhle neomezený. Zkrátka dobře, Donald Trump si vymyslel vlastní sociální síť. Jmenuje se Truth Social, to znamená pravda, pravda a nic než pravda.
0: Jasně,
1: samozřejmě.
0: Amen.
1: A tam on zveřejňuje všechny svoje rozhodnutí. Ale napadlo ho, a proč já to tady vlastně píšu zadarmo úplně celému světu? A tudíž aktuálně vzkazuje do světa, víte co? Pokud mi měsíčně budete posílat 2 miliony korun českých v přepočtu, tak já zařídím to, aby to moje rozhodnutí, který jsem na ty socky napíšu, vy jste se dozvěděli o něco dřív než zbytek světa. A to je prej obrovská výhoda, protože americký prezident, to je nejmocnější muž světa, že jo? Ten může rozhodnout třeba o válce,
0: ano,
1: nebo o míru,
0: ano,
1: o tom, že najednou akcie stoupají nebo klesají, že jo, kolik stojí prostě nafta a tak dále. Jeho rozhodnutí jsou naprosto zásadní a ovlivňují celý svět. A ty, když budeš měsíčně posílat prašule, tak se je dozvíš o chvilku dřív než všichni ostatní a můžeš se podle toho zařídit. Můžeš podle toho zareagovat. To je biznis, co?
0: To je jenom biznismen, kudy chodí.
1: Neuvěřit.
0: Hned mě napadá několik otázek, jakože on má málo peněz, nebo...
1: Tak jako málo. No furt se to ještě někam vejde.
0: To je pravda.
1: Furt je tam ještě dost místa, jako. Furt se dá přihazovat. Ale je to prostě neuvěřitelný, co se v Americe dokáže zrodit za nápad. Kdybychom to měli přeložit do naší Hit Radioštiny, přátelé, je to asi tak, jako kdybychom vám teďka řekli, na Letný má za chvilku Marek ztracený životní koncert. Ale pozor, my tu máme dva lístky. Dva lístky do jeho šatny. Pokud nám došlete peníze, až vyhlásíme soutěž, vám to řekneme o 5 sekund dřív než ostatní, takže se možná dovoláte dřív než všichni ostatní.
0: Hele, že to není blbý nápad.
1: To je, viď,
0: to budem dělat.
1: To je vyčuraný.
0: Jasně.
1: No. Poslal někdo něco?
0: Ne, zatím ne.
1: Zatím ne. Tak když nic neposíláte, tak žádný lístky už nejsou.

0: Hodiny ukazují čtvrt na šest, kalendář pátek 7. srpna a s váma je dál Padla na Hitrádiu Not Music s Káťou a Kamilem a taky Kamrat.
1: No a kamarádi, kdo nestíhá třeba dnešní Letnou s Markem Ztraceným, tak vás milé rádi pozveme na zítřejší hudbu na Vinicích s Rajivkou, protože zítra tam má koncert kapela Čechomor.
0: To je paráda, jo. To je normálně hudební týden. Soustředili jsme se na ten nej koncert všech dob, který si odběreme dneska, ale komu by to nestačilo, anebo kdo to nestíhá, může si přidat další muziku zítra.
1: No a Čechomoře, když se to spojí s tím vínečkem, víš, s tou vinicí, já si myslím, že zítra můžeme mít normálně pálavu u nás na severu Čech, to bude strašně hezký.
0: Ještě, že pak bude neděle.
1: To je pravda.
2: Hudba na Vinicích s Rajivkou.
3: Nejkrásnější české a moravské vinice.
2: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
3: Špičková vína.
2: To je Hudba na Vinicích s Rajivkou. Hudba na Vinicích.cz. Psapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Novoveská.cz. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
8: Skláři hostí Plzeň.
9: FK Teplice versus FC Viktoria Plzeň.
8: V sobotu 8. srpna od 17.00 v Teplické aréně na Stínadlech. Před utkáním začíná v 15 hodin velká fanzóna pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hitradio Nord Music.
10: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
11: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
10: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
11: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme nový trávník.
10: Píšu si za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
11: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
12: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
13: Ne. Pojede se autem.
12: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
13: Chevrolet Corvette,
12: Camaro Bumblebee,
13: Ford Mustang GT,
12: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
13: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
12: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
13: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
14: Firma na zážitky.
12: CZ.
2: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Nerd Music.
2: Brzy bude ráno. My pořád nechcem spát v tomhle baru.

0: zavej, Vlčku, zavej.
1: Bílou tmou. Jsme tu jako dva vlci, kapela Miraj, Hit Radio North Music, ale tahle vlčí smečka už za chvilku má taky padla. Ale do té doby vám ještě stihne prásknout, co vás čeká, až to tady zabalíme.
2: Od 18 hodin ani dneska neuděláme výjimku a i dneska se na Hit Radio North Music můžete těšit na ty nejlepší pecky, které jsme milovali, milujeme a budeme milovat do smrti.
1: Ty nejoblíbenější dekády 80, 90, začátek milénia. I dneska večer, už za chvilku, za půl hodinky to tady pro vás máme nachystaný, nablejskaný, oprášili jsme to.
2: Tak například, vzpomenete si, holky, ještě na ten svůj pokojíček, kde jste měli ten obrovský plakát s tím blondětým česnekem.
1: Česný hox. The one and only. Ano. Ten jedinej, vždycky. A on nebyl jedinej v tom dívčím pokojíčku. Na tohle máme taky krásný vzpomínky, Don't Stop Believin'. No ale, která kapela tam opravdu nechyběla, a nejenom dětským holčičím, ale i klučičím, že jo?
2: Já je třeba neměl, ale boyband to byl slavný. I East 17 nám zahrajou od 18 hodin v rámci Hit Radia Classic na Hit Radio North Music.
1: No a jeden hit za všechny, na který se můžete těšit už teď. Jelikož jsme doteď hráli samý chlapy, tak teď nás čeká taky dívčí girl band.
2: Takže dámy a pánové, dámská jízda.
3: Retro hity vám přináší koncertní série Legendy v Třebíblicích. 15. srpna Lou Bega a Stacey. Summer Mambo Festival.

0: Kind of Beginning. Páteční padla na Hitradio Nord Music. Za chvilku tři čtvrtě na šest, tak snad už i ty největší opozdilci pospíchají domů z práce.
1: Přátelé, představte si, že Káti máma je dneska sama doma.
0: To nemůžeš říkat takhle veřejně.
1: Pozor, to není výzva k nějakým neřestem, ale to je heslo.
0: To je heslo,
1: a mě to strašně baví. Pojď to prásknout, jakou hru doma hrajete.
0: Já jsem dneska potkala maminku na zahradě a říkám, tak co, ponoční už máš klídeček, že jo, volníčko, a ona říká, jo, a dneska večer jsem sama doma. A tohle, když se řekne, tak já vím, co to znamená. A ona mě zabije, že to tady teď říká. Pro nás to znamená heslo, že jde tatínek do hospody.
1: Ano.
0: A ona si může objednat papání, ale protože to neumí, tak jí to papání musím domů objednat já.
1: Takže kdykoliv se u vás řekne heslo, že máma je sama doma, tak ty objednáváš jídlo.
0: Já objednávám jídlo.
1: Mamka se napapká.
0: Přesně.
1: A táta se to nedozví, protože je zrovna v té době v hospodě.
0: Ano, ano, protože tatínek je spořivej a to je správně, že jo, tak to má být.
1: Takže kdyby byl doma, tak si nemůžete objednat jídlo.
0: Tak si ho musíme uvařit.
1: To je krásná hra.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky, vaše jistota za volantem. Více na ter.cz. DHL hledá skladové operátory do nového skladu v Klášterci nad Ohří. Nabízíme mzdu až 39 355 korun měsíčně, příspěvek na dojíždění, plně hrazené stravenky, 5 týdnů dovolené a další benefity. Máš zájem? Přihlas se na dhl.jobs.cz nebo na bezplatné lince 800 100 810.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
7: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
9: Zpráva dne. Televize na rok zdarma pro všechny.
10: No jo, ale jen na rok.
11: No a rok se budeme dívat a pak se uvidí.
9: Chytrá televize se 100 kanály s pětným přehráváním a nahráváním na rok zdarma. Ušetříte skoro 2500 a v klidu se rozhodnete, jestli si ji necháte nebo ne. CC Internet. Rychlý internet. Žádný závazek, žádné háčky, férové služby. CC Internet CZ. Internet, který má šťávu.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
13: Hit Radio Nord Music.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Tak kamarádi, ale s tímhle hitem v zádech se jede úplně jinak do toho víkendu. S tím líbezným výrazem ve tváři. Kato, Turn the Lights Off a Hit Radio North Music.
1: I Padla má od této chvíle Padla. Užijte si Marka Ztracenýho, kdo ještě jede na Letnou, a po víkendu zase s náma ve tři. Ahoj!

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert Vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
3: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Hi, I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobrý podvečer. V jihovýchodních Čechách díky nedávným srážkám pominulo riziko požáru. Na jihu Moravy se snížilo z vysokého na nízký stupeň. Na většině území Česka ale nebezpečí vzniku a šíření požáru kvůli přetrvávajícímu suchu dál hrozí. Meteorologové také nevyloučili, že po návratu tropických teplot v neděli se situace může opět změnit. Někteří čeští šoféři si musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz, a to kvůli konci platnosti. Pokračuje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
8: V celé České republice nyní evidujeme přes 284 tisíc řidičských průkazů, kterým ještě do konce roku skončí platnost. Nejvíce se výměna dotkne skupin osob ve věku 61 a více let ve Středočeském kraji.
7: Nový řidičák je možné vyřídit online přes portál dopravy. V bratislavské rafinerii Slovnaft dnes hořelo. Slovenskou metropolí se šířil hustý černý dým. Budovami v okolí areálu otřásl výbuch. Podobné havárie jsou v bratislavské rafinerii poměrně vzácné. Naposledy k výbuchu v areálu Slovnaftu došlo v říjnu 2014. Dnešní předehrávka mezi Zbrojovkou Brno a Libercem otevře program třetího kola první fotbalové ligy. Jihomoravský nováček soutěže chce udržet neporazitelnost v sezóně a po Spartě a Plzni obrat o body i dalšího adepta na účast v pohárech. Slovan se pokusí odčinit domácí prohru s Teplicemi. Zápas má začít zhruba za hodinu.
9: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad. Čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
7: Čeká nás chladnější noc, teploty klesnou na 15 až 11 stupňů, na severu a severozápadě Čech až na 8, na jihu Moravy má být kolem 17. A sobotu doprovodí jasno až polojasno, teploty v maximech 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24, na horách kolem 18 stupňů.
10: Hezký dobrý večer, s vámi už Vašele a jdeme hrát to nejlepší z 80. 90. až po milénium. Tak startujeme právě teď, mějte krásný pátek. Kdo nejste na letenské pláni, tak rozhodně buďte s námi, protože jeden hit lepší než druhý. Tak hezký večer.

Je tady pátek večer, Hit Radio Classic s vámi, nejlepší 80, 90 až po milénium. Jinak tomu nebude ani teď. Co takhle Robin Beck, The First Time, a nebo jedna z mých nejoblíbenějších 90kových věcí, Think About A Way. Na to se máte těšit, nebo můžete se na to těšit, musíte se na to těšit. Tak volume doprava a pokračujeme. Pátek večer je tady.

0: pátek večer posloucháte Hit Radio Classic, s vámi vaše Lea a pokračujeme dál, protože před námi je král všech králů Michael Jackson, taky Kelly a nebo legendární Rolling Stones, kteří také koncertovali na Letenské pláni, kde právě teď probíhá koncert Marka Ztraceného. Tak za chviličku jsme zpátky.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio Nerd Music. Hit Radio.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavní park@plon.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
9: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
8: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
10: Hit Radio.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Hit Rádio. Když se probudíte do slunečného rána,

Alice, Trick Me, jeden z nejhranějších songů 90. let. Všichni jsme se na ně učili, tak jako my holky, tverkovat bokem doprava, bokem doleva. Muzice skvělých 80-kových, 90-kových hitů až po milénium pokračujeme dál, protože před námi je samotný doktor. Doktor hudba mu říkám. Doktor Alban. A jedna z největších pecek, kterou já osobně zbožňuju, miluju. Není to Hallelujah, není to It's My Life, ale je to Let Me Go On. Určitě po prvních tónech hned poznáte, tak si užijte a posílám vám ji právě teď. Hezký pátek.

0: Krásný dobrý večer, Hit Radio Classic stále s vámi a před námi je jeden z takových nejlepších, nejspívanějších, nejmelodičtějších songů, který má nádherný text Don't Stop Believing od Journey. Má to spousty coverů, určitě znáte i přespívanou tuhle pecku od Teddyho Swimse, který dokonce navštíví i Českou republiku v březnu 2027. Takže tuhle věc pojďme dát právě teď a nikdy, opravdu nikdy nepřestávejte věřit ve své sny. Journey, Don't Stop Believing, za vámi letí právě teď.
1: Hit Radio North Music.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: baru dekorativní kámen Volcano udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
1: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
0: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino. Balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadu totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Nezastavujeme, pokračujeme, před námi jsou legendární East 17 z House of Life, právě teď.

čtvrtek večer, Hit Radio Classic v plném proudu. Kdo z vás není na koncertě Marka Ztraceného a posloucháte nás všude, na cestách, doma, v práci, anebo na zahradě, grillujete, odpočíváte, tak díky za to, protože nejlepší hity 80. 90. až po milénium pokračují. Před námi jsou takové rokovější balady, hity, R.E.M. anebo Blue. Tak si to užijte a posíláme právě teď.

0: Jeden z nejúspěšnějších devadesátkových boybandů Blue All Right taky mi nechyběli v pokojíčku na zdi. Možná jste to někdo měl podobně. Ale za chvilku si dáme královnu, kterou já miluju do dneška a strašně ráda si song, který bude za pár minutek pro vás po reklamách, pouštím. Tak co takhle? Gloria Estefan a Konga. Tohle budou taky žentouři. A nebo spousty dalších skvělých hitů, muziky, písní. Se mi z toho zamotal jazyk. To je ten pátek, tak za chvilku jsme zpátky, jo?
1: Hit Radio North Music.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

Je královna, kterou známe hlavně díky velkému hitu My Heart Will Go On. Je to Celine Dion, která se vrací i na hudební scénu. A dokonce já mám takovou zkušenost s tím, že mám příležitost a možnost zpívat její hity v divadle Hibernia, kde účinkují v Celine Dion show. Kdybyste se třeba chtěli mrknout, tak 9. října hrajeme další představení společně s Míšou Noskovou, Péťou Peterovou. Je to krásný zážitek po hudební stránce i po té vizuální, protože tam máme různé projekce a lítáme vzduchem a zpíváme tam v 7 metrech My Heart Will Go On. Na takové podstavci máme dlouhou bílou sukni, tam se promítá oceán, Titanic a tak podobně. Prostě stojí to za to a my si právě Celine Dion a jeden z jejich největších hitů I Drove All Night dáme i teď z éteru Hit Radia Classic. Tak volujeme doprava a Celine letí za vámi.

0: Nezapomeňte, že naše Hit Radio můžete mít sebou kdekoliv a kdykoliv. Přes aplikaci Radia.cz anebo přes web hitradio.cz, protože nás můžete poslouchat online odkudkoliv a za to budeme strašně moc rádi. A taky, když nás budete sledovat na sociálních sítích. Hit Radio Facebook, Hit Radio Instagram a všude jsme propojení.
1: Hit Radio Nord Music. Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vyberte si svou novou Yamahu právě teď. Získejte bonus na originální příslušenství až 50 000 korun k vybraným modelům motocyklů Yamaha. Navštivte naši motoarénu Yamaha Ústí nad Labem, Žižkova 67. Více na www.yamaha-unl.cz.
3: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Rádio Nord Music.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

0: Tiger? To zní jako parádní dobrodružství.
1: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
2: Navštivte Mostecký Bugger Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.buggerpark.cz.
3: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bugger Parku.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Nových Dvorech na Kutnohorsku za 5 milionů 995 tisíc korun, rodinný dům ve Všenorech na Praze Západ za 64 miliony 990 tisíc, chalupa v Blatné u Strakonic za 2 miliony 481,5 milionu, pozemek k bydlení ve Šternberku u Olomouce za 2 miliony 890 tisíc a rodinný dům v Převýšově na Královéhradecku za 7 miliony 990 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: Hit Radio North Music.
8: Zlepši si náladu.

Eteru Hitrádia nám dohrál Phil Collins a teď si dáme trošku něco houpavýho. Osmdesátkový, devadesátkový R&B, co vy na to? Bokem sem a bokem tam. Dneska je pátek, tak většina z vás vyráží někam do města, pokud nejdete na koncert Marka Ztracenýho, kde právě teď už tuhle dobu zpívá, tak možná to někdo můžete slyšet, pokud jste z okolí Letné. Každopádně R&Bčko dáme si právě teď a taky legendární devadesátky Fun Factory.

0: Dneska spolu budeme usínat, ale zítra v 7 hodin ráno i vstávat, protože tady bude víkendové vysílání, tak jak jste zvyklí. A já už teď vám můžu říct, že bude plné skvělé muziky, dobré nálady, pozitivní energie, ale hlavně dárečku pro vás. Jo, jo, jo, nemáme jenom narozeninovou ruletu. Máme i takové velké překvapení pro většinu z vás. Nebude to jeden výherce, budou hned dva a máte se na co těšit. O co se jedná, se dozvíte zítra v 7 hodin ráno. Tak rozhodně u toho buďte s námi.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Zlepši si náladu.

0: Páteční večer v plném proudu. Já se s vámi bohužel už pro dnešní večer musím rozloučit. Popřeju vám krásnou dobrou noc, taky kdo z vás jste na koncertu Marka Ztraceného, užívejte si ho naplno. Je mi jasný, že nás teď neposloucháte, ale jsme tam s vámi, nebo alespoň moji kolegové. No a zítra spolu pojďme vstávat v 7 hodin ráno tady na značkách. A dneska si už užívejte podle toho, co rádi děláte, podle libosti, podle chuti, odpočívejte a zítra naslyšenou. Tak dobrou noc a ahoj!
1: Hit Radio North Music.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
1: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Zapom-

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.